že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná Katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné.

0: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Vladimír Herbrich. A potom?
1: To už nevím. No, nechal jsem ji tam a když jsem odcházel, vím, že ještě dejchala. Tak říkám, ještě je živá.
0: Jak to víte, že dejchala?
1: Protože chroptěla. Šel jsem nahoru spát a ráno jsem vstal. Mohlo být tak 7. No a jdu dolů do kuchyně a měl jsem za to, že je ještě živá. No tak jsem šel jsem na záchod, ze záchodu jsem šel potom do té ložnice, tam jsem na ní prostě zaklepal, říkám jí, vstávej, je 7:30. A ona nic. No tak jsem otevřel, šel jsem k ní a ona nic. No tak jsem si říkal, tak to je v prdeli, to je konečná. No tak jsem jí natrhl ten lalůček, to bříško, pravý nebo levý ucho, to já už nevím. A sebral náhušnici, sebral jsem jí prstinky, chytil jsem jí za nohy a otáhl jsem jí do sklepa. No a mezi tím, jak jsem jí táhl šikmu přes ten koberec, stáhla se jí ta noční košile, takže prakticky z té ložnice přes chodbičku do sklepa už byla nahá. Tak jsem ji hodil tam dolů. Zamknul jsem, klíč jsem hodil do koše v kuchyni, vzal jsem ty šperky, oblík jsem se, zamkl jsem a šel jsem pryč. Tak.
0: Vy jste maminku škrtil ručníkem, ale myslel jste si, že žila. Tak jste ji chtěl uškrtit nebo nechtěl?
1: No v tom momentě ten vztek chtěl. No, chtěl.
0: A proč jste se nešel podívat do té ložnice a přesvědčit se, jestli je živá nebo ne? Třeba byste ji ještě zachránil.
1: Protože jsem měl za to, že je živá, když jsem ji slyšel.
0: To, že někdo chroptí, není známka moc dobré kondice.
1: No prostě takový dech, takový typický chroptění.
0: Pane Herbrichu, a proč jste zatáhl maminku do sklepa?
1: Kdyby tam někdo přijel, aby ji neviděl. Kdyby se podíval tím oknem do ložnice. Že stejně, když potom obcházeli, taky tam Standa Prošek ještě s manželem ségry viděli okýnkem do sklepa, jak tam leží.
0: Podle soudu jste ale maminku měl i znásilnit.
1: Tak to vám řeknu takhle. Když byly sepsané veškeré výpovědi, protokoly a to všechno, nikde nebyla známka o tom, že bych s ním měl mít sex. Už byly uzavřený spisy a všechno. Přišla za mnou vyšetřovatel, teď si nevzpomenu na to jméno a říká, ale ty jsi měl ještě s mámou poměr, viď? A já říkám, ne, teď to řeknu tak, jak mi huba narostla. C-čkaři mají v kriminále výhodu, že se na ně vztahuje amnestie. To jsem tady před léty už zažil. Takže jsem řekl, že jo. A jestli jsem se jako udělal, já říkám taky, že jo. To je takový proužek papíru, to jsem jim podepsal. A když jsem ještě pročítal výpovědi lékařů, těch gynekologů, nikde nebyla známka o tom, že by tam bylo nějaký sperma. I když jsem jako tvrdil, že jo. Ale zase vím od doktorů, co dělají v nemocnici, že se tam sperma udrží 4 až 5 dní. O tom nebyla nikdy ani zmínka. Takže žádný styk jsem s ní neměl. A největší sranda byla, když ta svině, paní doktorka, ona je od někud z Brna, řekla, no, my jsme zjistili prohlídku, že v ní byl dlouhej kulatej. Takže to odpovídá penisu. No tak vidíte, co se děje za prasečárny. A čeho ty svině jsou schopní? Takový ti doktoři, co udělají všechno možný, jenom aby se tam udrželi.
0: Takže vy jste přiznal, že jste maminku zavraždil, ale ten sex jste přiznal, abyste měl nějaké výhody?
1: To byl jediný důvod. Že jsem nepočítal s tím, že dostanu do životí. Říkal jsem si, když tak dostanu 25, říkám, dejme tomu. No, takže by třeba 3 nebo 4 roky šly dolů. Záleží na tom.
0: A to jste si říkal kdy? Kdy jste tak začal kalkulovat, kolik za to dostanete?
1: No, když za mnou přijel advokát asi po třetí, nebo tak nějak.
0: Takže vy jste si říkal, že když jste maminku zavraždil, dostanete za to 25 a to celkem jde?
1: Ne, advokát říkal, že zkusí těch 25. Já jsem si říkal, že mi pak dej nějaký ten rok dolů a hlavně, že nebude do životí. Jenže ten advokát, to byl bejvalej vojenský prokurátor, bejvalej soudce. Teď už byl v důchodu a takhle to dopadlo.
0: Vy jste ale před soudem údajně vyprávěl, že vás nahé tělo maminky vzrušilo. A to v rámci toho vašeho plánu, jo?
1: Ne. Tedy, jo, možná, já nevím. Možný to je, nevím.
0: Kde skončily ty věci, co jste ukradl z maminčina těla? Kde to skončilo? Prý to bylo dohromady na 10 000 korun.
1: Řetízek jsem dal nějaký ženský v Plzni. No a pak jeden prstinek jsem dal Mirce v Chebu v nějaký restauraci.
0: Řetízek?
1: Něco mi zůstalo. Když mě čapli, tak to u mě našli a odevzdali ty její povedený dcerušce.
0: Je vám teď s odstupem času maminky líto, nebo si ve skrytu duše myslíte, patří to?
1: Říkám si, je to svině, patří to v každém případě. Protože za to, co udělala, když sáhnete do misky na stole po karbanátku, podívejte se, vidíte tu jizvu? Sekne vás nožem. To nebudeš žrát, dostaneš jen suchý brambory, omaštěný. No tak co? To je máma? Takhle se ani ta největší kurva nechová, ta svině, víte, že to tak musím říct. To je ex-kurva, nic jiného u mě není. I když se říká o mrtvých jenom to dobrý. Ale ta si to nezaslouží, to v žádném případě ne.
0: Vaše sestra, jak vy říkáte, povedená dceruška, co o ní teď víte? Jste s ní v kontaktu?
1: Ne, já jsem s ní mluvil asi třikrát, když tam přijela za ní na návštěvu. To jsem ještě tej v úvozovkách mámě vynadal, že jí dává peníze. Já jí říkám, co tej kurvě spěš, tak ať si jde do práce. Má dva kluky, 13letýho a 14letýho. Ti něco stojí, musí se oblíkat a to všechno. Tak já jsem přinesl peníze. Dával jsem mi třeba ne 4, dával jsem mi třeba 7, 8, 9 tisíc za ten měsíc. A ona byla svině ještě tak sprostá, že řekla, že jsem ty peníze, které jsem jí dal za to, že jsem tam spal, takže jsem je z ní ještě vytáhl.
0: A psal jste té sestře někdy?
1: Ne, ona by stejně neodpověděla. Ona je po ní.
0: Kolik jí je?
1: 60. ročník. 18. ledna 1960. 37 jí bylo. To, no, vlastně včera.
0: Pane Herbrichu, co jste měl z počtu?
1: Proč? A je 47, 60. A je 2007, 47 jí bylo.
0: Rozsudek do životí jste prý přijal chladně. Vás to neštvalo?
1: No tak nějak, jak bych. No. To byl takový hřejivý pocit, že jsem jí zprovodil ze světa. Tak jsem ho vlastně tak nějak s úsměvem a chladem přijal.
0: Já vám nerozumím, takže vy jste si řekl, sice jsem dostal do životí, ale stálo to za to?
1: Tak nějak by se to dalo říct. Za to, co mi všechno dělala.
0: Píšete si z vězení s někým?
1: Já jsem si psal ještě se sestřenkou v roce 2002, nějak v únoru a tím to skončilo. To byly asi 3 dopisy. Ještě jsem si s ní psal na vazbě, tam byla ještě u soudu, když vynášeli rozsudek, ještě v Plzni. No tak jsme se rozloučili.
0: A co ona na ten případ říkala?
1: No co by asi mohla říct, to je jasný. Řekla mi prostě tak nějak, jako že tušila, že něco udělám, ale že by to došlo až tak daleko, tomu nechtěla věřit.
0: Teď je vám tuším 54 let a teoreticky byste se mohl dostat na podmínečné propuštění po 30 letech, že?
1: Ano, jsem tu od roku 2000, takže až mě propustí, budeme skoro 80.
0: Co vás v tom vězení drží při životě?
1: No, takže mám co pít, tady mám kafe. S tím kouřením to je třeba špatný, ale ještě si říkám, že snad ještě, kdybych se dostal ven, možná, no, říkám si v těch 80, no, kdyby to vyšlo.
0: No jo. Tak co tady celé dny děláte?
1: Beru si knížky z knihovny a hodně čtu křížovky nebo nějaký ty časopisy. A když nějaký sport nebo nějaká cestománie v televizi nebo něco o zvířatech, tak si pustím televizi a dívám se na to. No a zprávy.
0: A na co se díváte pravidelně, kromě zpráv?
1: No tak teď ty letecké katastrofy, to sleduju. Nebo ztracení, to je takový úlevový. A taky pošta pro tebe.
0: Dojme vás v televizi něco k slzám?
1: Takový ty romantický lásky nebo nějaký zvířata. Když někdo zabije nějaký zvíře, no, nebo něco takového.
0: Kdy vám je někoho líto?
1: Někoho líto? No tak ono tady každou chvilku, ale zase někoho litovat.
0: Kdy jste měl naposledy návštěvu?
1: Návštěvu jsem měl naposledy v roce 1980. To bylo ještě na Borech při tom prvním trestu.
0: Nechce za vámi nikdo jezdit nebo nikoho nechcete?
1: Ne, nikoho ani nechci. Prostě jsem se všema skončil. Nevidím jinou perspektivu.
0: To přece není o perspektivě. Jestli si nechcete s někým třeba jen povyprávět.
1: Ne, nemám zájem.
0: Tak proč se bavíte se mnou?
1: Protože chcete něco vědět. Vy nejste žádnej můj příbuzný. Vy jste prostě přišel?
0: Zaplať pánbu, pane Herbrichu, že nejsem váš příbuzný. Už bych byl možná ve sklepě.
1: A to ne, nebojte.
0: Sebevražda. Napadlo vás to někdy?
1: K té mě vyprovokovali policajti, ale to už je dávno, když jsem byl ještě na tom Dčku. Řekl jsem mu, takhle vezmu žiletku a takhle jsem se škrábnul. A krve bylo dost, protože jsem asi 2 dny nemohl pořádně chodit.
0: A oni vás vyprovokovali k čemu? Nebo jak vás vyprovokovali?
1: No řekl mi, ty hajzle, já bych ti dal.
0: Jakože vás zmlátí?
1: Jo, a já jsem řekl, tak frajer seš, tak pojď sem, teďka sám. Tak otevři, no a pojď sem. No, ale někdy o tom přemýšlím, než takovýhle život, tak radši žádný.
0: Máte kamarády?
1: No, měl jsem jednoho. Ten byl asi o 10 let starší, s tím jsme chodili na směny a občas jsme zašli na pivo. To byla vždycky ta středa, když byly peníze, tak jsme šli na to pivo. A pak jsme šli teprve pro peníze. Dali jsme si 2-3 pivka a tak no, celkem jsme spolu vycházeli. A pak jsem se dozvěděl, že to byl nějaký spolupracovník STB. Ještě dělal u nějaké tej VK, to je vojenská kontrarozvědka.
0: Tady ve vězení máte kamarády?

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Naším hostem je pan Václav Klaus mladší, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Je tady na vás spoustu dotazů, pane Klausi. Dobrý den, mám dva dotazy, jak se díváte na zákon o prostituci, asi myslí tu regulaci, který navrhují Piráti. Druhý, jak to vypadá se zákonem cenzura sociálních sítí, to už jsme řekli. Tak,
2: k té prostituci?
1: No, to je zajímavý, jako.
2: No,
1: víte, že to Piráti.
2: No, to vím, no, tak já mě to přišlo jako naprosto nevěř, jako, že se zbláznili, ale... Tak prostituce je, že jo, tady od pravěku pomalu, ne, to je jako normální věc, čili já nevím, to jako chtěli regulovat, jako že to bude jako zaměstnání ty lidi, nebo že zase jako, jestli to bude trestný zase, když já třeba do nevěstnice nechodím, tak já o tom jako nic konkrétnějšího nevím, ale jako nechápu, když nějaký třeba starší člověk, nějaký pán, že jo, vdovec, no tak tamhle někde jde za nějakou paní, která za nějaký peníze provozuje tohle řemeslo, tak chce komu do toho, jo? Nebo proč by se to měl nějak regulovat.
1: Tady v XTV nedávno říkal pan Michálek z Pirátů, že by měli ty poskytovatelky sexuálních služeb podobnou smlouvu jako herečky třeba. Říkal pan Michálek, že by to bylo něco...
2: Jako s kým by měli tu smlouvu?
1: S tím zákazníkem.
2: S panem Michálkem nebo...
1: Ne, s tím zákazníkem, že by měli jako dohodu, že by to... Tady to líčil v XTV a že by to byla ústní dohoda.
2: Já to nevím, jo. Já jsem fakt jako nikdy v bordelu nebyl, ale jako představit, že tam jdu uzavírat nějakou smlouvu, to bych tam teda fakt už tuplem nešel. Jo.
1: No já vím, no tak proto se tady na to lidi asi ptají, protože to určitě některé lidi zajímá. No. A vy taky můžete, že jednoho dne o tom hlasovat, tak musíte mít jasno.
2: Tak já jsem drtí většině proti všem možným regulacím a tohle nevím. Myslím, že ta prostituce byla problém z kraje 90. let na tom severu, jak tam jezdili ty Němci masově, že jo, tak tam to bylo jako, že to otravovalo to prostředí v těch městech, že stáli na těch ulicích a děti šli ze školy, že jo, s taškama okolo, tak to bylo dost jako, že to nějakou regulaci vyžadovalo, ale to myslím je pryč a teďka nevím, že by to byl nějaký velký problém český.
1: Proč to zvedají ti Piráti, jako je to vděčný téma pro lidi, myslíte?
2: Dejte se, já jako stejně jako nejsem sociálně demokratická žena, tak nemám ani uvažování Piráta, čili netuším no to... jak na to, kde přišli a proč zrovna Michálek, jako netuším.
1: Dobrý večer, co říkáte na vašeho spolustraníka, píše tady Šimon Pražák, Pavla Novotného. Tím myslíme bývalého krále bulváru tady asi.
2: No, on už nedělá žádný bulvár?
1: Asi ne, no tak když říkáme, že je bývalý, tak on se rozčiluje, takže a to je jedno, jestli dělá, ale dělá starostu Hřeporých, to víte.
2: No tak já nejsem ani oranžová žena, ani Pirát, ani občan Hřeporý, takže
1: ale jste člen ODS?
2: Obyvatele Hřeporý evidentně volili tak, že toho pána zvolili zase za starostu.
1: A je to váš spolustraník, to víte?
2: No, to vím.
1: A v pohodě jste s tím? Nebo si říkáte...
2: Tak tam je asi 20 000 členů, ne? Má ODS, takže já...
1: Když a takhle každý... výrazný člověk, který se projevuje v médiích.
2: No, tak já s těma názorama, co říká, většinou zásadně nesouhlasím. Pořád nevím si jistě, jestli to neříká ze srandy, jako jestli jen tak neprovokuje. To netuším. Ale evidentně v těch Hřeporích, což není úplně malá obec, část Prahy, nějak uspěl, no, takže to je asi jako jeho zatím politická vizitka. No.
1: Tady se někdo ptá, co si pan Klaus myslí o akci zvané Prague Pride, pan Čapek, nebo Čapek asi.
2: No, hejte, já jsem liberál, tak jakoby, ať si každý dělá, nebo někde poskakuje, jak uzná za vhodný, no, jinak jako obecně tomu nerozumím, že někdo na základě jako sexuality musí jako běžet nějakým roztodivným v oblečku po městě, jako nějaký 50-letý pán třeba mýho věku a tam jako poskakovat, to moc nechápu, co to má jako znamenat, ale nevím ani, jestli jako normální homosexuál, jaký ty běžný, to nějak strašlivě oslovuje, ale... Tak asi no.
1: Jako, jasně.
2: Jako když tak by měli dělat Prague Pride v Riádu, že jo, nebo v Islamabadu, nebo v takových těch zemích, jako kde skutečně jde o život a kde je ta komunita strašlivě pronásledovaná, jo, ale to Česká republika opravdu není, no, takže tady máš takový mejdán. A...
1: Tady se někdo ptá, jestli se dá říci, že jste homofob.
2: To určitě ne.
1: Ne? Vy jste to tak řekl tady o tom zákonu, že to tak možná mohlo
2: No ne, takže si, že jako už ano, tak já jsem proti tomu zákonu, já jsem pro ten ústavní zákon společně s lidovci, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, ale že bych byl homofob, to teda rozhodně ne.
1: No a neviděl jste náhodou, to je jenom tak zkouška, jo, na Reflexu, byla teď nějaká paní, a teď nevím, Vedralová, podobně nějaký jméno, dáma jazyko z Pitkyně, která tam říkala, že jsme teda ta sexistická společnost. Neviděl jste to náhodou?
2: To jsem neviděl, na čestě,
1: no. Dokonce se tam jako nehezky navezla do vašeho pana otce, ale jako s takovým úsměvným. A ta tam jako říkala, jak je nedůstojné například, že jsou označeny toalety na ženy a muže, kde je to třetí pohlaví, že bychom to měli. Co si o těchto věcech myslíte, pane Klausi?
2: No, já si myslím, že savci mají dvě pohlaví nás. To učili v přírodopisu a já paní učilce věřím do dneška.
1: No ale, jako rozumíte, doba jde dál, teď se dějou různý jako...
2: Tak já si, že pohlaví nejsou tři, že jich je asi 56, ne, podle některých těch dobrodějů.
1: Oni tam mluví o těch třech, o to třetí pohlaví, jakože si pak můžete vybrat to další, jo. Co si myslíte o tom, že paní profesorka, učitelka vysoké školy, to je... Hmm. Jde do těch, do rozhovoru a tam to zcela vážně tyto věci říká, že zaprvé čeština je mužská, sexistická, protože všechno, co řekneme, tam říkala, že je sexistické. Tak co je správně teda?
2: No, jak jsem řekl, no, já věřím tomu, že savci mají dvě pohlaví, učili nás to ve škole, říká to řada jako biologů renomovaných, tadyhle ten novej svět toho kulturního marxismu, který se snaží vlastně zničit všechny tradiční vůbec věci týkající se právě pohlaví, manželství, výuky, učení, národů zlikvidovat, je věc, kterou upřímně nenávidím a je to jeden z důvodů, proč třeba dřepím v parlamentě a hlasuji opačně.
1: Já jenom, abych vás na to upozornil, takhle to vypadá ten článek. Valdrová, na to se schválně, to si pusťte to video.
2: Já nejsem nějak masochistický a dovedu si to představit. Já totiž občas na to dívám na různý americký třeba univerzity a tam je to ještě třeba pětkrát horší. Jako, jo, to je takový z toho slavý odvar většinou u nás. Jo, protože jsme ještě relativně konzervativní společnost v těchto věcech. Jo, ale co tam jako někdy dokážou ty lidi vyvíjet, je neuvěřitelný. A prostě postupuje to dál a dál. I teďka už vážně se uvažuje o nějakém zákonu, že by děti nad 15 let si mohly měnit pohlaví bez souhlasu rodičů. Teď se mě na to možná teďka, jak vysíláme, je to ve Střepinách, mě na to dotazovala paní redaktorka. Jo?
1: A co si pro boha o tom teda myslíte, krom toho, že máte tu základní znalost? Kdo toto chce? Kdo tyto věci vymýšlí? To je jediné, v čem já nemám jasno. Jestli někde sedí nějaký úřad pro vymýšlení těchto věcí?
2: No, já věřím, že to jako vymýšlejí řada těch vědců na těch soft oborech, na těch univerzitách západních, jo? Že to prostě všechno jako dobro i zlo pochází ze slova, jo? Tam už takhle začíná Bible, ne? Na počátku bylo slovo, ano. Všechno zlo, že některé rasy jsou podřadný, to nemyslel Hitler, že jo? To už v tom 19. století psali řada těch filozofů jakoby zločineckých nebo z dnešního pohledu a učili to ty učitelé, pak to tloukli do těch dětí ve školách a z toho fakt třeba vznikl ten nacismus, jo? Karl Marx taky, že jo? S Engelsem udělali filozofii, kapitál a tak dále a fakt teprve přišli ty aktivisti, ty dělníky přesvědčovat té fabrice, co mají dělat a nemají, čili to vychází z ideí, proto se třeba taky snaží kontrolovat ten Facebook a některých lidi blokovat, protože slova jsou důležitý.
1: Co na to říkají, když vy podobný názory říkáte třeba v té sněmovně nebo uvnitř ODSky? Cítíte, že ti lidi jsou trošku proti vám? Tady tak, za to?
2: Tak já jak v Odese, já jsem v Odese v místním sdružení, kde je to v pohodě, v Davicích a jinak jsem v poslaneckém klubu, kde teda zdaleka nejsem sám, jakoby neříkám, že ty moje názory asi nejsou nejradikálnější s paní poslankyní Majerovou společně, ale rozhodně je tam jako nemalá skupinka poslanců, který ten svět vidějí dost podobně. Mm-hmm. Ale část toho klubu samozřejmě ne, ale to je skoro ve všech stranách.
1: Vážený pane Klausi, doporučíte mi studentu politologie vstoupit do ODS? Chci jít vaším názorovým směrem. Budete zakládat nějakou stranu? Ptá se pan Tuzar Vojtěch.
2: Helejte, Vojtěchu, to je tak jako kdyby se mě ptali, jestli si máte vzít Mařenku Drbohlavovou, no, tak když se vám líbí, připadá vám nejlepší ze všech, tak si ji vezměte.
1: Počkejte, jo. Tak on vám tady, jak se říká v Brně, čurá na nohu hezky. A vy ho takhle odbídete? Chce jít vaším myšlenkovým směrem?
2: Ne, tak já jenom chci říct, že takový ty rady, jako co má člověk přesně člověk udělat, jako se špatně dávají, no, tak ať udělá to, co cítí, že je správný, kde bude prospěšný. Já si myslím, že obecně lidi by se měli nejdřív snažit nějak uspět ve své profesi a pak jako lézt do politiky. Jo, to třeba, o tom jsem měl debatu s vlastním synem teďka o víkendu. Ne, že by tam nějak už se jako hnal, ale...
1: To jste mi úplně jako to?
2: No, s Vojtěchem, ale právě jsem mu říkal, ať kouká
1: do studu. To bude kolem 20, ne? Tomu.
2: No, protože takový ty případy, že od 20 jsou někde v parlamentě, nebo tam nosí někomu tašku a v 23 jsou poslancem, většinou končí dost smutně a ty lidi jsou jako, jak to říct, no... Je lepší, když tam jdou jako zralí lidi, kteří něco dokázali.
1: Ještě se ptám někdo, co si myslí o stavu Českého rozhlasu a České televize. Jsou objektivní Radio Siesta?
2: No, já bych je zaprvé asi sloučil, jo? Že není žádný jako BBC nebo tak, není žádný důvod, aby jsme měli dvě rady a dva generální ředitele a všechno. Mm-hmm. To je jedna věc. No, druhá věc je, že to je státní televize, že jo? Čili měli se bavit o výši té televizní daně a o těch všech věcech a i o tom původním záměru. Jo? Já nějak nemám pocit, že by vysílali skutečně takový ty třeba sporty a kulturu, takovou tu minoritní, kterou se komerčně nedá uživit. Jo? Mně se zdá, že ta televize funguje jako úplně stejně jako Nova, ne? Tam nějaký debilní seriál, soutěž, estráda, ne? Tak to jako není nic, to není nic, co je v nějakém zájmu, co by nějaký jiný televize nevysílali, jo? Včetně toho sportu třeba.
1: Pane Klausi, stihli jsme tak třetinu dotazů. Ale já musím v této chvíli...
2: Tak já přijdu zítra, nemůžu to jít na šachy, ale tak v úterý.
1: Zase,
2: jo.
1: V úterý ne, ale za pár měsíců třeba. Jo. Já vám děkuji za to, že jste byl ochoten přijít.
2: Já děkuji těm, co vydrželi. Dobrou noc všem přeju. Jo.

adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme proukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuje zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si ji přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření. V noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení. A samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustili. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci a opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor. Ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní, ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale ono tak jako není. Ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s ní říkám, teďka i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Noc jsem prožila s Karlem Gottem. Musím říct, že to byla nezapomenutelná noc. Karel je prostě Karel. Ale abych Karlovi nezpůsobila nějaké problémy, uvedu to hned na pravou míru. Noc jsem prožila s knihou obrazů Karla Gotta. Nemohla jsem spát, bolely mě nohy, tak jsem si jako vždy napustila vanu, sedla si tam a vzala si sebou knížku. Opatrně jsem v ní listovala, abych ji nenamočila a pokračovala jsem v tom i později, když jsem z vany vylezla. Přemýšlela jsem nad každým obrazem, proč ho Karel asi namaloval a co tím chtěl říct. A mám pocit, že jsem tu noc Karla poznala víc, než za všechna léta, co se známe a potkáváme. Řekl mi o sobě něco, co by asi nikdy nahlas neprozradil, a až se s ním uvidím, musím to s ním probrat. I v obrazech je vidět, jak je to odpovědný člověk. Pořád musím myslet na to, jak dokonale se choval, když jsme točili pohádku Z pekla štěstí 2, kde hrál dvě role, Lucifera a Boha. Byl vždycky včas připravený na natáčení a divím se, že se před ním nestyděli mnozí z těch, kteří ještě nic nedokázali, ale chovali se jako primadony. Karel je opravdová hvězda, ale hvězdné manýry nemá. A možná je to jenom špatné označení, že se o spovykaných a nevychovaných lidech říká, že mají hvězdné manýry. Opravdové hvězdy bývají skromné a normální. Vybavila se mi taková drobná historka. Karel seděl o přestávce mezi jednotlivými natáčeními na takové truhle. Říkali jsme jí bedna. Pojď si ke mně sednout, řekl mi. Tak jsem šla a on vstal, protože se ke mně automaticky zachoval jako k ženě. Jelikož to bylo v době, kdy jsem měla pozadí dost objemné, Karel už se vedle mě nevešel a tak zůstal celou dobu stát. A takhle se choval vždycky. Na natáčení se sjížděli turisté jako k nějaké atrakci. Přijížděli hlavně autobusy s německými fanoušky. Cestovní kanceláře nabízely návštěvu natáčení filmu jako bonus navíc a Karel ani jednou nedal najevo, že by mu to bylo nepříjemné. S turisty, kteří se na něho přijeli podívat, se pokaždé přivítal a dokonce jim zaspíval a nekonečné hodiny se jim podepisoval. 25. dubna 2003. Měli jsme s Marií na výstavišti autogramiádu. Přišlo hodně lidí a já myslela, že už mi upadne ruka. Nechci nikoho zklamat, ale opravdu víc jak hodinu se podepisovat nevydržím. Nemám v ruce moc citu a psaní mi dělá problémy. Ale bylo to velmi příjemné, protože jsem se potkala s Evičkou Pilarovou, které to moc slušelo a byla jako vždy milá a nesmírně kultivovaná. Popovídali jsme si krátce, ale vydatně. Pak ke mně na chvilku přišel pan režisér Jiří Sekvenc a viděla jsem se s Jiřím Wintrem Nepraktou, který vystupoval z auta, když jsme s Marií odjížděli. Ale stihli jsme se pozdravit a prohodit pár slov. Taky na tom není zdravotně nejlíp, takže jsme se bavili o chorobách. To Otík Brousek je pořád elegán a vypadá jako mladík. Toho jsme zase potkali, když jsme na výstaviště přijížděli. Když mě k večeru v hotelu navštívil Vašek Glazar, šel si umýt ruce do koupelny. Za chvíli vykoukl a hrozně se smál. No to snad není možný, s čím ty jezdíš reprezentovat. Bez takového doplňku se dáma opravdu neobejde. A držel v ruce kartáč zvaný rejžák, který jsem si přibalila ke svým kosmetickým proprietám a on ho uviděl ležet nad umyvadlem na poličce spolu s rtěnkou, parfémem a pudřenkou. Vzala jsem si totiž na nohy svoje oblíbené zimní růžové semišové boty a protože byly trochu špinavé, řekla jsem si, že je v Praze rejžákem vydrbu pod tekoucí vodou. Pochopitelně jsem nepředpokládala, že by v hotelu něco takového mohli mít, tak jsem si vzala vlastní rejžák. Uznávám, že vedle kosmetických přípravků a květin, které jsem měla ve vaně, vypadal rejžák dost nepatřičně. Vašek se o mě postaral, přendal všechny květiny do vázy, takže jsem se mohla po jeho odchodu vykoupat. Nahřála jsem se v teplé vodě a poprvé od úterka jsem spala v posteli jako člověk. Předtím jsem byla tak zničená, že jsem do postele prostě nedokázala dojít. Bylo mi v čisté, vonavé posteli tak dobře, že jsem usnula ještě dřív, než jsem zaujala svoji typickou spací polohu. Sobota 26. dubna 2003. V poledne jsme měli s Marií ještě jednu autogramiádu na výstavišti. Marie mě vyzvedla v hotelu, naložili jsme všechny moje krámy, včetně nádherných kytic, o které pečuji už z Bratislavy a jsou pořád svěží. Po autogramiádě na mě čekal taxík. Marie do něho přeložila všechny věci a jela jsem domů jako dáma. Ale hodně zdevastovaná dáma, která už sotva pletla nohama a ani neměla dost sil na to, aby stáhla okénko u auta a zamávala na rozloučenou. Táta viděl, jak na tom jsem zoufale, sedl si ke mně a začal s vážnou tváří meditovat o smyslu trojky v mém životě. Prý je to fajn, že jsem se rozhodla napsat s Marií ještě třetí díl mého deníku. Ty jsi, Heleno, opravdu s trojkou spojená. Homolkovi to byla tvoje první trilogie a pak Slunčata, další trilogie. Teď s Mařenkou dáváte dohromady třetí trilogii a to je moc dobře. Hele, a nešlo by to nějak zařídit, abys měla ještě trojčata? A já blázen si myslela, že si se mnou táta chce rozumně popovídat o životě. Zase na mě čekala pěkná hromádka dopisů. Vzala jsem si je k posteli, ležím a pročítám si je. Právě jsem dočetl dva díly vašeho deníku Mezi životem a smrtí a doufám, že vyjde pokračování. I já patřím mezi ty, co v sobě nosí rakovinu. Mám ji v játrech po hepatitidě typu B, kdy mě nejprve přešla do zánětu jater, potom do cirhózy. A nakonec se to zvrtlo na rakovinu. Prošel jsem spoustou zdravotních zařízení, poznal řadu lékařů, absolvoval množství vyšetření, takže moc dobře vím, co právě prožíváte. Do toho mám ještě problémy s imunitou, jezdím na kapačky do Prahy a je mi stále hůř a hůř. Dávejte na sebe pozor, ať jste tady ještě dlouho a můžete nás těšit svým humorem. Tohle je kousek z dopisu, který mi poslal Jirka od Zruče nad Sázavou. Musí to být stateční kluk. A je to opravdu kluk, ještě mu není 40, když dokáže i přes své problémy myslet na druhé. Nic po mně nechce. Prostě sednul a napsal mi, abych věděla, že v tom nejsem sama. No, není to krásné? Už dlouho vám chci napsat. Vždy jsem obdivovala vaše herecké umění. V poslední době obdivuji i vaše umění žít. Poprvé jste mi pomohla prostřednictvím televizní obrazovky, když jste byla loni hostem odpoledního pořadu televize Markýza. Tehdy jsem ztratila svoji drahou sestru, která byla mým nejbližším člověkem. Velmi trpěla, nejen nemocí, ale ubližoval jí i manžel. Já jsem také onkologicky nemocná, onemocnila jsem dřív než sestra. A bolí mě, že ona, která mi tak obětavě pomáhala, už tady není. Bylo jí teprve 37 let. Mně je 44. Staráme se s mužem o syna mé zesnulé sestry a já každé ráno musím sbírat síly, abych dokázala celý den fungovat a být ostatním oporou. Moc mi v tom pomáháte. Když je mi nejhůře, řeknu si, že to musím dělat jako vy. Nemyslet na trápení a radovat se z maličkostí. Vaše Marta. Tenhle smutný a zároveň milý dopis mi přišel z Nitry a že mě nesmírně dojal, To snad ani nemusím říkat. I další dopis přišel ze Slovenska, z Bratislavy. Ten jsem kvůli slzám, které se mi řinuly z očí, ani nemohla dočíst. Když jsem dočetla váš deník mezi životem a smrtí, zamyslela jsem se sama nad sebou. Pořád se mi hlavou honila vaše slova o lidech, kteří jsou jako popelnice. Jenom jedí, pak se zbavují toho přebytečného, co do sebe dostali, a vlastně nic užitečného nedělají. Mám pocit, že i já se podobám na takovou popelnici. Všechny moje dny jsou stejné. Jsem líná, starám se o malého syna a to je tak jediné, co má v mém životě smysl. Mám učňovskou školu bez maturity a o další vzdělávání jsem se ani nesnažila. Vyhýbám se lidem. Nechodím ráda na nákupy, protože v houfu si připadám ztracená. Jsem samotářka, ač zdaleka nežiji sama. Jsem vdaná a žijeme společně s maminkou a dvěma mými sourozenci. Maminka není v poslední době zdravá. Nechce mi říct, co jí je. Hodně kouří a nejhorší je, že já kouřím také. Nebýt vás, asi bych se nad sebou tak důkladně nezamyslela. Teď ale vím, že takhle to dál jít nemůže. Už kvůli synovi, kterého mám velmi ráda, se musím změnit. Začala jsem číst, pokusím se studovat. A děkuji vám za to, že jste mi dodala sílu. Třetí dopis je veselější, rozesmál mě, i když dojemný je také. Jeho autorkou je Jiřina z Břeclavy. Moje babička říkávala: prožila jsem tři války, první světovou, druhou světovou a třetí s dětkem. Dožila se skoro 100 let a byl to ten nejlepší člověk, který dokázal pofoukat každou bolístku. Myslela jsem si, že tak konejšit a povzbudit jako ona už mě nikdo nikdy nedokáže. Když jsem však dočetla dva díly vašeho deníku mezi životem a smrtí, najednou se přede mnou babička zase objevila. Umíte totéž, co ona. Jen s tím rozdílem, že babička pomáhala jenom nám, svým nejbližším, kdežto vy, jako známá osobnost, máte moc pomáhat mnoha lidem. Z celého srdce vám za to děkuji. Neděle 27. dubna 2003. Zase jsem tátu seřvala, že kouří, že klepe popel na zem a že pomalu chodí. Přitom jsem si před chvilkou řekla, že dneska udělám výjimku a budu celý den vlídná a ani jednou na něho nezvýším hlas. Čím jsem starší, tím vícem po tatínkovi. Ten byl stejný generál a dobře si pamatuji, jak jsme před ním stávali s maminkou v pozoru. I když přišel pozdě večer, obě jsme vyskočili z postele a vzorně jsme ho přivítali. Obě v nočních košilích jsme stáli jako vojáci přihlášení. Táta se neminul povoláním. Byl to voják tělem a duší a jeho profese ho opravdu těšila. Sloužil jako voják v Alžíru, pak pracoval v Praze v posádkovém domě. Armáda ho využívala také jako překladatele, protože znal spoustu jazyků, ale jeho nejvíc lákala práce v obtížných podmínkách. Miloval nebezpečí a extrémní situace. Když někde cítil dobrodružství, hned se tam hlásil. Já jsem celá jako on. Taky miluji svou profesi a taky se vrhám do každé neobvyklé situace. Čím obtížnější úkol dostanu, tím jsem šťastnější. Chudák maminka, ta s námi asi neměla jednoduchý život. Jenomže my dva s tatínkem jsme na tohle nikdy ani nepomysleli. Po tatínkovi mám i dobrou paměť. Nikdy mi nedělalo problém zapamatovat si text. Naopak jsem se musela naučit, jak text z hlavy vyhodit. A šlo mi to docela dobře. Pamatuji si, jak jsme natáčeli s Jirkou Suchým film Nevěsta. Bylo to v roce 1970 a šlo o takový smutný film o důvěřivé dívce Zdeně, která opustí zaměstnání v drůbežárně a vydá se hledat manžela, protože by se měla podle věštby vdát 23. října. Zdenu hrála Marta Vančurová, já hrála Pokojskou. Byl to pěkný film, ve kterém hráli výborní herci, například Jaromír Hanzlík, Pepa Dvořák nebo Petr Svojtka. Film se moc neprosadil. Dneska si na něj málo kdo vzpomene, ale

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Agentura Kantar.cz přišla s novým průzkumem. Pojďme se na něj podívat. Ty preference jsou velmi výmluvný, ale to jsou preference. Ano, vidíte 33,5%. ODSK 12, to je skutečně bída. Vemte si, že druhá nejsilnější strana podle Kantaru nemá zdaleka ani polovinu vedoucí strany, ale v podstatě padá někam ke třetině. To je neuvěřitelný. Vidíme tam ještě SPD kolem těch svých 10%, pak Piráti, STAN taky oslabený a tamhle podívejte se, Topka, Lidovci vládní a tak, ty jsou dokonce pod čarou a je tam Přísaha a SOSDEM a tak dál. Pro tam má naměřený 3%. Dobře, tohle to jsou volební preference, ty se různě během volebního období hýbají a každé volby přinesou nějaké překvapení. Navzdory volebním preferencím, to víme. Ale důležitější než ta kvantitativní část je kvalitativní část, kterou má Kantar perfektně zmapovanou a která pro zvlášť ODS Petra Fialy, i když vlastně žádná ODS už neexistuje, Petr Fiala je šéfem Spolu, z ODS dělá druhou topku, tak je to tragédie. Ale pojďme si poslechnout komentář socioložky, která za tím výzkumem stojí.
2: Ti voliči odcházejí pryč z vládního tábora zejména od ODS, což je trend, který začal už na jaře a teď ještě o něco více zesílil. A kdybychom to měli nějak číselně vyjádřit, tak z 10 bývalých voličů ODS, které my máme v tom vzorku, jich 8 odešlo mimo vládní strany. Typicky například k ANO, další potom k SPD, Svobodným, anebo třeba taky k Přísaze. My bychom obecně mohli říci, že nám v modelu klesla podpora těch vládních stran jako celku. Ty důvody, proč lidé odcházejí, jsou poměrně jednoznačné. Jedná se o nekompetentnost vlády, nelíbí se jim její nekoncepčnost, chaotičnost, arogance. Uváděli také, že neplní sliby, lžou lidem, nelíbí se jim vysoká inflace, pokles reálných mest. Podle nich také vláda velmi špatně komunikuje a je zkrátka nečinná.
1: Já musím Nikole Kopáčové zatleskat, protože to shrnula úplně perfektně, nebo respektive perfektně to shrnuli, potrhli a sečetli Fialově vládě lidi. My to všichni víme, co nás na Fialově vládě štve, co jsou její neduhy. Tady to máme shrnutý, ale Fialová vláda a hlavně premiér Fiala si to prostě nikdy nepřizná. Dál bude lhát a zapírat, že všechno běží skvěle, ale hlavně jeho ODS 12%, to je skutečně vysvědčení hodný mistra z Brna. A ten trend už, jak říkala paní Kopáčová, je dlouhodobější, ale vláda to není schopná zvrátit, prostě vlastně si to vůbec nechce přiznat. A jestli chcete vidět vlastně, proč se tohleto děje a proč lidi utíkají od vlády, mimochodem, on její kolega z Kantaru Ranocha ještě vlastně komentoval, že poprvé teď na podzim došlo ještě k jednomu fenoménu, a sice, že od vlády už prchají voliči napříč socioekonomickým a demografickým spektrem, to znamená lidi nejrůznějšího vzdělání, lidi nejrůznějších příjmů, lidi nejrůznějšího věku a lidi z měst i vesnic. Takže, jak jsem říkal, v podstatě každý, kdo má nohy, tak už začíná prchat od vlády. A zajímavý je, všimněte si, kam prchají k ANO, SPD, čili k těm dvěma stranám, z kterých Petr Fiala dělá belzebuby, populisty, extrémisty a tak dál. No a utíkají i k Přísaze a ke Svobodným, což je mimosněmovní opozice. Ale pojďme se podívat, vlastně tady je přesně vidět, proč se týhle vládě nedá věřit a proč žádný soudný člověk už ji nemůže prostě volit. Volit tuto bandu už může jenom ultras. Válečná daň vynese státu méně, než vláda čekala, banky zaplatí naprosté minimum. Výsledek, windfall tax, válečné tax a nejrůzněji, jak jí vláda říkala, Zbyněk Stanjura, ministr financí, to zakomponoval ten svůj odhad 80 miliard do státního rozpočtu, bude z toho 30 nebo 40. Pojďme dál, to je jeden slib za druhým. Vláda neplní své sliby o penzích. Teď vidíte nová zpráva z října. minister práce a sociálních věcí Jurečka. Na jaře vláda slibovala, že věk, který budete muset, nebo budeme muset odpracovat, aby jsme šli do předčasného důchodu, že se to zkrátí. A ještě tam byly další kritéria pro to, aby se mohlo odcházet. Teď realita je pravý opak. Ten věk se naopak zvýší. Takže v podstatě to, co řekne ministr Jurečka, ale téměř každý ministr vlády, tak aby jsme se aspoň přiblížili trochu pravdě, musíme otáčet okamžitě na ruby všechno a pak možná můžeme tak jako tušit, že zhruba to se stane.
3: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.

0: některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlů, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, které potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Nemocnice doktorka Gruntová. To byl strohý příkaz, který jsem dostal, když můj spolujezdec nasoukal tělo do kabiny vozu. K proskleným dveřím psychiatrického oddělení, o kterých jsem si myslel, že už je nikdy neuvidím, jsme se dostali velice rychle. Měli jsme štěstí. Ledva jsme přikročili ke zvonku, sklo se otřáslo, klapnul zámek a nejprve se objevil zadek starší sestřičky, kterým si razila cestu, neboť couvala a táhla za sebou vozík předspaný špinavým nádobím. Přidržel jsem jí sice galantně, ale přece

si nás prohlížela. Rudolf otevřel z prutka dveře pokoje. Kdybychom v něm narazili na Semeráda, asi by to byl problém, ale od psacího stolu se na nás otočil anděl. Ani jsme nezaklepali prostě a jednoduše jsme tam vtrhli. Já následoval Rudolfa, který přepad vedl. Bylo jasně cítit, že spěchá. Podvědomně jsem přijal jeho rytmus a kvap, přestože jsem neměl ani tušení, co chystá. Museli jsme asi působit neurvale. Petra se zamračila a chtěla nás vykázat. Po několika vteřinách ale její výraz změkl, protože nás poznala. Mírně vlnité vlasy, které jí nad chorobopisy padaly do očí, potřesením odhodila a snažila se převzít vládu nad situací. To se jí však nepovedlo. Zatlačí do kouta, vyštěkl Rudolf a já ho mile rád poslechl. Ona se opět nasupila, ale v obavách ustoupila. Toho já jsem využil a tělem jí zahradil cestu k úniku. Se zlou bychom se patrně potázali, kdyby se jí to podařilo. Přiblížil jsem se na krok k ní a podlomila se mi kolena. Našpulila rty a vyzývavě zavonila. Co po mně chcete? Pokrčil jsem rameny a nelhal jsem. Otočil jsem se ve směru jejího pohledu a zjistil jsem, že se Rudolf usadil u otevřeného kompjutru a nečekaně hbitě začal tepat do klávesnice. Naprosto přesně věděl, kam co zadat, aby se dostával hlouběji a hlouběji do databáze nejen místní nemocnice, ale do záznamu celého kraje, dokonce i republiky. Po několika okamžicích se přiblížil až k jádru věci a já na obrazovce viděl jasný nápis. Rudolf Kleckner. Posunul jedním pohybem myši svůj dalekosáhlý přehled diagnóz až na sám konec a tam do volné předem připravené kolonky napsal dvě prostá slova. Exitus letalis. Bez váhání použil všemocnou klávesu Enter, vyslal tuto zprávu neodvratně do celého světa a tím se navždycky vymazal z databáze lidstva. Pokračujeme dál, čas je neúprosný. Čeká nás Vinohradská třída, zvolal, když vybíhal z místnosti a zmizel v chodbě. Přiblížil jsem se jen na několik centimetrů k paní doktorce Petře Gruntové, asistence psychiatrického oddělení s atestací prvního stupně v mém rodném městě a s úsměvem jsem se přiznal. Já jsem se do vás zamiloval. Pane bože, vydechla, ale ta slova neobsahovala radost, spíš obavu z toho, že se situace poněkud komplikuje. Naposledy jsem se podíval do jejich očí, přivonil k jejímu tělu a zakázal si vjemy chuťové a hmatové. Tak daleko jsme se ještě nedostali. Škoda. A vyrazil jsem za Rudolfem. Holčička na chodbě už nebyla.

Do Prahy jsme dojeli v naprostém tichu. Rudolf již nic nevysvětloval, nekomentoval a nic si nepřál. Chvíli mi trvalo, než jsem na Vinohradské třídě našel místo k zaparkování. Můj spolujezdec ale byl již tak netrpělivý, že než jsem řádně zacouval mezi dva vozy, byl pryč. Kráčel jsem Vinohradskou třídou, ne příliš svižně, neboť jsem stoupal vzhůru. Město ku podivu v tento letní den svěže vonilo a mně se zlehka dýchalo, i když už dlouho nepršelo. V jednom okamžiku se mi konečně zazdálo, že jsem před sebou spatřil známá záda. V tu chvíli ona postava začala přecházet přes ulici a při rozhlížení, zda se neblíží nějaké vozidlo, padl její zrak na mě. Byl to Rudolf. Vypadalo to, jako by na mě čekal, přestože byl ještě dost daleko. Oba jsme se zastavili. Rudolf zvedl ruku k pozdravu, ale nepokynul mi. Ohnul ukazováček do malé skopky a ukazoval jim za má záda. Snažil se mě na něco upozornit.

upozornit. Několikrát tím zobáčkem zakloval do vzduchu a donutil mě tím, abych se ohlédl. Stalo se tak. Za sebou jsem nespatřil nic zajímavého. Míjelo mě pár chodců, o zeď domu byla opřena lopata, zedníci stavěli lešení. Otočil jsem hlavu zpět s němou otázkou: co mi to, Rudolfe, ukazuješ? Ale ten na původním místě již nestál. A když jsem se zoufale snažil zjistit těkajícím zrakem, kam zmizel, zahlédl jsem opět jen jeho záda zahýbat do italské ulice. Popoběhl jsem, abych za ním lépe viděl, ale ten boční bulvár byl lidu prázdný. V jednu chvíli vyběhla z krajního domu malá brýlatá holčička, poskočila si a zase se vrátila do domovních dveří. Jinak nikdo nikde. Rudolf zmizel, jako by se vypařil. Zastavil jsem se a začal uvažovat nad tímto podivným úkazem. Uvědomil jsem si, že jsem to vlastně čekal. Zvedl jsem tvář k nebesům ve snaze spatřit Rudolfa, jak naplňuje svůj sen a odlétá, ale moje snaha byla pochopitelně marná. Na čelo mi dopadlo několik kapek deště a pak se konečně výdatně rozpršelo.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Přesto den co den po ránu na louce zatřpití.
1: No, pane holče, v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
2: Ne.
1: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
2: A tak to já vím o vás, akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
1: Jo.
2: Proč ne?
1: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
2: No vidíte, to jste vy.
1: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
2: Jo?
1: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
2: Jo?
1: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
2: Ale ne.
1: To jste vy a to jsem já.
2: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
1: No, je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
2: Jo, jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
1: Muchomůrka je pěkná. Pane holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše, a je to zcela zadarmo.
2: Ksavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
1: Já to nechci vidět takhle.
2: Co? No, takhle se to řeší dneska.
1: Čekal jsem to.
2: To je hodnotový.
1: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat, ale to byla ostuda. Jako.
2: Ksavere, já jsem viděl toho jak Václava, ty? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
1: Doktora Václava?
2: No Moravce.
1: Jo, myslíte Vaška.
2: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová, symbol demokracie, svobody, rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
1: Tak ji už dávno hrklo, ne?
2: Je no to... říká Mirka z LDNky, no.
1: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
2: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
1: Hostky.
2: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se ztrapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
1: Věru!
2: Ta tam seděla.
1: Věruš.
2: A viděl jste, jak seděla?
1: Ne.
2: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.
3: Česká a americká country na Rádio Xaver. Rádio Xaver.
4: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministrině Dekora bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
5: Bitcoinová kauza?
4: Nebo co vám není jasné a chcete znát odpověď?
5: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, že to prostě není, tam není co řešit.
4: Pan ministr
5: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády. Je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná. A jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného. Čili to se prostě nedá omluvit. A
4: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
5: Já říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza, myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
4: ale
5: vědět.
4: Ale i právníci na to upozorňovali, no. Že je to špatně, že nebrat, jo. A nějak se to jako údajně nedostalo těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
5: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
4: No, počkejte, paní Dekrova, chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
5: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekrova, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj. Tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal, asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekrova. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, to má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

až v 5 hodin. Mám z toho radost, že nevím, co bych ráno dělal. Venku sněží a mrzne. Koukám se na chodbu, jestli někdo nejde. S kým bych mohl zavést hovor? Nikdo. Provádím základní úkony a snažím se je co nejvíce protahovat, aby mi utekl čas. Čistím si zuby, holím se na sucho jako pan Balcár, lezu do vany. Opravuji netěsnící splachovadlo a závady, které na pokoji nechali sovětští řemeslníci. Je toho dost na generální opravu a tak je čas jít k obědu. Jaký byl asi včera v Praze Mikuláš? Že já vůl jsem sem jezdil. Umiňuji si, že už nikdy nikam nepojedu. Oblékám se a jdu na oběd. Na schodech potkávám Jirku a Kavaleho a vyčítám jim, že na mě nezabouchali, když šli na oběd. Kluci se omlouvají, že mysleli, že ještě spím. Do restaurace jdeme společně. Nadáváme u stolu Kavalemu, který umí mizerně rusky, a blokuje jídelní lístek dlouhým prohlížením. Potom mluvíme o tom, jak je hrozné, že musíme do Moskvy letadlem, a vzpomínáme na různé letecké havárie. Taky probíráme, zda udělal Kavale dobře, že si koupil barevnou televizi, když jí má jenom zelenou. Kavale říká, že jsme debilové a že zelená je nejzdravější barva pro oči. Přichází Mamut s Kubešem, ale sedají si k jinému stolu, aby nám nemuseli připlácet na oběd rovným dílem. Sedí však hned vedle, takže s nima můžeme mluvit. Schillinger si dělá srandu z Kubeše, který čumí do jídelního lístku a hledá nejlevnější jídlo. Stando, víš, jak bys mohl jíst celý zájezd zadarmo? Jak? Ptá se lakomý Kubeš, který už se čapnul. Když po sobě sežereš hovno, dám ti 200 rublů, směje se Kavale. Ode mě dostaneš druhý 200, přidávám se, to ti přece Stando stojí za to. Kubeš se rozuří a řve na nás přes celou restauraci, že chce každému doma koupit hodnotný dárek a proto je šetrný. Chce Marcele koupit šicí stroj, což je mnohem lepší než zelený televizor, který si koupil idiot Kavale, a že hovna bychom žrali já a Schillinger, kdybychom neměli takového solového kytaristu, jako je Standa, protože umíme všichni hovno a že dává padáka, a jestli ještě někdo něco řekne, tak to dá Kubeš advokátovi. Máme velikou radost, když Standa zuří, a smějou se i kuchaři, kteří vylezli z kuchyně podívat se, co se děje. Kavale mi oznamuje, že si zaplatí letenku do Prahy a nepojede s námi vlakem. Ptáme se ho proč a Kavale mi vysvětluje, že chce být v Praze o 3 dny dřív než my, aby si mohl ještě zašukat s Kubešovou Marcelou, než přijede Standa s tím šicím strojem. Kubeš stichl a přemýšlí, zda to Kavale myslí vážně. Přichází Béďa Maruštík a my se ho s Jirkou ptáme, jak dopadl včera, zda si zasloužil 5 rublů. Béďa je ale čestný kluk a přiznává, že Valja utratila asi jenom 1 rubl, protože se k ním do pokoje narval turecký dirigent se šampaňským a opruzoval až do rána. Vracet prý ale nebude, protože slíbil Valje, že se staví po obědě. Prosím Béďu, ať s tím počká, že musím do banky s Valjou pro peníze, neboť dnes vyplatím honoráře za 10 koncertů. Když pokladní v bance vidí šek, který vypisuje Valja, dostává záchvat a kam si telefonuje. Přicházejí 2 milicionáři a začnou vyhánět všechny Rusy z banky. Když je prázdno, začne pokladník počítat 6 000 rublů. Trvá to asi hodinu a konečně je hotovo. Omlouvá se Valje, že prý nám to musí dát hodně v drobných a skutečně. Z celkové částky je většina 3 rublovek. Všechny peníze neskutečně zmuchlaný a vošuntělý. Potom nás milicionář pouští ven a doporučuje vzít si taxíka. Kvůli takovýhle částce vás tu každej zabije, povídá. A směje se. To je u nás hotový mění. Je na něm vidět, že by to nejradši udělal taky. V hotelovém pokoji sáčkuju peníze a napadá mě skvělý fór. Dám Kubešovi ty největší drobný.
Celá kapela má honoráře v tlustých sáčcích, Standa Kubeš v krabici od bot. Volám všechny kluky dřív, aby byli u toho, až budu Standovi krabici dávat. Všichni mě chválí, jaký to byl výborný nápad. Kubeš zuří a nadává nám do idiotů. Standona, vem si 10 rublů, podává Schillinger Kubešovi 10 rublovku. Mě si nekoupíte, holenkové, vykřikuje Standa, ale bankovku si bere. Jirka Schilling je strašně hodný kluk. Má dobré srdce a já ho dokonce podezírám, že mu to svým způsobem dělá dobře, když mu někdo ubližuje. Svým způsobem života a neodepíráním zlému je vlastně Tolstojovec a neví o tom. Máme dobrou náladu a celá kapela sleduje Standu u krabice od bot.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem natěšený, protože to má být speciální úklidový díl, což si rád vyslechnu, já v tom mám stále rezervy, ale mám i dobré nápady, protože se budeme bavit o jednom velkém úklidu, a ne když si z voleb nic neodnesete a opakujete stejné chyby a ono to překvapivě stejně blbě dopadá. Takže těším se, Petr přinese své, já mám také nějaké drobnosti ze života.
1: No, hlavně ty jsi přišel po mně, tak já musím se tě zeptat, ještě máme vládu, drží vláda Petra Fialy, protože máme tady za sebou eurovolby, máme před sebou v podstatě trojí volby a vrátil se nám Evergreen hnutí STAN, který zase začalo vyhrožovat svojí vlastní vládě, kde mimochodem připomeneme jenom druhou nejsilnější vládní stranou, a sice, že by mohlo odejít z vládní koalice, to řekl jeho ministr školství Mikuláš Bek, pokud by mu ministr financí Stanjura nepřihodil zhruba 40 miliard na školství. Tak ono je to, se Stanem tohleto se vrací úplně jak, no jako zima, léto a další roční období, protože Vít Rakušan je průkopníkem toho, že z jara vyrazil na to protivládní turné. Teď utrpěli v podstatě debakl v eurovolbách, nebo zůstali daleko za očekáváním.
2: Nevýhru, Petře, nevýhru.
1: Máme nový, vidíš, vlastně vrátili se nám klasické termíny. Nevýhra, takže utrpěli nevýhru, zůstali. No, naplnili asi třetinu svého volebního potenciálu, tak já už nevím, jestli i tohle by se nedalo nazvat porážkou, ale žijeme ve fialovské éře samých volebních vítězství, tak budeme říkat, nebudeme to kazit, utrpěli nevýhru. Každopádně, myslíš si, že hnutí STAN myslí vážně to, že by odešlo z vlády?
2: Tak samozřejmě ne, proto to taky zatím zvolilo tu taktiku, že to řekl minimálně známý ministr národu Mikuláš Bek. Nutno dodat, že minimálně známý i učitelům, protože pro ně je to ministr, který vlastně tak trošku Vlastimil Válek školství slibuje, stále všechno zefektivňuje, zlepšuje, a realita je taková, že školy mají menší rozpočty. Z těch rozpočtů ještě zalepují doplatky školníkům, ajťákům, kuchařkám, spoustě aktivit, investic, které prostě jsou spojeny s tím školním rokem. A všechno to je zahaleno tím nezdražováním, čili ve výsledku ten koláč je ještě menší a demotivační v tom, že je to bohužel i ministr byrokracie. Že se krásně potvrzuje, že čím máš méně, tak tím tě zavalí více formuláře. A tento ministr tak pološeptem řekl, já bych taky mohl odejít. A asi doufal, že se to trošku otřese ve školské obci, ale ona školská obec si v podstatě řekla, že by to šlo i bez ministra, protože ty trendy jsou nastavené tak a ministr školství je tak submisivní, že tragédie je, že kdyby nebylo to ministerstvo obsazeno a v podstatě se to nechalo v rukou Zbyňka Stanjury, který prostě kouzlí z čísly, kdy strašně dlouho není peněz, a pak najednou Marian Jurečka těsně před volbami řekne, že peníze budou pro pracovníky ve veřejné správě, ale budou až těsně za se v září, měsíci supervolebním, senátním a krajském, tak v podstatě, kdyby takto se vedlo školství, tak to pedagogové a nepedagogové v podstatě stejně nezaznamenají, protože nikdo je nebrání, nikdo je nehájí. A je to smutnější o to víc, že starostové si z toho udělali vývěstní skříň, že starostové jsou vedeni pedagogem Vítem Rakušanem, a pomalu si mnozí říkají, kdyby tam byl konečně nějaký nepedagog, možná bychom se měli lépe.
1: Pedagogem Vítem Rakušanem. Vládu vede pedagog Petr Fiala. No, ona je to taky, vláda taky profesorů a učitelů, což je paradox v tom, že teď zrovna se bavíme o školství a o tom, že by vláda padla kvůli školství, čili kvůli učitelům, když má být jejich vládou, jestli má být tahle vláda něčí vládou, tak učitelů. Je pravda, ty si řekl, on už tady platí v téhle vládě taková příměra, čím víc se, jak se tomu říká, zefektivňují procesy a nastavují a nastoluje se agenda a všechny tyhle ty keci, tyhle ty narrativy, abych se držel.
2: Teď se okopal, ty mě zase zastrašuješ.
1: Tak
2: jsou foltinovské taktiky,
1: jsou
2: pozor.
1: To foltinovské slovíčka, ale tak tím víc nakonec si vysloužíš stávky a podobně, protože i školství už stávkovalo.
2: Hele, je to poučení Marie Terezí. Prostě na chudý lid musí být přísnost a to se nejlépe dělá, když nežeš zrovna vybírat berně, tak je zaval papírem. A speciálně zdravotnictví a školství české teda upí tou přebujelou byrokracií naprosto neskutečně. To jestli policisté si stěžují na to, že vlastně papírují více, než aby byli v ulicích, tak ať se někdo jde podívat do škol, ať se jde někdo podívat do speciální kanceláří ředitelů a jejich zástupců, to je v podstatě vyplňování blbostí pro blbosti, kdy ti dokonce ten resort sám přiznává, že je to totální blbost a že to je jenom proto, aby ten resort v podstatě fungoval, ale docílí toho, že školy nebrblají, protože nemají čas, nerozvíjí příliš jako svou nějakou akademickou svobodu, by se řeklo, protože nemají čas a jsou permanentně pod tlakem takových těch povinných různých přednášek, protože je to čárkovej systém. Když je máš, je všechno v pohodě, všechno v klidu a můžeš si v klidu byrokratizovat. Takže bohužel je to strašný, říkám to jako pedagog praktik, jako člověk, který tím sám prošel, byl na obou stranách barikády. Je to smutný, ale je to cíl.
1: No, ono jde vlastně o to, že hnutí STAN, ono už teda ta výhruška ministra Beka, že by STAN odešel z vlády, si vysloužila odpověď z koalice, že takhle se teda určitě nejedná, že prostě STAN jsou už, že se z nich staly takový hnutí leváků v tomhletom ohledu. Já jsem si vzpomněl na ten výraz tváři Markéty Pekarové Adamové po tom dohodovacím řízení, když si pozvala vláda svého prvního vicepremiéra na kobereček a Víta Rakušana kvůli tomu protivládnímu turné, tak si říkám, kdy podobný dohodovací řízení stihne Mikuláše Beka. A už se těším, jestli ho stihne i ten výraz Markéty Pekarový Adamový. Ale
2: Petře, to ono nebude, protože Vít Rakušan teďka tohle turné už nedělá po Karviné, už to nedělá po Mostě, už to nedělá po České Lípě, ale dělá to ve vládě. Protože zjistil, že je to levnější, že se tak neutaháš, nemusíš se přesouvat, nezabere to tolik policistů, protože v podstatě tam máš jakoby pevnou danou stráž a děláte kolegům na vládě, protože to bude takový italský manželství. A ty jako milovník Itálie to musíš chápat.
1: No,
2: permanentní kampaň.
1: Pozoruju to, že když si na vlastní vládu tak hezky levácky vyšla být Rakušan a udělal to protiturné, který bylo tak jako na zádech Petra Fialy, jeho vlastního premiéra, tak si myslím, že STAN měl ještě o něco víc sebevědomí, že se teda lek, kam spěje budoucnost té vládní pětikoalice, ale že si myslel STAN, že je silnější, protože on samozřejmě se cítí v kramflecích a hlavně to bylo po těch volbách, kdy prostě díky spojenectví s Piráty mají 33 poslanců, v podstatě na úkor Pirátů, ano, to všichni víme.
2: De facto jenom o jednoho poslance méně než občanští demokraté.
1: Premiérská. A pochopitelně po těch volbách oni se nafoukli sebevědomím a pocitem toho, jak uspěli. A myslím si, že teď je jako časem začala dobíhat realita a teď je doběhla v těch eurovolbách, do kterých oni šli jako v podstatě jeden z těch tří presumptivních vítězů díky přifouklým volebním potenciálům, kdy v podstatě dva průzkumy dali volební potenciál téměř na roveň vítězního ANO, druhého spolu nakonec. Oni naplnili třetinu a že si teď ověřili, že i navzdory turné Víta Rakušana, tohleto je skutečně ne nevýhra, ale je to prohra, protože...
2: Za neskutečné peníze.
1: Za neskutečné peníze a oni vidí, že ani turné, ani angažmá Danuše Nerudové v eurovolbách v podstatě jim žádnou slávu zatím nedělá. Tak si myslím, že se teď, že dostíhává realita toho, že ani oni nejsou žádný hvězdy a že by se STAN za chvíli mohl přiřadit do toho pytle TOP 09 a Lidovců, který prostě stihnul. No padlo na ně kladivo pětikoaličního vládnutí a STAN, on už předtím tak balancoval na, řekněme, ty preference byly někde mezi 6-8%, což je pořád prostě, to nejseš čertovi z lopaty nebo ďáblovi. A teď vidíme, že teda se vrací k tomu, že si začínají dupat, ale na obranu ministra Beka musíme říct, že oni vlastně, pokud by mu to ministr financí Stanjura nedal ty peníze, ono se jedná o téměř 40 miliard, což na druhou stranu nejsou malý peníze úplně v tom rozpočtu, tak že by výdaje Česka na školství vlastně klesly poměru k HDP pod průměr zemí OECD a musíme ještě dodat, že vlastně na ten průměr OECD ty výdaje na školství vytáhla vláda Andreje Babiše. A tohle to je vláda, která říkala přesně, vzdělání je pro nás prioritou, pořád slyšíme vzdělanostní ekonomika, nesmíme montovnou, budeme takovým Izraelem, budeme tady zemí startupů a technologický hub a já nevím, co všechno. Vyskré do TOP 09.
2: A pak nám každý server
1: musíme, Česko musí
2: a software spadne, že jo?
1: Česko musí zrychlit a tak dál. No a teď by ty výdaje poklesly znovu. Vrátili by se na úroveň těch předchozích vlád před premiérováním Andreje Babiše.
2: A Petře, ještě jedna pikantérie, proměněno taková drobnost, že samozřejmě on to je strategický boj, protože vem si, že Andrej Babiš v podstatě posiloval svého nepřítele. Řekněme si na rovinu, že učitelé nebyli úplně jeho věrná voličská skupina a nestali se ani po zvýšení platů. Ač to mnohé překvapilo, že opravdu to platilo a že se to dotáhlo. Samozřejmě ještě s tím, že se říkalo, věci se jako posunou, bude to ještě postavené víc na osobní ohodnocení a tak dále. Ale každopádně ledy pukly a posunulo se to. Starostové vlastně vyrostli programově na tom, že hájí vzdělané, že hájí učitelé, že hájí školy, že hájí regionální školy, menší školy, aby to dostupnost státu zůstala. Udělali si z toho opravdu takové téma výkladní skříně a je to pro ně samozřejmě teďka dvojnásob důležité z toho titulu, že oni provedli výměnu voličstva a ono se ukázalo, že se to úplně nepovedlo, že staří povětšinou odešli, zklamali se, noví ještě nedorostli nebo nedorostla jejich důvěra a důvěryhodnost starostů. A Danuše to taky úplně nezvládla, protože že ta už teďka, ač je stranička, tak všude chodí a říká, starosty jsem fakticky zachránila, jinak by se tam
1: ona nedostali. Já miluji její teda skromnost. Miluji její skromnost.
2: Je hezké stranické.
1: Tak za prvý zachránila starosty, dopadly by bez ní, ty by se možná bez ní do Europarlamentu nedostali, jak říká. A druhá, na druhou stranu ještě proti ní tady prostě se jel prej hejt neuvěřitelný, takže ona je úplně spasitelka.
2: No Máří Magdalena. Máří Magdalena, já bych ji nenominoval do Evropské komise, já bych rovnou ji udělal nějakou speciální cestu do Lourdes a pověnoval bych ji nějakou hezkou lokalitu, to chci poprosit posluchače, pokud vědí o nějaké pěkné studánce, která je přehlížená všemi, napište, my zkusíme paní Danuši vyzvat, vememe Helenu Langšádlovou, Věru Kovářovou, společně tam vyrazíme, bude památné místo, důvod opravit tu studánku a aktivně ji vyhledávat a paní Danuši by slušela. A určitě ta studánka by zase řekla, že Danuše Nerudová sluší jí, protože ona je to obecně taková slušivá kandidátka pro jakoukoliv slušivou situaci. Ale samozřejmě pro ty starosty je to teďka zapeklité, protože si vemte, ztratili jste původní voliče, otřásli jste obrovskou důvěrou právě učitelů, protože se fakticky nic nezlepšilo k lepšímu, prostě té byrokracie a hubenějšího platu přibylo vlnou zdražování. A teďka vlastně vy chcete získat nové voliče, hodně jako městské voliče, říkejme jim prostě topkaři 2.0, případně konzervativnější piráti 2.0. No jo, ale ty právě zrovna na to školství slyší. A já dokonce naiva jsem kdysi vyrostl na literatuře, která říkala, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání.
1: Počkej, dneska máme dezinformace, bacha.
2: Jo, rozumím, to jsem slyšel, dneska jsou takový zvraty. Já jsem ještě takový ten Jiráskovec, jo, že tam vždycky bylo, že ti vlastenci chudáci, kdyby možná tušili, říkali, že národ zkvétá, a pak náš první československý prezident říkal, že národ zkvétá pouze v momentě, pokud zkvétá jeho vzdělanost, pokud jsou lidé vzdělanější, od svých předchůdců moudřejší a ta vzdělanost má dveře otevřené ve všech aspektech společnosti a politiky.
1: No jo.
2: Tak teďka trošičku nevím, jak na tom jsme. Máš já pravdu,
1: řeknu,
2: teďka jiný vytahují dezinfa,
1: tě,
2: místo
1: za
2: infa.
1: Vlády Petra Fialy národ zkvétá non-stop.
2: Statistiky jsou neúprostné.
1: Není s ničím problém. Teď měl Petr Fiala další, nám dopřál další nadílku radosti a lakování reality na růžovo. Četl jsem, jak to Markéta Šichtařová, ekonomka, toho jeho ekonomického, nebo tu jeho ekonomickou potěmkinu vesnici musela přelakovat zpátky do reality. Ale, takže za Petra Fialy národ zkvétá non-stop. Není žádný problém, bohatneme a tak dál, ale
2: jenom vždycky u sousedů a v jiném městě, které nikdo ještě neviděl, si říkám. Ale on to umí vždycky tak vyprávět, že ono tě to úplně uchvátí. Jo? Že to je ve své době, když Alena Schillerová vyprávěla o nás živnostnících a EET a ona vyprávěla tak krásně, že živnostníci pomalu jako si říkali, hele, my sice jdeme pod oprátku, ale s úsměvem širokým. Tak tohle je podobný. Pravda je, to je jenom takový mimoděk, že já se Petra Fialy musím zastat. A teďka podle mě se otřásá úřad vlády a Petr Fiala říká si, to je něco špatného. Něco špatného, když se mě zastává už Jan Kubáček. Protože on v podstatě v tom svém rybníčku vyhrál, protože lidovce má na kolenou. I největší kritici z lidovců, kteří říkali, půjdeme samostatnou cestou, tak teďka říkají pro Bůh, ať nám tam pár ještě sněmovních míst v koalici spolu zůstane, protože jinak se nedostaneme už nikam. Čili nejstarší politická strana to tady vzdala, neuvěřitelný, ale je to tak. A TOP 09, hele, se svým skejtem šesti kandidátů, čili šesti rodin vlivu a Markéty Pekarové a Adamové, která udává směr, tak ty už jsou šťastní, ty jsou na vlně, ty prostě už jenom v lůně ODS fungují a ty ODSáci teďka se v podstatě přepočítávají a říkají, hlavně nekejchnout kluci, protože jinak já jako kandidát a moje rodina z té kandidátky vypadne, takže neblbněte. Hlavně nikoho nepřibírat. Takže on Petr Fiala ve svém mikrosvětě opravdu vyhrál, protože v podstatě všichni teďka mu zobou z ruky, protože se bojejí, no. Že už na ně nevybíde.
1: Já, víš, že jsou vždycky možný různý interpretace.
2: Jasně,
1: já tady nabídnu
2: tak interpretaci. Ty mi píšeš rozhovory a já mu dělám statistiky.
1: Jo, ty rozhovory mu psát mě baví, ale já mám interpretaci to takovou sice, že to je ničivý potenciál Petra Fialy, protože on všechny kolem sebe zničí, mm-hmm. ODSku nikam nevytáhne, takže ODSka zůstane 10-15% stranou díky němu. Z těch kolem sebe udělá naprostý trpaslíky v klinické smrti, takže ty budou rádi, že je táhne za sebou. Ano. Do toho vidíme, jaký jsou ekonomické výsledky vlády, takže v podstatě, i když bude růst 0,01, tak Petr Fiala vyhlásí vítězství a návrat ekonomického růstu, protože ve srovnání s recesí to vlastně bude dobrý. Tohle to je přesně vládnutí a la Petr Fiala. Já už ti rozumím, jak to myslíš. V podstatě všechno jakoby tak zadupu, že kdykoliv někde vyšlehne nějaký nový výhonek života, tak já to můžu oslavit a řeknu, podívejte se, jak to tady krásně ano. bují.
2: Hele, opři se, najdi si nějakou mítinku, kde je 8 kopřiv, vyfoť si to a vyfoť si vedle poušť. Co je zelenější? Jo, to je jenom o srovnání. To je
1: no
2: jenom...
1: je pravda, že 2,5 roku je Petr Fiala u moci, tak... že nám to trvalo, vlastně než jsme pochopili
2: jeho strategii.
1: Kde jsou ty, jeho strategii, přesně, kde jsou ty jeho hodnoty.
2: Dusivé obětí Petra Fialy, ale já ti říkám, že až tenhle ten díl bude poslouchat, tak nejen, že mu srdce ukápne, že někdo konečně prozřel a pochopil. A já ti říkám, že teďka v tom chvostu těch poradců pro všechny ty možné dezinformací, mě zavolá a řekne, tohle je, přátelé, ještě úplně jiný level. Ten hladový mu vysvětlí, že je sytej a rozdělí se o poslední zrníčko rýže, protože si řekne, ten pán to tak řekl, že já to vlastně nepotřebuji. Hele, ten Petr Fiala to fakt celý otočil a opravdu podle mě teďka chodí mezi těmi straníky a říká, podívejte na ty lidovce. Chcete takhle skončit, přátelé? Tak mě dejte ještě kvartál, ale já to zařídím.
1: Jo,
2: a oni si řekli,
1: to,
2: Petře,
1: jo, to umí.
2: Jeď do
1: to
2: zahraničí.
1: Umí.
2: Jeď do zahraničí a on to vykoupí.
1: Tohle to je hele. Talent Petra Fialy, to je, to máš pravdu.
2: Ale teďka pracuje na Evropské komisi.
1: Zpátky k tomu, kdyby hnutí STAN náhodou se rozhodlo opravdu splnit. Třeba první slib a nebo výhrušku a odešlo z vlády. Ono samozřejmě prostě bez STANu ta vláda nemá, ztrácí ve sněmovně většinu, ale ona je varianta pak to, že STAN by ještě mohl držet tu vládu při životě do konce volebního období ze sněmovny, že by ji nenechal padnout, takže by nebyly předčasné volby nebo prostě nebyla by ani nějaká technokratická vláda, ale samozřejmě situaci by to změnilo, protože hnutí STAN by případně bylo už v opozici k té vládě, rozhodně víc, než když je členem vlády, i když Vít Rakušan to rozehrál na obě strany, že jsem první vicepremiér, ale taky jsem první opozičník v mé vlastní vládě. A druhá varianta je samozřejmě, že by STAN naznal, že by se mu vyplatilo jít k volbám teď, nebo prostě úplně z toho vystoupit a opravdu z té vlády odejít, ale já si myslím, že tohleto, že tuhletu éru jako politický odvahy máme dávno za sebou, že vlastně zažíváme éru politické zbabělosti, že už nikdo nemá na nic, jak se hezky česky říká, koule. No. Opravdu jsou to jenom výhrušky samý, když to stáhneme na šéfa lidovců Mariana Jurečku, ten prostě ten nevodejde, dokud ho nevynesou nebo nevyvezou na nějakým trakaři. Prostě,
2: ne, je to fenomenální. Všimni si, že on teďka v podstatě není a všichni okolo chodí, ale on nám to chlapsky slíbil. A nikdo ho najednou nemá telefon.

0: nějaký analýze ohledně eura?
1: Já si myslím, že to byla nějaká strategie pro strategii. A tím jenom chci říct, jako kvůli jaké blbosti jsou schopni to svolat. A kvůli školství, které si troufám říct, že vedle zdravotnictví a sociálna, je naprosto zásadní. A zase, na rovinu já chápu, když se člověk podívá na zdravotnictví pod Vlastimilem Válkem, tak ono je to těžký srovnání. A tady, hele, já svým způsobem Víta Rakušana chápu, protože si řekne, podívejte, co se děje pod Vlastikem. A je to v pohodě. A Vlastik má krásný pocit. A co se děje ve školství? Teď tam ještě ty učitelé do ty práce chodějí a ty žáci chodějí, takže a svítí se tam, topí se tam a formuláře obíhají, tak co byste tam, přátelé, chtěli měnit? Ne, prostě, hele, Vít Rakušan by musel přejít do fáze odvaha a musel by začít opravdu se jako profilovat fakt jako člověk, který není v politice za funkci a za každé dobré ráno. Těch příležitostí bylo mimochodem několik. První může vyvolat dohadovací řízení, druhé může požádat o moderaci pana prezidenta, jestli teda bude ještě ochoten.
0: To by ale troufám předpovědět, že by nedopadlo dobře.
1: Zatím se mu to neosvědčilo, ale pravda platí, že Petr Pavel prostě má blíž ke starostům než k ODS. Ty vztahy s premiérem, ač to neventilují, tak z dobrých kulárů vím, že prostě jsou napjaté a lidsky se moc nemusí.
0: Myslíš si, že by se ODS ze zápisu Pražského hradu z kanceláře prezidenta dozvěděla něco, co nevěděla do té doby? Že odsouhlasila?
1: Jednak a navíc by bylo stylové, že bývalý voják v podstatě prosazuje školskou reformu, aby tam byly peníze, které tam po právu mají být, protože já pomalu věřím tomu, že voják dokáže víc protlačit pro školství než v úvozovkách několik pedagogů ve vládě. Jo. Potvrzuje mě to zatím ta situace nejen téhle vlády, ale i předchozích vlád, kde když tam nastoupil kariérní učitel, tak se učitelé začali modlit, že si říkali, začne problém. Jo, to nikdy neprospívá. Kuriozně, když tam byli lidé jakoby manažeři, tak to prostě šlapalo. A myslím si, že mnozí tam vzpomínají na toho předchozího v úzovkách tak trošku i prezidentského kandidáta ve školství, protože s učitelskou praxí nula zkušeností, ale fakt jako ty věci dotahoval, naučil se, orientoval se v tom dobře, prosadil mnohé. No a vlastně, víš co, s tím souvisí i druhá věc, která se tady začne objevovat a ona, někdo by řekl, se školství nemá tolik společného. Není to pravda. To je teď to naprosto ostudné protahování, vymlčování a teprve teď zveřejnění náhodou po volbách zprávy o té šílené tragické události střelce na Filozofické fakultě, ale nejen na Filozofické fakultě, i v Klánovickém lese, i v Hostouni, že jo? Kdy najednou se to objevilo a začíná se to ventilovat po volbách a řekněme si na rovinu, že z toho, co vyplynulo, teď už i oficiálně, předtím to byly spekulace, ale teď už i oficiálně od vyšetřovatelů, tak to je opravdu na nabídku rezignace jak ministra vnitra, tak policejního prezidenta. A Vít Rakušan, kdyby tohle udělal, tak může udělat obrovské gesto a může si začít profilovat politiku. A jednak je pak na premiérovi a na prezidentovi, jestli přijmou nebo nepřijmou, ale on v tu chvíli získává úplně jinou autoritu a může mimochodem řešit i to školství. A já to spojuju proto, protože já do dneška velmi vyčítám našemu politickému stavu, že namísto toho, aby jako v zahraničí po takovýchto tragických zkušenostech se okamžitě začala edukovat veřejnost a i školy, jak postupovat v takovýchto situacích, jak si všímat problematického jednání, vyhraněných psychických činů. Začali jsme se fakt věnovat naprosto systematicky zastrašování, výhruškám a v tom školství to je dneska bohužel každodenní chleba. Jo. Já fakt před učiteli smekám, protože vždycky se říkalo a já pak pochopil, co to znamená, že když jde dělat učitele nebo lékaře nebo policistu, tak seš jednou nohou automaticky každý den v kriminále. Ale dneska už je to opravdu často, jakože máš pocit, že jsi vyjednavač pásma Gazy, co se odehrává na školách. A dává se to stranou. Ale prostě, aby nás jakoby začali posilovat tu nějakou důvěryhodnost a soudržnost, tak to mimochodem souvisí hodně právě s tím školstvím a přístupem ke školství a k autoritě školy, jo, a učitelů a obecně vzdělání. A tady to teda vázne a drhne, čili myslím si, že pan ministr, to první vicepremiér, má o důvod víc fakt velmi reálně zvážit, jestli prostě nenabídne svou funkci.
0: To já ti řeknu, co Vít Rakušan nabídne jiný řešení, jak už jsem ho poznal. Vít Rakušan vyrazí na turné. A bude to turné, kde bude vyprávět o tom, o té střelbě na filozofické fakultě, ještě si tam nechá inscenovat nějaké prozření někoho z rodičů zavražděných studentů a ten mu podá ruku a řekne, jak je to skvělý, protože vzpomeň si na to, když se to stalo a začalo se to vyšetřovat, tak Vít

0: Rakušan okamžitě řekl, všechno proběhlo, celý zásah proběh perfektně, nemám žádné pochyby o ničem. Najednou, samozřejmě, ono se to stalo těsně před Vánocemi a po novém roce začal, řekněme, nový politický cyklus, tak najednou se začaly objevovat pochybnosti vážný. Do toho se začaly ozývat rodiče těch obětí, kteří prostě měli velký výhrady k té práci. Začala tam být spousta nesrovnalostí. A najednou Vít Rakušan jako neměl žádný intermezzo, ale rovnou jako přišel na druhou stranu a řekl, mám vážné pochybnosti o zákroku na filozofické fakultě. No ale tím to zase skončilo.
1: A řekl, vydržte dobře znát.
0: Vydržte dobře znát.
1: A pak to šlo měsíc, co měsíc.
0: A co měsíc vlastně, jako, jak se říká, kdyby na tom seděl, aby to nikam neuniklo. A jenom podle toho, co uchází do médií, tak on buď mlčí, anebo se přikloní k tomu, jako aby byl za dobrýho. A podle mě tohle to úplně perfektně vystihuje Víta Rakušana. Pro mě to fakt, jestli o Petru Fialovi můžeme říct, že je patologický lhář, tak on je v tomhletom levák, což ukazuje i ten jeho vyjednávání o migračním paktu a potom jeho prezentace tady doma v Česku, kdy nejdřív se chlubil, co vyjednal, jak je to skvělý, že tam není žádná kvota migrační, že tam je výjimka pro Česko, no a najednou přepočet přes kvótu tam je a stejně tak tam není žádná výjimka, o kterou teprve musíme žádat, ale on byl ten, který prostě až do poslední chvíle nám o tom lhal.
1: A pak mlčel a vymlčoval. A teďka už to není jeho téma.
0: No teď jsem pochopil, jestli si zachytil tu událost, že německá policie vyvezla nějaký Afgánce do Polska, tam je vyklopili někde to, tak já mám pocit, jestli oni už nezačali naplňovat ten migrační pakt předčasně, jestli tohle to není podoba skutečná migračního paktu, jak si ho vykládá nejmocnější země Evropy, ale...
1: To bude taková turistika přeshraniční.
0: No, prostě ne. Najednou tady lidi v příhraničí výjdou ven a tam budou mít vyklopený migranty, kterým tam vyvezou z Německa. Ale, a to ještě, jak víme, tak jak to půjde ze západu na východ. Některé věci, my třeba jdeme z východu na západ s vládou Petra Fialy, ale některé věci chodí ve opačném směru, tak ty migranti se začnou vyvážet ze západu na východ. Ale... A pro mě Vít Rakušan, a ještě je to taková tragédie, ta střelba na Fialu. A on prostě se chová jako fakt naprostej cynik ohledně toho. A všichni víme, že dluží odpovědi jako politický šéf policie, tak dluží odpovědi a celý znovu, on to zahalil pachutí Vrbětic. Jo, jako vyšetřování skončilo, zapomeňte, ano. Protože mě by to politicky mohlo poškodit, tak co?
1: Přitom ti řeknu, že kdyby k tomu přistoupil pokorně, svědomím, že to je opravdu a pevně věřím, že snad, no bylo by krásné navždy, ale to bychom si lhali, ale nadlouho to bude prostě výjimečný a odstrašující čin, který tady v našem prostředí naštěstí nesnese srovnání, ale kdyby k tomu přistupoval takto, tu veřejnost začal opravdu spravovat, na co si dát pozor. Začaly se ty věci průběžně vylepšovat. Vystupovalo se s jasnými termíny a lhůtami a ty se držely. A já jsem přesvědčen, že ta poslanecká sněmovna by mu v tomhle šla na ruku, protože žádný soudní politik si na tomhle nebude dělat politikaření, spory, protože fakt ty věci je potřeba řešit v čase. Vidíme, co se děje teďka v Německu, vidíme, co se děje ve Francii, čeká nás olympiáda, všichni jenom trneme. A je potřeba prostě být na to připraven. A tu společnost by to sklidňovalo, naplňovalo opatrným optimismem a důvěrou, že prostě se dělá maximum pro to, aby jsme byli obezřetní, připravení. Tyhle situace neprobíhaly tak hladce, kdy já rovnou říkám, já prostě smekám před těmi řadovými policisty, hasiči, záchranáři, kteří tam pod tou palbou v podstatě zasahovali v situaci, kterou nezažili, která zdaleka takhle nacvičená nebyla a zdaleka se tak nenacvičuje. Ale i oni si přesně zaslouží ty systémové opatření, aby takováhle situace už znovu se neopakovala a nenastala. Ale víš, aby se vystoupilo, jako typu řekneme si to ve sněmovně, řekneme si to na výboru. To je strašný. To je strašný, protože primárně to jsou rodiny obětí, tou obětí, poškození, ale i ta společnost. Je otřesená, bázlivá, nedůvěřivá, je to xtá třeba pořadí a za tohle nese odpovědnost fakt vláda jako celek, ač neříkám, nejsou to strůjci, chraň Bůh, ale oni mají být i lékaři. A lékař taky nemůže říct typu, já tohle neléčím, protože mě to nebaví, jděte si k jinému doktorovi.
0: Jenom bych tady byl opatrný s jedním lékařem ve vládě, aby se toho nechopil.
1: Já ti rozumím, ale tak ten hledá Endiarony teďka. Dobře, jo? A my děláme třeba do kosmonautiky, to mě fascinuje. Toto na to vláda má čas, energie a reálně to zvažuje. Já jsem si myslel, že si z nás dělá legraci. A u těchto věcí, kde tě opravdu utuhne úsměv a čekáš principiální chování a policie by si mohla nastudovat, jak to řešili jiné státy, kde bohužel je to trošku pro ně každodenní chleba, ale tak jako umí vystupovat, a tohle je mimochodem o strategické komunikaci, čímž zdravím jednoho pana Foltýna, který se tomu vlastně teďka věnuje a možná by měl poradit a mohl poradit, že se tomu věnoval i předtím, tak jenom zkrátka dobře chci říct, kdyby Vít Rakušan opravdu chtěl být osobností a chtěl růst do budoucna, tak teďka přistoupí a řekne vážená veřejnosti. Objevily se informace, které mě znepokojily, nesmí se opakovat, tady mám sadu řešení a opatření, a které budou probíhat v čase tak a tak a tak. Mám příslib tady od politických klubů, plácnu, tady mám i podpisy, že s ním mnou projdou opravdu jak nůž máslem. A abych ukázal krok, protože prostě není možné říct viník mrtev, zapomeňme, tak tady nabízím svou politickou funkci.
0: Vidím. To Vít Rakušan by natočil video ze šatny další. Tam by natočil tu rezignaci a úplně vidím ten konec, jak dostane otázku a řekl mu to a on řekne, a co a komu? No premiérovi, že končíš. Neřekl, ale řeknu mu to.
1: Až se někdy vrátí a zeptá se.
0: Úplně to vidím.
1: No. Tak on to má na taktice, která je oblíbená mezi lidmi. On se neptal. Tak se mu to neřekl.
0: A ne, tady druhá věc vlastně ještě. No, Stan je úplně nejdrzejší a nejagresivnější, bych řekl, opravdu členem vlády, co předvádí. A teď to vidíme ještě nejen tady tou výhruškou, že by teda z té vlády náhodou mohlo taky hnutí odejít kvůli těm penězům na školství, ale vidíme to teď s výběrem eurokomisaře nebo eurokomisařky, protože mě fascinuje, jak si Stan drze uzurpoval vlastně to právo výběru nebo návrhu eurokomisaře, když to bylo za koalici Pirstan, která se po těch posledních sněmovních volbách záhy rozpadla. No ono, když zredukuješ svého silnějšího politického koaličního parťáka na 4 poslance z nějakých, oni měli přes 20 piráti předtím, a ty se na tom trhneš 33 poslanců, tak chápu, že piráti se aspoň minimálně v tomhle ohledu právem cítili trošku zrzený a já nechci použít to ošklivý slovo, ale podvedení minimálně.
1: A pak se to párkrát opakovalo.
0: Což
1: překvapivě teď jsou piráti.
0: Ale ono, víš co, tady musíme říct, že hnutí Stan je konzistentní, protože tohle to je jeho politická tradice a historie. Ono se do sněmovny ho vyvez Miroslav Kalousek, naprosto cynicky z druhé strany tím, že mu chyběla po založení TOP 09, mu chyběly personálie v regionech na kandidátky, tak prostě zjistil, aha, tady je nějaký hnutí Stan, starostové, ty mají naopak jako nemálo lidí v regionech. Tak,
1: a dobrou značku, řekněme si, že ono to Miroslavu Kalouskovi posloužilo dobře.
0: Protože starostové jsou nejdůvěryhodnější politickou funkcí nebo funkcionáři u veřejnosti, tak je vyvez do sněmovny. No a od té doby samozřejmě záhy pochopil, co jsou zač, ale prostě byl to vzájemný cynismus. Fungovalo jim to, že se doplňovali, prostě potřebovali to k moci. A potom hnutí Stan takhle zkusilo sednout na lidovce, ty z toho včas utekli. No, zkusilo to taky s miliardářem
1: Dětkem.
0: Ten si je zkusil koupit a protože je podnikatel, tak si myslel, když si je koupím, no tak budu diktovat, jsem šéf, tak to taky nevyšlo.
1: To já nevím, to já mu zase nechci křivdit, co já jsem slyšel z toho, tak on spíš si myslel, že jako to bude neideologické věcné hnutí, které logicky bude brát Babišovi a teoreticky by mohlo být i v koalici nad tématy s Babišem a tam mu bylo řečeno hochu ne, tohle bude ideologický a bude to antibabiš.
0: No právě proto říkám,
1: tak šel rychle domů. No.
0: On prostě si myslel, když mám akvizici tady, tak můžu prostě ovlivňovat a rozhodovat nebo spolurozhodovat o tom, co se s ní bude dít a záhy prostě pochopil, že si koupil politicko-podnikatelskou akvizici a stranu. Takže jasně, ale jenom prostě Stan má takovouhle historii a už to trvá 13 let nebo 14, takže oni se zvykli takhle prostě chovat. A teď teda Stan navrhnul vládě Josefa Síkelu, ministra průmyslu a obchodu, jako kandidáta na eurokomisaře a samozřejmě Danuši Nerudovou jako záložní variantu. protože...
1: A taky si o to řekla. Ta tiskovka po volbách byla kouzelná. Krásná. Jako, předsedo, řekni ještě tohle. A my chceme říct, že Danuše Nerudová zůstává naší kandidátkou Evropského komisaře. A tím můžeme ukončit tiskovku.
0: I kdyby prohrála desatery volby, tak prostě zůstane tou naší kandidátkou na eurokomisařku a samozřejmě z jediného důvodu, protože já Vít Rakušan jsem jí to slíbil, když jsem jí angažoval na kandidátku, protože jí to prostě neslíbila topka. Takže asi tak. Tohle
1: ale to je to ronaldovský syndrom, ale prostě nekopat.
0: Ale tak, no. Víš, co je zajímavé, jak to vlastně převzali automaticky média, že vůbec se nedoptávají, no počkejte, a co teda ten kandidát Pirátů, kteří nominovali Marcela Kolaju, a teď přeci to byl Piristán, kdo má mít to právo a teď najednou se už jenom hrne Síkela a Nerudová a Piráti ty jsou prostě úplně jako kdyby si to nominovali pro nějakou jinou vládu v jiný zemi, vůbec to nikdo nebere vážně, tak tohle to je v podstatě, tohle symbolizuje STAN jako málo co.
1: Je to tak. Na druhou stranu já se jich musím zase zastat v tom, všimni si, jak já jsem dneska smířlivý. Já jako na každém téměř najdu něco za co pohladit až.
0: No tak jsi vidím, že jsi ponořený v těch tiskovkách Víta Rakušana s Danuší Nerudovou.
1: No,
0: a já
1: dneska
0: chápu,
1: už jsem vyházel půl členů vlády.
0: A já chápu, že to působí.
1: Tak to je jako neskutečný. Jako, hele, já jsem milovník takového toho humoru 60. let, takového toho trošku homolkovského a to ono opravdu tomu, jako to aranžmá sedí, víš, to je takový to prostě, dokud tě nezavolá, já tam nejdu. A fakt mám pocit, že někdy prostě Homolkovi mají revival a mají pokračování. Ale mě ti fascinuje, že já z toho prostě začínám mít pocit ten, že se vede prázdná bitva. Že se vede jenom bitva, kvůli tomu musíme je dloubnout, aby všichni věděli, že v té vládě jsme a umíme si bouchnout. Vzpomeňím si, co se dělo okolo euro, ve výsledku se to stálo na Zahradníka a stálo se to vlastně na nějakou spikleneckou práci, kde my žádné výstupy z toho nemáme. A postavilo se to čistě na ideologickém, seš buď pro euro,
0: jeden
1: anebo
0: výstup
1: seš
0: z toho máme.
1: Putin, no.
0: Hele, jeden výstup z toho máme, teď ti do toho skočím, a sice těsně před eurovolbami vyšel výzkum STANu k postoji české veřejnosti k euru a tam už je 80% proti, takže působení Petra Zahradníka evidentně se nemíjí účinkem. Hele.
1: Jo, kdyby nejeli Helenu Langšádlovou, kde jsme všichni mohli vědět? Výzkum a věda ví své.
0: Jo, kdyby jí poslouchali, jak si o to řekla tehdy.
1: No, byla připravená a dělala by to o volné.
0: Jako na to říkala, budu
1: ambasadorkou
0: eura.
1: Což jsem si říkal, aby to teda euro taky ustálo.
0: A teď je ambasadorkou dezinformací, ne? Nebo bude...
1: No počkej, teďka někoho přesvědčuje, ale já už ti člověče nevím pořádně za co proti komu, jo. Každopádně jsem říkal, ať jsou, já bych hele, teďka ji zaměřil na Hutie, protože tam začíná být velký problém a mohlo by nám to jako velmi pomoct. A ona je v tom dobrá, já si myslím, že ona by je zastrašila. Že by konečně ty tankery začaly projíždět, protože to je naše tajná zbraň, ale abych se vrátil k těm stanařům, hele, já jako chápu, že ona prostě ve vládě se ta politika vede stylově a silově. ODSka kolikrát vydírá všechny ostatní, vidíš, co udělala se svými nejbližšími koaličními partnery, prostě zmarginalizovala je, krásně to popsal, že začala prostě taková trpaslíkovská politika toho nebezpečného obětí Petra Fialy.
0: A to si já teď se budu dívat na to, koho Petr Fiala objímá a v podstatě to budu považovat za jeho politický nekrolog.
1: Taky si všimni, že chodíme okolo úřadu vlády velmi daleko, aby si nás nenašel a neřekl, kluci, já vám chci poděkovat. Jo, ono nikdy nevíš, ale ono to obětí a obětí má různé výsledky. Ale stanaři podle mě udělali jednu obrovskou chybu, že s tím sebevědomím a vymezováním začali pozdě, že jim ujíždí vlak. Že si mnohem víc toho prosadila ODSka, že jeli zbytečně ideologickou politiku, takovou tu farářovskou, takové to kázání, ale o prázdné morálce a bez výsledků, což zklamalo jejich voliče opravdu z těch menších měst, regionů, které si říkali, hele, tady vlastně povstává hnutí, které by mohlo být hnutí ANO, ale bez Andreje Babiše, bez jeho kauz a řešilo to, co nás konkrétně štve v každodennosti.
0: Jenom jsem v paměti oživil film Farářův konec.
1: Ten je neskutečně moudrý. To si prosím puste. To je pravda. To je velká škola života. A teď jim ujíždí vlak. Teďka mají pocit, že zase to musí vést čistě prázdným konfliktem. A já se obávám, že to dopadne tak, že oni vlastně bojují za tu Danuši, jenom proto, aby bojovali za Danuši. Vůbec se neřeší, jestli ta Česká republika dostane nějaký adekvátní a smysluplný rezort. protože od Vladimíra Špidly si řekněme, bývalého to premiéra, jsme jenom vždycky měli, jenom jsme paběrkovali a byly to parodie, byly to trafiky pro trafiky. Ví sám Andrej Babiš s Věrou Jourovou, kterou dvakrát nominovali, byl to průšvih, je nám to kazilo vztahy v sousedství a byla to prázdná politika, kterou mimochodem teďka nedrží ani Evropská komise, protože poslední perlička, kterou tady musím vytáhnout, protože vím, že oba dva máme rádi Itálii. Teď ti čověče, zpráva o svobodě italských médií nevíde, dokud nebude jmenovaná Evropská komise, protože nějaká Ursula von der Leyen chce obhajovat a stojí velmi výrazně o podporu samozřejmě Giorgi Meloni. Takže já se ptám, kde je Věra Jourová a jak ty holky rozsoudí a jak to, že teďka mlčí a jak to, že teďka nevede svatou válku za pluralitu, svobodu médií,
0: podle mě, mediálního prostředí. Věra Jourová na tom sedí a hledá známky a stopy dezinfa v italských médiích. To je úplně
1: a
0: jasný.
1: Takhle, no tak to si počte, tam toho je dost.
0: Jo?
1: To se doví i to, co vědět nechtěla. A tím jenom chci říct, že vlastně místo toho, aby stanaři bojovali za silný rezort, a vedle toho paralelně to vyhandlovali za větší podporu do školství, případně jiné priority. A prostě ukázali, že furt jako jsou schopni něco vylámat na té vládě a že jsou tím pádem nenahraditelní, tak to obávám se dopadne tak, že prostě školství, to jsou ty třísky z padajícího dřeva, z vedlejšího lesa, a bude se opravdu do poslední chvíle úplně jako hloupě bojovat za Danuši a buď to dopadne tak, že dostaneme opravdu zase trafiku pro trafiku a bude to jenom ostuda. A nebo budou muset couvnout. Ale v podstatě jako bez nějakého efektu, jo? Že si ty lidi neřeknou typu dobře, ale couvli z vyššího principu, typu, že republika dostane rezort energetiky, což by pro nás bylo nesmírně praktické, nebo dopravy. Já vím, rovnou posluchači si říkají, ale milý Honzo, on tam ten dotyčný či dotyčná musí kopat za Unii. Je to absolutní pravda s dvěma výjimkama. Německý a francouzský eurokomisař, tam se vždycky kope za ty členské státy Německo a Francii. Ano, ale vždycky je pro nás výhodné, aby v tématu, které budeme teďka sakra řešit, a energetika, dopravní síť, investice jsou pro nás naprosto kruciální a potřebujeme tam evropské peníze, protože jsou to neskutečně drahý a dlouhodobý investice, tak aby tam byl někdo, kdo nám přece jen trochu rozumí a kdo proto má jako mírné pochopení a dokáže dokonce být třeba i spojencem v těch evropských institucích. Ale boj za Danuši, jenom proto, aby Danuši měla dobrý pocit, skončí jednou obrovskou blamáží.
0: Ono je to, vlastně když to shrnu, ty jsi to perfektně popsal, já myslím, že můžeme skončit tím, že hnutí STAN, až bude se dělat, až se potrhne a sečte jeho působení ve vládě, tak vlastně tam bude, dostali jsme Danuši do případně jako do europarlamentu určitě a mohli jsme ji dostat i do eurokomise. Já teď jenom, když vidím ty dva kandidáty STANu, a sice Síkelu a jí, tak vzpomeň si na to, když Síkela nebyl schopný jako minister průmyslu a obchodu v Česku prostě vyřešit tu energetickou krizi a po vzoru v ostatních unijních zemí zastropovat ceny elektřiny a plynu. A došlo to tak daleko, ta jeho neschopnost, že Petr Fiala vlastně mu odebral části energetické agendy a začalo se to řešit vlastně v kruhu kolem něj, protože prostě Josef jak Pepa toho nebyl schopnej. No, teď je z něj vlastně favorit, protože vedle Danuše, to je její efekt, vedle Danuše vypadá i on jako borec a vlastně najednou se může říkat, no, všimni si, jak najednou nejen z ODS, ale z trojkoalice spolu začaly ucházet vyjádření o tom, no Danuše, ta to bejt nemůže, protože ta si splete dveře v Bruselu, kam vůbec by šla na jednání, takže to tam poslat nemůžeme, ta by asi jednala s jinou komisí úplně.
1: Ale všechny oznámkuje, to
0: ale všechny
1: se zase
0: oznámkuje,
1: nebojí.
0: To je jasný, tak nám z toho logicky vychází a velký borec je Josef Síkela, protože ten tam samozřejmě jako minister průmyslu Česka, členské země EU, jezdí na jednání ministerská, takže přinejmenším ví, jaký dveře občas otevřít. Takže řekněme si, že laťka leží nízko, ale prostě díky Danuši na ní sedí Josef Síkela jako vítěz.
1: Hele, nějaký Filip Turek si nemohl přát víc než duel s Danuší Nerudovou. Nějaký Pepa Síkelu si podle mě normálně platí Danuši Nerudovou, aby mu dělala sparring partnera, takového anti-bodyguarda, protože mu to usnadňuje tu dlouhodobou kampaň, kterou si tam vede. Mimochodem, já si dokonce myslím, že fakt jak otálel s těmi lhutami a limity za ceny energií, že to už bylo jeho předkampaň, aby potom uspěl v těch eurounijních celistvých institucích, kde všichni kopou nejprve za sebe. A když si to vyřešili, tak pak volají potom celounijním řešení a my blbci, papežtější papeže, čekáme až na to celounijní řešení. Takže on podle mě, Pepa, má i dobrý vzkaz, že řekne, hele, budete mě tam mít, já vám kluci ten telefon zvednu a zároveň skeptiky to potěší, protože skeptici si řeknou, to je cesta, jak oslabit Unii zevnitř.
0: No hele, vlastně můžeme asi skončit tím efektem Danuše, ty jsi to řekl perfektně, mě tady napadá, vlastně celá opozice asi před těmi blížícími se sněmovními volbami 2025 si nemůže přát nic jiného než nějaký televizní duel s Danuší. A mají volby vyhrané.
1: Já si myslím, že konkurence Víta Rakušana bude dělat všechno pro to, aby Danuši utrhli zpátky do Čech a řekli, paní Danuše, stan si zaslouží ještě kampaň číslo 3. Takže já, jestli můžu Vítu Rakušanovi jako opravdu poslat jasný vzkaz Petra Fialy, Danuši přes hranice České republiky do Tuzemska k nám už nepouštějte. Proto já myslím, že on jako jediný tam strašně do ty komise chce. Protože ví, že pak se nemůže 5 let vrátit. Jo? A samozřejmě Danuše tam chce, protože dělala návrhy penzijních reform. A ona moc dobře ví, že jednou eurokomisař, navždy eurounijní penzista z peněz nás všech, občanů Evropské unie. A to je sakra reforma
0: penzí. Vidíš, teď mi to teprv došlo vlastně, co ona v té důchodové komisi dělala. Ona si vlastně vypočítávala důchod budoucí europoslankyně nebo eurokomisařky.
1: Ale ona viděla realitu, kterou by měla tady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ať by se vydala na výlet kamkoliv, a když by teda každý měsíc číhala na ten důchod a pochopila, že jediná smysluplná reforma je kandidovat buď do Evropského parlamentu, kde to máš taky za tu 1 5letku, anebo do Evropské komise. Takže přátelé, dejte na radu Jana Kubáčka, vyprněte se na spořící účty a příštích 5letí všichni kandidujte do Evropského parlamentu. Někomu to vyjde a tomu, kdo to vyjde, ať zavolá a já mu budu dělat asistenta.
0: Tomu bych řekl rada na zlato.
1: A nezaplacení.
0: Tím můžeme skončit, zdravím posluchače.
1: A dobrou penzi nám všem.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
4: No, mě to pobavilo, protože ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, která které někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
3: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
4: Začal
3: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
4: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

rozbitá váza se dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou dostaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš vhodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. Herbáři usušené

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zip jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem.

své 8. třídě choval si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas v něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou, jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

Kapitola 27. Tak to tedy ne. Obyvatelé zátoky sviní dostali šok. Ta kráva je z toho venku, kurva, co se stalo, řval modrooký, až mu přeskakoval hlas. Béďa seděl jako zařezaný a koktal, že to přece není jeho vina, on svoji práci odvedl před několika lety a to velmi dobře. Nechval se, debile, kdyby to bylo perfektní, tak by to nebyla. To by se z toho posrala, koulel nepříčetně očima hlavou. Ale já dělal, co jsem mohl. Převzal jsem vše od Radouše, nezměnil jsem ani čárku, tak co? Co po mně chcete? Vy jste to špatně připravili. Tak to už nikdy neříkej, pokrčil horní red a sevřel ústa v hruzivý úšklebek hlavou. Máme tolik starostí a k tomu takový problém, to se nemělo stát. Béďa neodhadl vážnost situace a zeptal se, ale to slíbené povýšení snad dostanu, na vrchňáku se na mě těší, ale já bych chtěl jít raději na nejvyšší. Dostaneš tak hovno, nechám tě zavřít, hňupe, hřeměl lopata. Míla se jako vždy tupě díval a v duchu si říkal, jo, určitě na vrchňáku se těší na hňupa a pedofila k tomu. A tiše pozoroval, jak ti chytráci dostávají kartáč. Přicházeli na poradu jeden po druhém. Po chvíli byl přijat na pohovor prokurátor. Věděl, že je zlé a jeho postup je také ohrožen. Hlavně, abych nemusel nic vysvětlovat. Nejlépe by bylo, kdyby se řeklo, že se na tento nezdar zapomene. Ale atmosféra tomu nenapovídala. Tak poslouchej, patlale. Nevím, jak to napravíš, ale vše bude už hodně nápadné a můžeme se dostat všichni do problému. Tak ti jen chceme říct, že dále s tebou nepočítáme. No, já si myslím, začal koktat prokurátor, modrooký ho přerušil. A můžeš nám říct, čím chceš myslet? Tím hovnem, co máš v hlavě? Talár se necítil komfortně. Zamlžili se mu brýle, jak se mu hrnuli slzy do očí. Jeho sen o velkém postupu se rozplynul. Ale Palo byl povýšen za tu krávu. Prosím tě, mlč, zakabonil se Teflon. Jak se mu podařilo dát takovou větu dohromady bez pomoci, všichni čučeli. Hádka nad justiční vraždou Kamily, protože nikdo z nich stále nevěděl, že soudí její sestru Noru, vrcholila. Nikdo z nich netušil, že Kamila nežije. Jejich vrazy v taláru selhali. Něco se děje, pomalu couvají, někteří už s tím nechtějí mít nic společného. Co to je za situaci? Talár se pokusil o konstruktivní návrh a přihlásil se o slovo, že ví, jak vše napravit. Potřebuje politickou podporu a pak půjde všechno jako po másle. Rozmáchnul ruce, schodil vázu s kyticí anturií. Voda z vázy pocákala všechny tak nešikovně, že nezúčastněná osoba by si myslela, že se pomočili. Smrad tomu odpovídal. Na politickou podporu nečekej, ta nějak není, to asi víš. Kdo by tě tak mohl podpořit? Buď rád, že se o tobě neví. Reagoval dost podrážděně modrooký. Aby ta tvoje politická podpora nás nedovedla do basy. Teď si musíme dávat opravdový pozor, mohou na nás chystat různé léčky, bědoval Míla. Média o rozsudku něco řekla, bylo toho podstatně méně než při odsouzení, ale tak už to bývá. Nora neměla vůbec zájem s nikým komunikovat a také nekomunikovala. Brala vše kolem, že pro ní to skončilo. Ti ostatní se musí ještě poprat s nespravedlností, která jim vynesla drakonické tresty. Celý tento příběh lze přirovnat k procesům ve středověku, kdy církev při svých procesech upalovala čarodějnice, vědce. Rozhodně to nebyl soud, ale inkvizice. Nora tušila, že se celá věc blíží ke konci. Věděla, že nastane to, na co čekají tisíce poctivých občanů této celkem hezké země. Znala část připravovaného scénáře, jak se bude postupovat.
Představovala si Radouše, jak je usvědčen ze spolupráce s mafií. Věděla, co ho ve vězení čeká. Byla velmi spokojená, když si to představovala a nepotřebovala ani bujnou fantazii. A co teprve bude s Béďou nebo jeho kolegou, bývalým milicionářem? Prostě si těch 12 let v kriminále s dohledem pěkně užijí. Budou se vracet bez peněz, zadlužení bez přátel. Bez možnosti se do jakékoliv společnosti zařadit. Podsvětí je mezi sebe nevezme a normální společnost se jich bude štítit. Vypadá to jako pohádka, ale je to za dveřmi. Nastává čas na nápravu prohnilé společnosti, která doposud likvidovala na zakázku slušné lidi. To vše se promítalo v hlavě Nory, když celá inkvizice byla skončena. Nikdy nenazvala toto období soudním procesem, nemohla. Věděla toho tolik, že slovo soud jí prostě nešlo z úst. Věděla, jak se zametají stopy po největších zlodějnách a kdo při zametání stop pomáhá. Nemohla tuto inkvizici nazvat soudem. Bylo jí smutno, bylo jí hořko, bylo jí zoufale. Byla prázdná. Přistihla se, jak hluboce tuto svoloč nenávidí. A nenávist není nejlepší rádce pro další kroky. Atík ležel pod skleněným konferenčním stolkem na tlustém vlněném koberci s dlouhými bílými chlupy. Tiše vrněl jako kocour a hleděl zasněně na plameny v krbu, který dodával této ponuré době příjemné teplo. Nora si balila věci, které zároveň třídila, a dávala na hromádku to, co už nikdy nebude potřebovat. Byly mezi tím i různé archivní materiály, ke kterým se nechtěla vracet. Chtěla mít to nešťastné období za sebou, připravovala se na další práci, kterou jí NVO připravilo. Z hromádky dokumentů vypadlo několik fotek, které patřily Kamile. Nostalgicky si je prohlížela a dávala na hromádku nepotřebných. Pálila mosty. A když se pálí mosty, minulost si sebou vzít nemůžete. Doslov. Každý jednou v životě chce spálit mosty, ale jen někdo se k tomu odváží a jen málo komu se to podaří. Něco jiného je pálit mosty, něco jiného je zametat stopy po zločinu. Jedná se o dvě neslučitelné věci.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Teď chudák, paní Vildumetzová.
2: Ježiši Kriste, ta Vildumetzová. Já vám řeknu, co to znamená. Já už jsem na to přišel. To, že se ukázalo, ona se jmenuje Mračková, to víte. Mračková Vildumetzová. Takže její manžel je Mraček nebo Vildumec?
1: Mraček.
2: Mraček. To znamená, že končí kauza Dozimetr.
1: Že vlastně bude teď hlavní kauza odsouzenou Vildumetzová.
2: Ne. Každá kauza končí buď to tím, že jde k soudu, jo, to je třeba rád, jo, končí u soudu. A nebo jedna z možností je, že se zjistí, že jsou v tom všichni namočení a tím to skončí. No, už nikdo nemá zájem.
1: Víte, co mě na tom nejvíc baví? Že teď začal vykřikovat největší postižená z Husa Kejháne.
2: No, tak v tomto případě krysa, ale.
1: A v tomto případě najednou si čtu prostě, že Vít Rakušan, šéf té krimi party a slepičáků, začne říkat, že Vildumetzovou ona je místo předsedkyně sněmovny a že si neodstoupí sama, takže, a teď cituju, jak se říká, použijeme silové řešení. Použijeme silové řešení.
2: To řekl?
1: To řekl. Člověk, který je šéfem slepičáků a rédlů, tak za to, že manžel Vildumetzový, který je z ODS a kvůli tomuhle člověku toxickému rezignoval na všechny funkce, nebo nějaký funkce v ODS, on byl mimochodem ministerským náměstkem za Spolu na ministerstvu životního prostředí.
2: Vildumec?
1: Mraček. Tak tento přiznal, že to je jeho průser a rezignoval a oni teď honějí Vildumetzovou.
2: Počkejte, oni jsou manželé.
1: Ano.
2: A ona je v ANO a on je v ODS.
1: Ano.
2: A děcka u komunistů.
1: To nevím.
2: To nevíte. Nebo u Pirátů, ale to je to samé.
1: To je to samé.
2: Jak to tam chodí u nich doma?
1: To musí být, co?
2: Představte si, že oni sedí ODSák a ANAčka. Nebo jak se to říká?
1: Víte co, já si myslím, že u nich doma večer seknou, to je parada, jak nám to žerou, že já jsem s ANO, ty seš s ODS a přitom jsme oba úplně stejný, ne?
2: Si představte, že se skříží ty geny.
1: Jak se říká, ředění národa teď.
2: Budou děcka jich chodit do školy, víte, jak se říká, ten je čistokrevný a ten je křížený, budou říkat. Ale oni sedí doma a říkají, tak co u vás? Co ten Babiš? A on říká, u nás dobrý, a co u vás? Co
1: ten Fiala? Že doma pečou tu koalici, ne? Velkou.
2: Jo. No a oni teď, Rakušan přešel do útoku, logicky udělal bych to samý. Nedáš, dostaneš, se říká hokej, že? Tak tady to opačně, nedostaneš, dáš. Gól, tak a oni vyženou, jo?
1: Říká, použijeme silové řešení, tak vzhledem k tomu, že víte, jak je silové řešení plné už od voleb, tak jí třeba odvolají.
2: Jakože jí zbije, nebo co?
1: To přijde potom, ale nejdřív jí odvolají z vedení sněmovny třeba.
2: Jedno, ne?
1: Jo. No tak jedno, tak máte, hejte, ty složenky se platí líp, když jste místo předsedou sněmovny, než když jste jenom řadový poslanec.
2: Ale když jste bafuňář za ODSku a máte za manželku, promiňte, bafuňářku za ANO, tak jsou složenky zaplaceny na 30 let dopředu, pane Holče? Nebo?
1: Nebo?
2: Nebo jim vůbec nechodí složenky.
1: A třeba.
2: Mně vám přišla složenka včera na 600 korun.
1: Za co?
2: Ten spolek Fites, co mě dali citron dvakrát.
1: Vaši velkou cenu.
2: Vaši velkou cenu. Začali vydávat časopis.
1: Citron.
2: Drze mi ho poslali, ten časopis.
1: Časopis Citron taky?
2: A decentně tam vložili tu poukázku na 600.
1: Tak si můžete teď ty citrony svoje ještě zaplatit.
2: Abych si to ještě...
1: to je férový.
2: No je to. A nabízejí v tom časopise dvojstranu na inzerci za 25 tisíc a já vážně přemýšlím, že si tam tu inzerci koupím. Být,
1: tak potom neskočím, ne?
2: No ale já bych tam dal inzerát, který nevím, jestli by se mi úplně líbil. A jestli by tam otiskli.
1: Tak já předpokládám, že tam dáte nějaký své fotky, ne?
2: To budete koukat,
1: Ukázku z díla, co?
2: To budete koukat, co tam dá. A teprve, až to neschválí, tak to rozjedu na streamu.
1: Jo, to bude velký.
2: Velká sranda. No a řekněte mi, jak to teda dopadne. Paní Vildumec odvolají z vedení sněmovny.
1: Já jsem zvědavý, jaký silový řešení teď, jako Vítek, čemu se uchýlí?
2: No čemu se...
1: No oni budou chtít ponížit, samozřejmě budou to chtít hodit na ní. Tak klidně to možná udělají. Zařídí to paní MPA, ta tomu šéfuje.
2: No ne, mě pořád leží v hlavě to silový řešení. Hmm? Co to je? To je jenom jedno, to je pendrek, ne?
1: No nebo je to, tak u Vítka nevíte, s někdejším policejním šéfem se silově sešel a už v podstatě už řekl, že už nebude policejní šéf, tak těžko říct.
2: No, nikam bych moc autem nejezdil, být paní Mračkovou.
1: Mohli by se lhát brzdy a tak, ne?
2: Nezapomeňte, že to je přímka, krásná, jo? Rakušan, Redl, Krejčíř.
1: A do toho policie?
2: A nezapomeňte na tohleto. No. Takže už teď možná Radovan sedí v Jihoafrické republice, aha, už mu advokát donesl a ten už píše pokyny.
1: Jasně.
2: Zjistit, kam jezdí, takže a. Byl bych opatrný.
1: No.
2: No, pane Holče, pojďme ještě říct, já jsem včera sledoval váš stream Kousek, teda jenom, kdy jste se vyjadřoval k demonstraci a já víme, že s váma souhlasím tak nějak. Já totiž si myslím, že demonstrace se nepovedla.
1: Ona se povedla, nepovedla. Povedla se účastí. Účast byla fenomenální, takže a ta účast jako přebyla to, co se nepovedla. To je to kolem
2: účast byla skvělá. A já nevěřím 70 tisícům, podle mě to opravdu bylo víc. Dokonce jsem někde četl, že mobilní operátoři, a ti mají vždycky nejlepší informace, řekli, že možná přes 200 tisíc.
1: To si nemyslím, že se tam vejde, ale to je to jedno, jestli je to, prostě byl plnej Václavák. To je to,
2: tak, když to řekne mobilní
1: operátor. Ale já vím, ale to je to nejdůležitější, že byl plnej Václavák. Měli plnej Václavák, všichni tím zaskočili. Viděl jste z těch vyjádření, všimněte si vyjádření všech prezidentských, nebo skoro všech prezidentských kandidátů, jak to taky zvedli, že prostě nemůžeme ty lidi odsuzovat. To jediný, kdo je odsoudil, byl člověk roku, sakra.
2: Člověk roku to netrefil.
1: Ten

0: tam prý možná byla ta s tím dítětem. Ale víte co, oni to celý pokazili. To je ten problém, že oni nabili všem tady těm lidem, kteří to zpochybňují. Jenom tím, jak jsou hloupí, ti pořadatelé. Zaprvé jsem četl, že ten pán, co to pořádal, má 27 exekucí a že to je nějaký nešťastník, nějaký životní ztroskotanec. To je prostě vždycky špatné.
1: To by ještě bylo to nejmenší.
0: Ale nechat tam promluvit Volného, blázna, který... A zase problém. Měl nějaký čas a měl odejít a to vypadalo, že se tam s ním budou boxovat o ten mikrofon.
1: On prostě si nemůže pomoct. Vlastně, když vidí mikrofon, tak...
0: A já vám řeknu proč. On si pořád do dneška myslí, že je hrdina. Oni mu to taky říkali, ty dvě jeho kamarádky a souputnice, Bobošíková a Lipovská. To já nikdy nezapomenu. Oni měli ty vysílání, to streamování před volbama a říkali, hrdina, zachoval se jako hrdina, říkala paní Bobošíková.
1: A jsi tak necítil?
0: Ne, já jsem to cítil, že se zachoval jako blb. A ještě, bohužel, co mi to říká, a ještě mu to ty dvě dámy sekundovali. První chyba. Druhá chyba, ten komunista. On je chytrý, všechno.
1: Ale je to komunista, tak prostě, když je to zvlášť demokracie, jako by zvlášť demokracie a, to, a dáte tam komunistu stalinskýho.
0: Kdyby tam byl Filip Vojta, což je...
1: Ale ten je to samý. To jsou, ale ty jsou to samý. Oba, pojďte, oba jsou to komunisti víceméně stejného, stejné mentality, ale oba jsou to komunisti kovaný v 70. letech v normalizaci.
0: Prosím vás, samozřejmě, že jo. Vojtěch Filip je absolutně pravicový člověk, kšeftmon, vexlák.
1: Dobře, normální, ale jako... politickou mentalitu mají stejnou.
0: Nemají.
1: To, ale mají.
0: Toto je bolševik, ten skála je bolševik, normální, echt komunista, který by ty lidi věšel na kandelábr.
1: Ale v tomhle tom je Filip stejný. Ale jasně, prosím vás, Filip, by to byl agent taky vojenský v období vojenské.
0: Ale kdo všechno byl agent?
1: Ale nechte toho, politicky jsou stejný.
0: Jako váš lustrák jsem taky nevěděl, pane Holče, ale...
1: Já vím, že u těch Filip si zkoušel, teď oni dělali biznis ve Vietnamu někde s těma lokomotivama a... ještě víte s kým, s Randorfem, to byli fakt dva biznismeni. Ne, ale v tomhletom jsou stejný, jsou i podobný ročník nějaký. Skála možná bude, já nevím, jestli je starší, oba jsou možná stejně starší.
0: Z toho Skály jde strach, Vojtěch Filip byl
1: Vojtěch,
0: takový méně
1: Filipa
0: méně
1: taky
0: umí prostě...
1: strach, když se rozpovídá.
0: Tak vy to rozezlí, znáte, no. Vy máte tady ty...
1: Já mám stejný výcvik, já mám stejný výcvik.
0: Jo, vy jste taky byl. No tak to tím to vysvětluje a víte, ověnčit ten program takovýma těma blbostma, že tam nechají děvčátko zarecitovat dementní básničku. A já to začínám sbírat. Dementní básničky na demonstracích začíná být úplně.

0: nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
1: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si mu to už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajatce, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
0: Jak to říká?
1: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále, ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct. Že?
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Xaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Xavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narazíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, Považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce. Mm-hmm.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt XVI.
2: No a ještě někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energii, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já u této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména kdo to způsobil.
1: No. A odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.

0: Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý dnes. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je, pane Tlustý, co s tím koronavirem? Jste v pohodě? Nemáte teplotu, nekašlete, nic?
1: Nemám. Já jsem teďko myslel psychicky. No, fyzicky dobrý.
0: No ale chtěl bych mít jistotu. No uvidíme. A může se o tom žertovat nebo raději ne?
1: Je to vážný.
0: Je to vážný.
1: Ale žertovat se o tom může.
0: Jo, takhle. Tak začneme. Koronavirus nemusí mít jen negativní dopady. Už to tady trošku začíná, jo. Nahrává novým technologiím, říká pan Mejstřík. Tak všechno zlí je k něčemu dobrý. Podívejte se tady.
1: To je svatá pravda. Všechno zlí je k něčemu dobrý.
0: A to tady lež, prosím vás.
1: Není to tak, jo? Já myslím, že jo.
0: Jo?
1: No tenhle titulek mě napadá. To je jako radovat se na začátku požáru lesa, že vyroste nová tráva. No, to vyroste, to určitě. Ale jinak ten požár nic radostného není. To já
0: no, ale bych... technologiím, on to tam vysvětlil v tom rozhovoru, pan Mejstřík, že to opravdu věcně říká, že to
1: já mu to věřím, ta tráva bude krásná. Mladňoučka, zeleněoučka. Ne, já to nezlehčuju, on to zlehčuje. On to zlehčuje, protože jinak koronavirus, já kdybych říkal titulek, tak děs a hrůza to bude znít. Děs a hrůza.
0: To?
1: No zkusme to vyjmenovat. No tak je to tak napřed fakta.
0: Teď jste jak paní Tachecí.
1: No, napřed fakta.
0: Fakta, pane Tlustý.
1: Tak.
0: A prosím úctu k faktům.
1: Tak to zkusme. Tak včera zemřelo v Itálii 43-45 lidí. V Číně nevím kolik tisíc, je to vážná nemoc. Za druhé, velice snadno se přenáší. Bezpečná vzdálenost, někdo říká metr, někdo dva. Všude v dopravních prostředcích, v kinech, ve školách nesplnitelná vzdálenost, takže se to rychle přenáší. Inkubační doma dva dny až dva týdny. No to za tu dobu ten nemocný potká některý 10, některý 1000 lidí, který může nakazit. A to je podle mě vážný. To je vážný. Druhý, co je vážný, to, jak se chová stát český, teď myslím, ne ty ostatní, to je taky vážný. No, nevypadá to moc dobře. Já bych od státu čekal, že bude ujišťovat občany, že udělá všechno pro to, aby to přibrzdil, že udělá všechno pro to, aby ty nakažený zachránil, aby nebyli mezi těma zemřelýma. Ten dojem já nemám. Ty informace, které se zatím objevují, je spíš zmatek, nebo velký zmatek. Někdo něco zakáže, jiný to povolí. Nejsou roušky a to je teda úplná hrůza.
0: Teď to nepomáhá, ty roušky.
1: Nepomáhá. Vidíte, já doufal, že pomáhá.
0: Jsem kdy četl, pomáhá no tomu, kdo to má, aby nenakazil ostatní.
1: No tak to pomáhá samozřejmě. No. Všimněte si záběry, které přicházejí z těch vážně zasažených oblastí. Všichni tam mají roušky. U nás nemá roušky nikdo.
0: Tak no. Nejsme vážně úplně zasaženi.
1: Nejsme, zatím.
0: Zatím.
1: No. No, zatím. No a to bych teda od ekonoma čekal hlavně, tak zpomalení ekonomiky. To nebude žádné procentíčko, jak nás všichni ujišťujou, to bude mnohem, mnohem více.
0: Kolik to typujete? A nebuďte tak vážný, já se začínám bát.
1: No tak když odborníci říkají 1% dolů z ekonomiky, tak já bych to vynásobil 5 až 10, tak 5 až 10. No. A to je ten požár v tom lese a on říká, že travička pak bude prýma. No,

0: Tak jo, potom jo, ale ten požár to ne, to nám nepřeju, tak. No, já jsem si přečetl na internetu, já si tam rád čtu pana Sedláčka, a on tam napsal, terasky se ukáže, ako nám tu ten ujo bačuje. No, tak terasky se to ukáže. Teď jo, no. Když...
1: Vtipný, no.
0: Je to vtipný? No ne, to je těžká situace, v těžké situaci. Se ukáže, jak to teda opravdu je. Bačou dobré, nebo nie?
1: Aha. Já nechápu dneska váš humor, tak...
0: No tak ano. Tímhle jsem si to nastartoval. To
1: dobrý.
0: To je ten typ humoru, to je taky humor, no.
1: To pravda. No.
0: Ale tak asi je to teďko módní, uklidňovat. Uklidňovat a zlehčovat.
1: Tak, Pirk, koronavirus, politici zneužili, pozor, už je to tady, měli bychom se nakazit všichni. Čtu to dobře, ten titulek, nebo nevěřím vlastním očím? Koronavirus politici zneužili, měli bychom se nakazit všichni. Vadí mi, kdo vládne, chci vstup do KSČ odčinit. No, titulek si moc nepovedl, ale jako ten vzkaz je jasný.
0: Nebo? Vadí mi, kdo vládne, tak to tomu věřím. Já vlastně všemu tomu, co tam říká, věřím. Mně víc na těch politicích vadí, že hodně povídají, hodně si odporujou.
1: Málo píšou domů, jak si říká.
0: A nic nedělají. Ne vůbec nic. To, teď
1: to
0: si jde...
1: To je tak říct.
0: No ne, tak vy nic nedělají. No tak to že prověřejí rodinu nakaženého, no to je chabí. Já za úplný vrchol toho...
1: Zneužili to.
0: No tak snaží se tváří, že jsou ti zachránci, že jo. Teď je to bitva o to, kdo... Dvě bitvy. Jedna bitva o to, kdo to odskáče. A druhá bitva, kdo se na tom sveze a kdo bude tvrdit, my jsme to dělali správně, ale ty druhý já nevidím. Já spíš myslím, že to začíná vypadat na soutěž od těch, co to odskáčou.
1: Panu Pirkovi vadí mu, kdo nám vládne, a to mě vládí celou dobu. Mně to nebude vadit, až už budeme vládnout my dva, pane Tlustý.
0: A to je správný přístup.
1: Ano, myslím si, že už je to na spadnutí.
0: Jeden velký politik rozděloval nápady do dvou kategorií. Ty moje a ty blbý. Tak s vládou je to taky tak. Ta moje a ty blbý.
1: Já bych byl předsedou vlády, kdybyste byl ministr financí.
0: Krásný.
1: Ostatně bychom zrušili.
0: Jo. Ano, to je pravda.
1: K čemu je?
0: No, to bychom zvládli všechno sami.
1: A toto je taky pro vás, pro ekonomii, že? Ženy pořád berou mnohem méně, vadí jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A pravdu.
0: Je do toho potřeba.
1: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
0: To vymyslela si dobrý téma. Já myslím, že ta paní
1: vždyť
0: komisařka...
1: Vždyť toto už nikoho nezajímá.
0: Nezajímá, jo.
1: Tři ženy.
0: No tak ale...
1: Celé Praze.
0: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo, ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo, jakože zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo, tak to zrovna mi připadá jako dost hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu, no, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat, no.
1: No ale...
0: se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou, nezmění se nic, ale kampaň je to dobrá.
1: Jo, myslíte. Kampaň
0: je to dobrá.
1: Akorát, že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadali blbě. Ne?
0: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
1: Nevím, ptám se.
0: No možná jo.
1: Vy jste ekonom.
0: Já jsem si jistý, kampaň je to dobrá. Asi to pomůže.
1: Marketing.
0: Jak to pomůže jiným?
1: Ve skutečnosti nefunkční, tak tomu mám rozumět.
0: Marketing je to dobrý, jí to určitě pomůže, některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
1: Navíc si říkám, že ona je také žena.
0: Jo.
1: Je, to jo. Bez sporu. A ona nemá...
0: A smíme to říkat?
1: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu.
0: Ona už si pomohla výborně. Nevím, a určitě je to výborný.
1: Něco kolem půl milionu.
0: No krásně, měsíčně, že jo?
1: Měsíčně.
0: No krásně.
1: A to krásný. Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to průměr.
0: No.
1: No jo. Tak není to v tomto případě jakože výsměch, když ženská se 100 000 platem...
0: A tak chce pomoct ostatní.
1: Jo, myslíte, no, věříte na to, jo?
0: No tak jde o to, aby oni tomu věřili, jo? Já tomu moc nevěřím, ale ty mnoho žen tomu asi věřit bude a pak to bude dobrá kampaň.
1: Mm-hmm. A já jsem se konkrétně o tom to bavil s jednou manažerkou a ta mávla rukou a říkala, že to je holá blbost.
0: Tak jsem říkal, že některý.
1: Některý, no. Tak jo.
2: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společně

0: příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

0: Well, I'll tell you what, that wraps up another great CMA Awards night. We've had a blast here at the Grand Ole Opry. I want to congratulate all the winners, all the nominees. Country music just keeps getting better and better. It's because of all the talent you saw here tonight. Thanks to the folks at the CMAs. Thanks to the folks at CBS who make all this possible to do this every year. Y'all take care and be well. Thanks for coming. Good night.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
3: Falešně.
2: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
3: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhý.
2: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3. Takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
3: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko, nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál, a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
2: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
3: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Polu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti kterou samozřejmě vytvářejí především provládní média. Zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
2: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
3: Takovou je staročeština, archaická.
2: No, ale krásný
3: čeština.
2: Slovo.
3: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
2: Jasně.
3: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
2: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
3: No těmhle dvěma.
2: Těmhle dvěma.
3: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
2: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda, 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
3: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme, dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
2: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
3: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo milion propadlých lesů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
2: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamoru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
3: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
2: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
3: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
2: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
3: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
2: ne,
3: nebo
2: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
3: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Xavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míní. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
2: No tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
3: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
2: Jo, a kolik takových je na světě?
3: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
2: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
3: Jejich nebo Blažkovi?
2: Blažkovi, bohužel.
3: Jenom Blažkovi?
2: Já ano.
3: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
2: No.
3: Nechci říct, že je středená, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
2: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat, slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
3: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
2: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
3: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin-Zelenský a Putin-Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
2: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris, jenom aby nám někdo...
3: Boris? Já jsem řekl Boris?
2: Ty řekl Boris, jestli se dobře slyšel,
3: Maria.
2: To si pleteš s panem Šťastným, to je úplně někdo
3: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
2: A nebo s Borisem Beckerem.
3: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
2: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
3: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
2: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
3: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
2: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
3: Radar.
2: Ti, co mají radar.
3: Přeřek pro změnu ty.
2: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
3: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
2: Bys chtěl být.
3: Bych chtěl být.
2: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
3: no.
2: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
3: no.
2: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
3: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
2: Chceš jít. Tak to je.
3: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
2: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
3: Víš, k severu.
2: Jednoznačně kompasáci.
3: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
2: Řekneš jednu?
3: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
2: Takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
3: optimistické zvolání. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz, rozhovor dvou přátel, a jeden říká druhému: pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
2: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
3: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
2: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
3: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Pojďme. Máme minutu?
2: No jasně.
3: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, úctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů, no a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především sobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
2: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
3: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kundorovská příhoda pobavila.
2: Děkuju, ahoj.
3: Ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane Honče, to mi neříkejte. Já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat 6 lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
2: No.
1: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, který mu rozumí málo kdo.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XT.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci?
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku dvě znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodně projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Hmm. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády. Hmm.
1: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Hmm. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál. Hmm.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Hmm. 3x dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
1: smíchu,
2: nás obou.
1: Vůbec.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP. Budeme nakupovat 3x dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál A co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP. Jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že
1: se... Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by já teda jenom
1: koukám. Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení
2: no,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm, hmm.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no za to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu, Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví?
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám, dá bych, do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zitek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
2: No,
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: Dneska už se vexlo ve velkém, pane Holče. Jakože někdo prodával, za kolik byly vůbec ty bony? Za 5 korun?
1: 5 oficiálně, nebo to bylo 1:1 oficiálně, ne? Ale vlastně taková sazba bývala kolem 5 korun.
0: Kolem 5 korun. Tak dneska vexláci jedou miliardy.
1: A kde byste stával?
0: Já jsem nestával, já jsem ještě mladý hrozně.
1: Jo.
0: Mě bylo 19 nebo kolik, ale znal jsem některý a musím říct, že to svoji atmosféru mělo.
1: Já si pamatuju, jak jsem si jel koupit své první levisky v životě. Tady v Praze byl v Holešovicích, byl Tuzex Levis. Každá ta značka, už je nemám.
0: Už je nemáte, jo.
1: Každá značka, vy jste, že jo, nejste z Prahy, tak jenom vám chci říct, každá značka dí měla svůj Tuzex. A Levis byl v Holešovicích a levisky byly prostě jako nežádanější. A já jsem si koupil bony podle ceny, kolik ty levisky byly a oni je mezi tím trošku zdražili. A v tom Tuzexu to fungovalo tak, že než se vás tam pustili, tak tam stála taková ochranka a musel jste ukázat, že máte dost peněz, dost bonů. A já jsem, jo, a aby tam lidi nechodili očumovat nebo něco ukrát.
0: Jo, takhle.
1: A to byste mohl. To bylo kvůli takovým lidem třeba.
0: Ale slyším to poprvé.
1: No a takhle to bylo a já jsem přišel s tím a říkám, já si pro levisky, ukáž peníze, já jsem ukázal, říkal, to je málo. A normálně mě otočil. A já jsem si musel jít dokoupit bony.
0: Jak to bylo to vlastně, nakupování. Víte, že já si to opravdu nebavu, jak to fungovalo. Tam se platilo těma...
1: No poukázky, bony, no, to byly takový jiný peníze.
0: Jo. A koruny, když jste tam měl, tak nic.
1: Tak nic? No, a nebo jste mohl platit, tuším, příslušnou jako cizí, západní měnou?
0: Dolarama, šilinkama, to jo, to šlo.
1: A nebo teď nevím, jestli oni vlastně to,
0: taky si to
1: neprodávali, no, aby získali valuty, že jo, který neměli tehdy. Tak jestli i tyhle ty lidi, ale nevím, možná se tam dalo platit.
0: No jistý je, že se tomu říkalo Tuzexová poukázka.
1: Počkejte, dalo se platit západní měnou, jasně.
0: Jo?
1: Jo. Abonama.
0: Abonama. No ale já bych to zavedl zase, ne?
1: Já myslím, že se to zavede, to se nebojte.
0: My jsme mohli to tady vyzkoušet v malým, já mám doma troje kalhoty, které už nenosím. Tak já na to něco napíšu, ne?
1: No
0: ale musím říct, že teda kouzlo to mělo a víte, že byl Tuzex, existoval taky, který byl na jídlo?
1: Jako to byl taky v Holešovicích.
0: Potravinový.
1: Víte, kde byl, jak dneska sídlí Národní nejvyšší kontrolní úřad? Tak tam byl Tuzex v Holešovicích na jídlo. Na žvejkačky, na čokolády, na pití, kakao, jako na visku.
0: Na chlast, na cigá. Ne?
1: Všechno.
0: No a mimo to byl, to u nás v Brnespátu, že byl na výstavišti, Tuzex na auta.
1: Mm-hmm.
0: Víte, že i auto šlo koupit?
1: V Praze byl Tuzex někde ve spálení na auta, nebo kde?
0: Tak Tuzex se... Já myslím, že to, ty Piráti to zavedou zase.
1: Jo.
0: Pane Holče, když jsme u toho, já mám neblahý tušení.
1: Ježiš.
0: Že...
1: Jsem skákej plnej neblahých věcí, ne?
0: Ano. Ale zase mám jednu pro vás tady.

0: způsobem.
1: A kde vy bydlíte? Nějaký jako, pípí? Nebo
2: to je jedno, kde bydlím. Tak jako mezi známy bydlím náhodou.
1: V komunitě nějaký?
2: Ježišmarja, no, takže máte známý, kamarády, ne, ptáte se na blbosti teď. Já vám řeknu podstatu. Oni volili agresivním způsobem. Jako ty nevolíš Piráty? S tebou vůbec nebudu bavit? Ty budeš ty toho Kalouska volit? Nebo já někdo tam kandidoval? Už. A Babiše? A to úplně plní jedu. Kdo nevolí Piráty? A ani jeden z nich...
1: No tak když se musím dělal... znovu zeptat, kde to bydlíte? Kde se to pohybujete?
2: Pane Holče, vy dneska nejste úplně dobře.
1: Mě fakt jako zajímá, kde, odkud vy jste.
2: Nemá to nic společného s místem bydliště.
1: Ale to, kde se
2: každý
1: pohybujete?
2: Každý máme nějakou sociální skupinu a to není, že chodí jenom kolem vašeho bytu.
1: Ale
2: vy je potkáváte v práci, máte nějaké koníčky někde.
1: Chcete říct, že Fix TV volejí lidi agresivně Piráty?
2: Ne, no, tak... ne. Mám skupinu známých, Kriste Pane, a nikdo nebydlí na pětce jako já, bydlí jinde. To je tak těžký.
1: Teď se do toho zavrtáváte, jak víte.
2: Vám to...
1: Už je to vidět.
2: Ne, vy to nechápete. Nemá to nic společného s místem, kde bydlím. V okolí to znamená, v přeneseném výrazu, mezi lidmi, s kterými se vidívám. A jeden z nich je lékař. Dokonce. Mm-hmm. Lékař. Prestižní lékař.
1: Jo.
2: Úplně byl zamilovaný do Pirátů. Říkal, oni s tou korupcí. Teď to bude digitální.
1: Nebyl zamilovaný do Oliny třeba? Do paní Oliny?
2: Ne, on byl do té ideje zamilovaný. A nutno říct, že se mu to nedalo vzít, ale když jsem mu říkal, prosím tě, neblbni, teď to je všechno jako... Tak on úplně startoval ve zlým. A teď řekl v žádném případě. Zklamání.
1: A to je, tak to jsme potřebovali, ne? Takovýhle očisté.
2: Co? Nevím, co? Nevím. Já Piráty nevolím, já mám čistý svědomí. Nevolím a v Praze volit nebudu, nikdy se nevolím. Ale myslím si, že bychom my jako dobří lidé je měli připravit na tvrdý pád. Už teď bychom měli nakoupit Lexaurin a říct...
1: Co to je Lexaurin?
2: No to je na uklidnění. Jeden dát paní Richterové, jeden panu Michálkovi, jeden panu Ferenčíkovi a řeknete, v den voleb si vezmete jednu celou a potom každý den půlku.
1: No, škoda, ty, co jste jmenoval, tak jich se to netkne, protože ty jsou všichni upíchlí buď v parlamentu, nebo jako poradci, ale...
2: I s něma to zatřes.
1: Ale to je takový hřib?
2: Tak ten už byl zavřený v té době, ne?
1: Myslíte, jo?
2: Tak je to, no, hlava,
1: tak,
2: je to hlava.
1: Tak se uvidí.
2: Je to hlava Chobotnice? No ne, tak oni... To má všaký průser, ten hřib, ne?
1: No tak největší průsery jsou ty, co způsobil nám všem tady.
2: No, já nevím. On to nezvládl a já mám jediný přání, aby primátorem byl Pavel Bém a bude hostem streamu nedělního a to se mi nesplní. Takže já jsem už ze hry.
1: A on nekandiduje, jo? Ne. Za ODSku teď v těchto volbách?
2: Ne.
1: Ne, já jsem si myslel, jestli to není, víte, jestli tam není napsaný třeba jako trojka, a jenom není nikdy na těch billboardech jako Pospíšil té dvojka, tak je vymazaný oficiálně, tak jestli to...
2: Vůbec bych se nedělil, kdyby ještě na poslední chvíli tam něco někoho propašovali, protože sadil bych se, že by tam ještě toho Hlubučka vrazili.
1: Já si myslím, že Hlubuček se vrátí na kandidátku Stanu, teď co vylez z vazby. Dokonce já vám říkám, já jsem ho včera potkal na Jiřáku, v kraťasech, v triku, Hlubučka,
2: ne.
1: Baťužek na zádech.
2: Máte fotku?
1: Nemám, já jsem ho nestihl.
2: No jo, to musíte mít selfiečko,
1: no.
2: Ježíš, že ten je slavný jak Kajínek.
1: No jasně.
2: Yeah.
1: Já jsem, že jo, na něj, to je jako magnetismus, ne? Ty si prostě teprve chcete podívat, jak vypadá opravdový slepičák, ne?
2: Slepičák.
1: Jo, jo, jo. Tak jsem si ho prohlížel a...
2: Pane slepičáku, pane slepičáku.
1: Můžu. No, no a nestihl jsem to.
2: A on normálně chodí po ulicích?
1: Jo.
2: Nebo jste šel taky kanálama?
1: Já kanálama nechodím. Chodí po ulicích.
2: Chodí po ulicích. A to bude, kdo to
1: a nebuďte, byl. Prosím vás, teď je de jure nevinej. Počkejte, do vás by chodili nevinný lidi oficiálně, zase buďme korektní. Třeba se nakonec ukáže, že za to může Babiš.
2: Já nevím, no já jsem taky měl jednou pocit, že jsem potkal v bance ve frontě Alana Delona, nebyl to on nakonec.
1: Tak to už je něco jiného trošku asi, takovýhle vidění.
2: Ale ta podoba tam je.
1: ale já jsem potkal Hlubučka.
2: Slepičáka. A víte, slepičák, co mě napadlo, no. Že na Slovensku mu určitě říkají slepičák.

0: jak. Hmm.
1: A neměl žádný slepice jako
0: neměl.
1: Do ruku, ne, ne, ne.
0: Ani vajíčku,
1: ne, žádný známky. Ne, ne, ne, ne, ne. Tak asi slepičky nechal doma.
0: Yeah.
1: Já jsem právě chtěl jíst, jestli nemá nějaký vajíčko, že bych si vzal doma.
0: A vy jste ho, počkejte, musíme pátrat, vy jste ho potkal na Jiřáku. Mm-hmm. Pane holče, víte, co to znamená? On jede kampaň. On chodí mezi občanama.
1: Jo, jo. Už nás sbírá nějaký podpisy, ne?
0: Slepičák na Hrad.
1: Jo.
0: Už to tak bude. Tak vy jste měl takový to štěstí.
1: Jo.
0: No, tak to
1: tak si vemte, prostě člověk roku, premiér Fiala, potkám slepičáka na Jiřáku.
0: No to se pak nedivím, že jste takhle šťastný. Jo? Já kdybych potkal slepičáka, tak to mám na 3 dny,
1: no?
0: To všem vyprávím.
1: A já vám to předám takhle.
0: No není to ono.
1: Co?
0: Ale vy jste zbytečně bázlivý, vy jste měl za ním vystartovat a hned se fotit.
1: Nebo nějakých pár otázeček, ne?
0: Ne, ne, ne. Vy jste mu měl dopřát to štěstí, že je celebrita.
1: Ale to já nechci, protože víte, jak to pak dopadne, když vás někde nachytají na fotce s někým.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Sympatiák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jako
2: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečené, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký teda, to vím jistě. Tady v západní Evropě
1: ale
2: už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.
4: Stojím v dešti,

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud jde o Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládalo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho často častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavil baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. A z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřebí. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohle to házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, pro my potřebuje Evropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknu velice natvrdo. Dokonce bylo 5 dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v téhle těch věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. Ano? Já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No? Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout, když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedlo tam v minulém období, pokázal mu to byl jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. On se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem na to, se nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhým materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Znamená, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. Ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, za manžela má chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzný vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctě obšancovaný, nemluví o to, co je.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pozující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme, jo. My nevíme, kam ta ruská armáda zajede, jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Po kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. Ona když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To je prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Kruci nám, proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra v Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
1: neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak se to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyvlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globální hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno jde, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor. Děkuji, že jste byl naším hostem 9. května. Si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country. The absolute best. All the time.
0: Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mám naději.

0: A já mám kamaráda, který má dvě malé děti. A už před dvěma děti, 10, třeba 8 a 10 let. Jo. A když jsem se optal, co dá dětem k Vánocům, je to 2 roky, tak říkal, u nás my ty děcka vychováváme tak, že žádný jako, že Vánoce, že milion balíčků a tak, dostanou jablíčko a pastelky.
1: No to je správný. To je správný.
0: Takže, pane holče, můžete očekávat třeba od manželky nebo od někoho jablíčko a pastelky.
1: A pastelky, protože já vám to řeknu takhle, svetrem nebo svetříkem, jablíčkem a pastelkama porazíme Putina.
0: Ano, ano, jo? Máte pravdu. A tady já to vidím jako velmi vhodnou výchovnou lekci pro nás všechny, protože když to vidím poslední roky před těma Vánocema, jak lidi šílejí, říkají, já nemám ještě žádný dárky. A já už jsem dávno toto opustil. Mm-hmm. Jo. Já tak jako nějakou drobnost a už si na to všichni zvědí.

0: kooperoval na dvou projektech. Takže vím, že to je fajn baba a tak. A vždycky čekám, konkrétně u této paní, jak bude dávat vánoční fotky. A ona vám vždycky rok co rok dá fotku, jak je vánoční stromeček a pod tím je snad 50, možná 80 balíčků. Každý úhledně krásně vymazlený, ještě má tu hvězdičku nalepenou. Jenom to zabalit.
1: Ty tak na rok, ne?
0: Tak no to musí tím trávit. A nebo ona jako je relativně bohatá, a nebo najme firmu, která přijde a za 3 dny to má zabalený. No.
1: Já bych to vzal jako prácičku druhou.
0: No ale to musíte být šikovnej.
1: To já jsem. S rukama, hele, teda tady odnesu spoustu věcí.
0: No jako, jak si bych řekl, pane Holče, na podnikatelský projekt bych to neviděl letos. Ne? To byste si letos
1: ale víte, jak sleduju vládu naší, já bych to udělal dekretem, ty Vánoce. To jablíčko a pastelky, jako máme 16 stupňů teď třeba na chodbu, nebo 15, abych to nepřeháněl, limit teplotní, takže by vláda vydala dekret letos v Vánocích, jenom jablíčko a pastelky jako dárek a svetřík. Co?
0: Případně...
1: A udělal bych i státní vládní reklamu v televizi. Co?
0: Zarámovanou fotku Petra Fialy.
1: A ještě bych tam viděl jednu takovou výraznou paní, osobnost politickou.
0: Mirču?
1: Tu ne, ale paní Pekarovou, víte? Ta by tomu dala takovej, co?
0: Vy máte spadeno na tu Pekarovou.
1: A jak já jí mám, mě dělá radost.
0: Máte jí rád?
1: Mám.
0: Já jí mám taky rád.
1: Já jí mám rád za ty velký myšlenky, co nese.
0: Jo. Hlava to teda je.
1: To teda každopádně.
0: A já teď začínám trošku žádlit, protože jí máme oba dva rádi.
1: To bude boj, co?
0: No. Já bych klidně jako... Kdyby se ke mně chtěla nastěhovat, tak bych ji přijmul.
1: Tak zůstaneme u toho, že ji přijmete vy. A...
0: No co, tak...
1: Já už nebudu o to bojovat.
0: Ne?
1: Je to vyřešený.
0: Já to úplně vidím.
1: No,
0: já to úplně vidím, jak sedím doma, teď klíče v zámku, že přijde paní Pekarová a řekne, já jsem uhnaná dneska z toho parlamentu, co budeme dělat, taťko? A já bych řekl, pojď, budeme pět cukrový vánoční.
1: No a nebo vytáhnete to, ne? No jasně.
0: No něco bychom...
1: Pleteničko.
0: No. A nebo bychom řekli, co kdybys mě dneska vyprávěla moudrosti.
1: A víte, kolik by toho měla k vyprávění? Víte, že teď vyrazila do Bruselu? Za ženama, mobilizovat ženy?
0: Do Bruselu?
1: No do Bruselu.
0: Ona jela do Bruselu?
1: Ne, to nepodsuňujte, letěla. Do Bruselu se přeci nejezdí, to je daleko.
0: Pardon.
1: Letěla kasou vojenskou.
0: Kasou? Kdy to padá na zem, ty kasy?
1: Tentokrát nespadla.
0: Nespadla.
1: Ale on je to, že je hrozně velký letadlo.
0: No,
1: ale já si říkal, oni v tom třeba přepravují koně, kobily, čímž nechci nic naznačovat, a teď v tom letěla i paní MPA. A já si říkal, že to muselo být proto, aby se tam s ní vešly ty myšlenky všechny její. Že by se nevešla do Airbusu, kterým létá třeba premiér.
0: No proč neletěla tím Airbusem?
1: No, protože by se tam nevyšlo všechno, chápete? Je to hlava velká, ne?
0: Takhle. Takže letěla kasou do Bruselu nakupovat na Vánoce už, jo?
1: Já ji trošku podezřívám, ale nemám to ověřený ze dvou zdrojů nezávislých, to musím říct.
0: To já to slyším poprvé, takže nevím, vůbec netuším.
1: Tak já mám důvěrné informace.
0: No ale co tam dělala?
1: No já si popovídat s ženskýma. Na podporu žen to bylo.
0: Ona tam má kamošky.
1: Velký.
0: Takže měli vlastně takový jako svaz žen.
1: Něco takového, no vidíte.
0: Bruselský svaz Kabrhelová. Ale víte co, pozor, já bych to nepodceňoval, toto je přesně to, co jí sedí.
1: No jasně.
0: To je vlastně Kabrhelová se vším všudy.
1: A mě to dokonce hned seplo. Říkala se si, jestli bychom třeba nemohli založit nějaký klub evropských mužů. Co myslíte? No tak na transparentňáček by to bylo, ne?
0: Jo, co? Tak transparentňáček,
1: no,
0: jo.
1: Já hned myslím, samozřejmě.
0: Vy myslíte ekonomicky.
1: Dopředu.
0: To se mně líbí, pane Holče, že vy vidíte za roh.
1: Jasně.
0: Takže bychom založili dva konkurenční svazy mužů. Mm-hmm.
1: S dvěma transparentňáčkama.
0: Dvěma transparentňáčkama. A ještě nějakou exekučičku by to chtělo.
1: To stačíme nasekat, než to odpálíme, tak budeme se věnovat teď exekucím, ne?
0: No já nevím, ten jeden, jich má několik, tak by třeba...
1: 30 prej, nebo kolik?
0: No tak třeba by nám jich pár dal.
1: Prodal, ne? Koupíme si pár exekucí, co?
0: No, tak jo.

0: Musíme teda... Ono,
1: s těma exekucemi je to fakt jako složitý, protože do toho vletíte ani nevíte jak. Já jsem do toho vletěl dvakrát, víte, a vůbec jsem o tom nevěděl.
0: Jo? Já musím říct, já už se cítím trošku jako méně cenej, že mi něco chybí, víte, v kvalifikaci, že nemám žádnou exekuci za sebou. Jako mají politici, prostě, kdo nemá trestní stíhání dneska, tak jiný mant, ne, bych řekl.
1: No jasně. No,
0: a já jsem ještě žádnou exekuci neměl.
1: To se vám může... Mně pak všechno vrátili a že se mě omluvili, protože mně přišla exekuce na... od nějakého mobilního operátora na číslo, který jsem nikdy neměl. A už je to, já nevím, třeba 20 let, jo. Ale všechno se to vysvětlilo.
0: Jo?
1: No.
0: Jak se to stalo?
1: No tak oni totiž mě ukradli v autě doklady před mnoha lety a na ten doklad si někdo udělal mimo jiné tohleto.
0: Pozor, neměli jste šifr telefon od Redla?
1: Neměl. A ono se to pak ukázalo všechno, že oni to udělali celý blbě a tak, ale přišla mě exekuce třeba na 9 nebo 19 000 korun to bylo, 19 000 korun. Se všema těma poplatkama a se vším. A já jsem pořád říkal, to nejde, protože já jsem toto číslo nikde měl. Tak se to pak vysvětlilo, ale bylo to hrozný martyrium.
0: A tohle už je asi k ničemu nám, ne? Tohle už je pryč,
1: no
0: to exekuce.
1: To... No chce to nějakou čerstvou.
0: Koupit nový, no.
1: No, ale takže, mimochodem, tento příběh pokračoval včera.
0: To je sága, co?
1: Je to neuvěřitelné.
0: To je narrativ. Co?
1: A viděl jsem záznam nebo přenos na Facebooku a byla tam i Bojana, naše oblíbená.
0: Bojana.
1: A... Bojana je manželka toho pana Vrábela.
0: Jo.
1: No, ale pánové nesli nahrát petici.
0: Podepsanou. Za odvolání vlády.
1: Za odvolání vlády. Začalo to na Hradčanském náměstí, kde pravda bylo pár desítek lidí už jenom, žádný pódium, nic. Měl takovej ten, jak se tomu říká, ty věci? Vážení občané, rozejděte
0: megafon,
1: se. Megafon.
0: Ale počkejte, ale vybíralo se furt dál, nebo ne? Nebo ne, už taky ne?
1: Tak já jsem to sledoval tak jako...
0: Jo. Já bych to, bej tam, já tak to furt dojím, samozřejmě, ty lidi.
1: Ale víte co, neříkejte, to zní hrozně zle, ale já jsem čekal na okamžik, až řeknou, kolik těch podpisů mají. To bylo jediné, co mě zajímalo, protože vykřikovali i na těch náměstích, i v těch streamech nějakých, který dělá ten pan Vrábel, že musí mít o jeden hlas víc, než bylo voličů pěti koalice. Mm-hmm. Tak já jsem hned Wikipedii a všechno. A je to 2 400 000 nějak, plus nějaký drobný. Mm-hmm. Takže řekněme, že by museli mít 2,5 milionu podpisů. Což není málo.
0: No to ne.
1: To i když budete celý víkend podepisovat archiv, pane Holče.
0: Tak to hned tak nedáte.
1: Budete volat všem příbuzným. Ja. To pozor. To... A kolik byste tak typoval, že jich měli těch podpisů?
0: 30 000.
1: Odnesli tam 39 000 nějak, plus minus, tak nějak 39 000. A to mi vysvětlete, jak je to možný, když údajně na té první velké demonstraci na náměstí Václava bylo snad 100 000 lidí.
0: Tak já asi už některý lidi pochopili, že jsou to provodníci, ne? Trošku.
1: Tak, pane, vás je úplně strach dneska.
0: Ale mě vlastně...
1: Tak podvodníci bych neřekl.
0: No, tak zase to skončí tímhletím, že...
1: snílci, to jsou snílci. Prach,
0: ale snílci, tak
1: oni vyprávějí
0: prostě
1: kanaviny.
0: Začnete se okamžitě ještě nic, nemáte žádný reálný výsledek a první, co je, se začnete hádat o prachy lidí. A mě líto vlastně těch lidí, protože řekněme si asi, většina z těch lidí nejsou ty nejbohatší. Takže poslali peníze, kterých nemají, si myslím, přebytek. A co?
1: Promiňte tu osobní otázku. Kolik pak jste poslal vy na demonstrace?
0: Já nic, já jsem tam nebyl. Já jsem nebyl účastníkem.
1: No to můžete posílat, vy jste tam nebyl.
0: Ne, tak já nebudu posílat peníze na požadavek, který je úplně protiústavní, že přinesete někam podpisy prezidentovi a on svévolně odvolá vládu.
1: Ale
0: prostě je to nesmysl. Ale
1: jenom protiústavní, je to...
0: Je to nesmysl celý, prostě lidem lžou a to mě...
1: Víte to slovo, co mám na jazyku, že to je celý...
0: Řekněte, ať se vám uleví trošku.
1: Začíná to na P a končí A. Končí to vina. Jo. Tak. No, je to úplně nesmysl.
0: No, jasně, no.
1: A hlavně proč se s někým neporadil. On tam citoval nějaký články ústavy. Včera já jsem to hned hledal. Vůbec to na to nesedí. Je to blbost. Oni zneužili, bohužel, ty lidi. No. Ale to mě nejde do hlavy. Proč ti lidi, když tam byli a řekli jim tam na místě, a oni jeli z různých míst. Někdo tam měl desítky kilometrů, no. Stovky. Tak když už tam jedu, tak to podepsání petice je to poslední, ne? To udělám, to je taková tečka zatím. To je takový dezert.
0: Jo. Tak si každopádně mě to štve za ty lidi. Prostě je, víte, jak se říká, to je další ošklivý slovo. A hlavně nabili všem těm kritikům, kteří z nich rovnou udělali prostě váleční štváče. Vlasti zráce a to.
1: Podívejte.
0: Prostě to celý znesvětili.
1: Já vám řeknu, jak to, jaká je moje hypotéza, pane Holče.
0: Teorie, vaše teorie.
1: Klidně teorie. Miloš Zeman na dnešek, neboli na čtvrtek, z technických důvodů zrušil program. On si čte ty petice.
0: Jo?
1: Oni mu to včera donesli na Pražský hrad. On hned zrušil program, sedí, má propisku a fajfkuje. Naproti němu sedí minář, ten má kalkulačku.
0: Aha.
1: A počítají a řekl, hele, až bude přes 2,5 milionu, tak zakřič, vráťo, a jdeme odvolat Fialu.
0: Jo, jo, a pan Jiří už to píše na Twitter, co?
1: Jiří to fotí. Jo, to, já si myslím, že to tak nějak bude.
0: Ne, je to smutný, prostě za ty lidi, že to musí skončit takhle. No a tak jako, co byste vlastně ale čekal od dvou lidí, který zase utáhnou 30 exekucí nebo kolik, ne?
1: Utáhne jeden z
0: nich. Nebo jeden z nich, no.
1: Druhý vypadá celkem příčetně. Ten pan Havel je, vypadá při smyslech.
0: No ale...
1: No, pane Holče, nekřivdě mi. Jsou lidi, kteří... Podívejte, pan bývalý ministr Pilip, ten, pokud vím, taky přivedl dostat.
0: No, pan ministr Pilip je, já nechci říct to slovo, podvodník. Ministr Pilip prostě udělal podnikatelský záměr,
1: kde
0: zahučela spousta milionů.
1: No, a taky, jak je to vážený člověk, že? A je to bývalý
0: vážený ministr. Člověk u jistý skupiny lidí.
1: No, patří do, mezi ty lepší lidi.
0: Mezi ty lepší lidi, samozřejmě.
1: No, jasně.
0: Na Twitteru hlavně.
1: Na
0: tam
1: Twitteru,
0: je úplně nejlepší.
1: Tak. A podívejte, studu ani kapka alhal, jak říká klasik. No. No, takže...
0: Ale zase on to v té tváři vždycky trošku měl, ne? Nemyslíte? Já jsem to v něm vždycky viděl.
1: Já u těchto lepších lidí mám vždycky, na to pohlížím z toho lepšího. Říkám si, my, lůza, bychom měli těmto lidem...
0: Já jsem vždycky viděl takového prodavače, víte, severočeskýho z autobazaru, že vám prodává nějaký auto prostě s přetočeným tachometrem. To bych tak k jeho tváři... A prostě, kdyby náhodou říkal pravdu, tak já mu ji nebudu věřit, protože by mu to nešlo k týho tváři. Ale
1: to je váš ten, no.
0: To je moje teorie.
1: Jako mě, já musím říct, že mě nebyl nikdy příjemný, spíš naopak. A ukázalo se časem, že to není žádný velký hráč, že to je prostě...
0: Ale jenom k těm demonstracím, mě to štve, jako za
1: ty dny znovu říkám. Já chci obhájit jinou věc. To, že někdo má exekuce a je takový jako... trošku odvázaný, utržený z řetězu, to neznamená, že by neměl právo uspořádat...
0: No to samozřejmě má. Já spíš mluvím o tom, že to nakonec prostě skončí těma transparentňáčkama a přijí o prachy lidí a že to sedí přesně k tomu, když někdo zase utáhne 30 exekucí, tak možná nakonec přidá ještě jedno.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je Pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
2: 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
3: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně plošně na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
2: Respektive my.
3: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
2: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvedu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
3: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Mm-hmm. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. Mm-hmm. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhletu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázkou, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
2: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
3: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
2: Nic
3: má agendu Evropské
2: starosti,
3: unie.
2: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
3: Ale já bych to klidně udělala.
2: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. V podstatě ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte. Ne?
3: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
2: No, obojí.
3: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
2: No, teď mi napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
3: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
2: jasně.
3: na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
2: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
3: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal.
2: Takže západní, za nás. Řekněme.
3: Takže západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
2: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s už těma nějakých neziskovkama?
3: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
2: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
3: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí pláci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky od někud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
2: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
3: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhle tu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
2: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu. Protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci. Takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekneš špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a Šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl, progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
3: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
2: No, tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Filova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
3: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musím lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže oni potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
2: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky. V podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
3: Naschledanou.
0: Hraje vám Radio Xaver.

si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: je ta hranice, kdybych psal ten scénář, jakože to neumím, ale když se na to dívám, jo, jestli bych si dovolil napsat do toho scénáře větu, kdy on leze z té toalety a říká přesně, citace, to jsem se dobře vysralo. A říkám
1: si... To je velmi moje oblíbená replika, teda. To si myslím, že skvělý for.
0: Je to skvělý for, ale právě si říkám, jestli to není něco, co může někoho do hloubi duše naštvat. Ale doufejme, že
1: pokud ne. Pokud vezmu to superliberální uvažování o těch pohlavích, tak přece já, když teda vyjdu z záchoda, tak můžu říct, že jsem se pěkně vysral, ne? To by mě asi neurazilo, kdyby vylez nějaký chlap jako ze záchodu a řekl, to jsem se pěkně vysral, tak je to v pořádku. To znamená, když já jsem jako středopohlavní, teda nebinární, já říkám binární, už se to plete v tom všem. A když já vylezu a jsem jako nebinární, tak řeknu, to jsem se pěkně vysralo. Tak pokud je to liberální, jako pokud to mám vnímání, že to je jedno a to samý, tak přece samozřejmě vysralo. Já jako tomu asi je jasný.
0: Přemýšlel jsem o vás dnes odpoledne a říkal jsem si. Z čeho ten kolečko má největší radost?
1: Tak třeba z tohohle. Z toho, že jsme právě jako mluvili o tom, že
0: se... A já položím tu otázku. Dobrý, to je dočasně. Protože těch věcí je několik. Vy máte sošku Lva, tuším, že dvě dokonce. Na druhou stranu pro divadlo Petra Bezruče jste napsal divadelní hru, která byla přeložena do angličtiny. A myslím, že nějak byla prezentována v New Yorku, což by si mohl někdo myslet, to je to nejvíc. A nebo třeba to, že vám někdo napíše, díval jsem se na okresní přebor, nebo na most, nebo na Soudce Jardo a potrhal jsem se smíchy. Tak jsem si říkal, co vy jste vlastně zač, co vám z tohoto dělá největší radost?
1: Tak já to opět úplně upřímně, protože zatím ten rozhovor se ubírá směrem, který mě se velmi líbí.
0: Já si typnu.
1: No tak to zkuste, no.
0: Je to ta angličtina?
1: Ne.
0: Fakt
1: určitě ne? Tak to bylo nějaký scénický čtení a takových věcí bylo víc. Měl jsem třeba inscenaci jiný hry v Rumunsku a takhle. Myslím si, že samozřejmě, kdybych měl nějakou divadelní hru, která opravdu je uvedená na Broadway, tak to asi stavím zase vysoko. Ale myslím si, že nám se opravdu povedla docela velká věc s tím mostem, že se to stalo vlastně společenským fenoménem. Na druhou stranu se to povedlo tak odvozeně spíš té společnosti než nám, že vlastně tam se s tím jako začalo nakládat vlastně už ne jako s uměleckým dílem, ale s nějakým jako kulturním fenoménem. To samozřejmě na to jsem byl velmi pyšnej. A pak si myslím, že velký úspěch opravdu byl jako Masaryk na Berlinále a vůbec i ty jako... A hlavně, a ještě co málo kdo ví, tak my jsme vyhráli s Trpaslíkem, jsme vyhráli docela velkou francouzskou cenu v La Rochelle jako nejlepšího vlastně nefrancouzského seriálu ten rok, někdy myslím, 2017. A to vlastně z hlediska těch ocenění se dá stavět asi nejvíc, no. Ale já jako... zároveň, to jsem jako teď vyjmenoval ty věci, co jsou jako ty ocenění, teď jsem asi zase jsem se to celý zkazil ten rozhovor, ale samozřejmě, že primárně mě jde o to, aby se ty lidi smáli, aby ty lidi říkali ty hlášky z toho, to mě dělá radost, že se o tom jako bavíme, že o tom přemýšlím, o nějakých těch, cítím z nich, že to není jenom, že se baví, ale že i přemýšlím o nějakých těch věcech a tak.
0: Jak se to dělá, jaký je ten trik, pane Kolečko, když máte odevzdat scénář, on má být vtipný. A vy sedíte doma, nemáte třeba moc náladu na humor, nebo vás nic nenapadá, tak pomůže internet, sklenička alkoholu nebo pár telefonátů třeba? Nebo...
1: Sklenička alkoholu pomůže většinou, internet někdy, jako nějaký Google, že vlastně se to jako řekl, aha, ale on je to takhle. Ale musím říct, že jako rozhodně, já to dneska už jako každý do tomu trochu rozumí, pořád teda hodně lidí, co tomu nerozumí, tak vlastně ví, že jako tu komedii dělat je samozřejmě daleko těžší, než dělat ty vážné věci. Pro mě prostě, když píšeme Masaryka, tak prostě Julius přinese nějaký rešerše a pro nás je to pouze jakoby hledání té cesty, jak nejlíp ten příběh vyprávět a porovnávání těch způsobů. Jo. A ten dialog asi nějak schopný napsat jsme nějakým řemeslem vždycky. Zatímco a nedochází vlastně jako impotentním jakoby momentum. Dochází pouze momentum, že se s Juliem musíme nějak rozhodnout. Říkám to, protože bychom měli začít dělat teďka dvojku, na ní pracovat, protože na ní máme nějaký grant i z fondu. Takže tam vlastně to je spíš, že se musíme jako rozhodnout, ale takže impotentním jako momentum, kdy skáče ten kurzor a člověk neví, jak dál, protože prostě ten vtip nemá.

0: A k tomu samozřejmě u té komedie dochází. No.
1: Co se děje v tu chvíli?
0: Ono to někdy zítra jako přijde, nebo se to řeší nějak jinak. No zítra to musím odevzdat, tak to teda neodevzdám. Když to není jako v tom, tak to prostě odevzdám pozítří.
1: Muzikanti říkají, že mají třeba v šuplíku různé rýmy z minulosti, pár poznámek v notách. Zapisujete si dobrý for, když ho slyšíte?
0: Nebo jako když ho život někdy, přinese? Jo, trošku si něco občas zapamatuju. A jako mám asi nějakou trošku, jako nějakou, mám v hlavě nějakou stabilní funkci, nějaký gegu, jako vím, jak poznám, kde mi to graduje, jestli už to mám už jako zavřít, nebo to ještě jednou otočit, nebo něco, to nějak jako vím z té zkušenosti, ale prostě dochází k impotentním momentům.
1: Vám je 38 let, tak dobře. A to už člověk má tak trošku nažito, jak se říká. Kolik z těch věcí, které vidíme třeba v Mostu, vidíme v okresním přeboru, anebo nakonec i v Lize, se promítly vaším životem?
0: Hodně.
1: Jo, je to
0: okresní přebor, samozřejmě tam já jsem opravdu vypomáhal Honzovi Prušinovskému, jako to bylo jako výraznější, daleko výraznější, já jsem psal asi 5,5 dílu ve finále a opravdu jsem jenom pomáhal, já jsem začínal, to je opravdu jeho projekt a tehdy jsem tam venkovský fotbal nehrál. A tam toto Most je přímo obšlehnutý podle mě jako rodiny ex-manželky vlastně v Mostě, tam jsou vyloženě postavy, které existují.
1: Takže jsou lidé, kteří se poznají v tom seriálu?
0: Jo, asi jo, asi jo. A to samé prostě v Lajně, jo, Lajna byla výrazně, tam prostě ta hlavní ženská postava má jako jednoznačný předobraz nějaký jako mojí partnerce a bývalý a prostě jsou tam ty věci, no, a to samozřejmě Luboš Hrousek je pro mě autobiografická postava, byť které já bych, takový bych byl já, kdybych trénoval hokej, no.
1: No vy jste, někde,
0: doufám, jako,
1: vy jste někde v nějakém rozhovoru víceméně potvrdil, že on je vlastně pan Růžička.
0: Ne. Tak to jsem vůbec to jsem určitě nepotvrdil, to jsem vždycky vyvrátil. A jestli jsem to někde řekl, tak prostě to zmanipulovali.
1: Jo,
0: ne.
1: Takže
0: to je takové, že jako ono tam jsou ty, tam jsou prostě zaprý, jestli, že pan Růžička, který se možná naštval, že viděl začátek, tak se na to vykašlal. A kdyby to viděl dál, tak by viděl, že vlastně ta postava se stává vlastně zcela jako pozitivním slova smyslu, jako vlastně národním hrdinou a prostě vlastně velikánem, bohem. A za druhý, jako prostě to, že já jsem měl podobný životní eskapády jako pan Růžička, to je jako náhoda, no. A myslím, že prostě okejovýho kouče, já jsem jako do něj vměstnal svoje problémy, asi máme prostě s panem Růžičkou podobný problémy v tom životě, jako spíš tím to je, jako.
1: Nosíte, pane Kolečko, v hlavě nějaké větší zásadní téma, které čeká, až dozraje? Jako nechci říkat námět, ale téma, protože
0: jako jo, pár věcí jo. Nevím, který z nich dozraje.
1: A prozradíte?
0: Ne.
1: Ne, to se nedělá.
0: Ono spíš je to takový, že ono může být, že jako ono je to spíš takový, že člověk má jako v hlavě nějaký jako témata, který jako čekají na ten konkrétní příběh, na kterém by se jako povozili, jo? Protože tam ono většinou to funguje tak, že je fabule a sižet, nebo jak to říct, tak se říká v té naší, on tomu nikdo moc nerozumí, já taky ne, jo? Ale vlastně dá se říct, že ta fabule je to, po čem ten sižet, to téma vlastně pluje, takže ono někdy jako čekáte, máte to téma a čekáte na to, že vás napadne ten příběh, na kterém to bude plout. Já jenom velmi ambiciozní, jako mimořádně ambiciozní věc mám vlastně napsanou ve formě nějakého story lineu, to je taková věc jako s mezinárodním ambicem, tak něco takového mám a tam vlastně jako to spíš čeká na to, než se mi to podaří napsat a nějak se to přiblíží k realizaci.
1: Když, řekněte mi ještě na závěr, když věci dobře dopadnou, kdy bude čtvrtý díl Ligy mužské moudrosti?
0: No, když věci dobře, já jsem říkal, bude to v říjnu.
1: Že by to bylo v říjnu k vidění. Jo?
0: Ano, v říjnu k vidění. Aha, to asi nebylo jasný. My to budeme točit někdy srpen, září a v říjnu by to mohlo být k vidění.
1: Tak jo. Tak ještě jednou, přátelé, kdybyste mohli podpořit, toto je dobrá věc, která vás bude také bavit. Liga mužské moudrosti na YouTube a na konci je QR kód.
0: Na konci QR kód.
1: Pošlu vám 100 korun.
0: Děkujeme moc krát.
1: Dobře zdaněných a tak jsem rád, že jste přišel a držím vám palce.
0: Já jsem moc rád za pozvání, děkuju moc.
1: Naschledanou.
0: Mějte se, naschledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz
3: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možný. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Pak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksavere, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu, líto, mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
1: Víte? Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý, Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo, jo?
2: Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat, Ksavere.
1: Ale jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím přeživit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no. Vám.
2: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda úctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu
1: postavíte? Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidi ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči?
1: Občané.
2: Plebs?
1: Mluvím za náš obvod, to je Prapět. Jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám úkol, ani to, oni tady nebudou volit.
2: A tam cítím trošku ironii, Xavr.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem řekl, že jsou poctiví.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xavr, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach je takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi.
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle
1: dokázat... schválně někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pan Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane Holče.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, no,
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo?
2: No.
1: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No jasně.
1: Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten plán, co? Ten,
1: já
2: vidíte
1: jsem,
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka neštěstí. Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš.
2: Víte,
1: ale je to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takového programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možné úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo mini, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Dovomilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to...
1: Chtějí ale... spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec. Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: Že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No.
2: Tím bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na ně musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kruce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, tak jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch.
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má takový divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvoník, zvonek. Jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohli zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Jo, už mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, vy jste vážená, je, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, jestli to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím
1: Turek
2: Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Nebo to pan
2: Knedlík,
1: ministr. Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako na jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám. Prostě. A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane
2: Dolče. On už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby.
1: A je, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to.
2: Ale víte co, on je minister zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraničí nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně neformální, jako, že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Nějakou. No neříkejte mu knedlík.
2: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče.
2: Tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste.
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že vemeno, je to hnusný, prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne? No. Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrovej.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek.
2: Tak promlouval není možná úplně.
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, tak fajn.
1: Za Lipavského se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavského. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to vy
2: nálepkuju. Knedlík, blbuše.
1: Tak
2: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský. Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat.
2: Jasně, jako Jan Lipavský.
1: Jan, on napíšte. Jan, on Honza.
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksever. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc a ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Tak je takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda.
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. Hmm. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku.
2: Jo. Alena Davídková, na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement, na Wilsonku přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Xaver má super.
1: Super účest.
2: Hostky nebo? A hosty.
1: Má super jednoupky.
2: Z té jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoupky.
1: Marcela mi nosí, tak, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není musí, vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Domů. Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vydete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Dobře. Tak a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: Potrženo, sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Dobrý den, pane Tlustý.
1: Dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste tady.
1: Já taky.
0: Že nemáte ten koronavir. To je skvělý.
1: Kdo ví?
0: Nemáte testy?
1: 14 dní.
0: No jasně. Ale už je to taky veselější, už to opadá trošku.
1: Jo, pocit. Už panika slábne.
0: Už pomaličku končí doba roušková a začíná doba demonstrací, bych řekl, protože na procházku Milionu chvilek přišly stovky lidí. Z Letné se vydali ke Kramářově vile. Už nemohli vydržet demonstranti. Co si o to myslíte?
1: To je skoro jako ze všim. Někdo je nadšen, někdo to toleruje, někdo to štve a někdo zuří. A u všech těch kategorií najdete důvody.
0: Já jsem nadšen.
1: Vy jste nadšen. Tak proto asi máte nějaký důvody.
0: Že se konečně něco děje.
1: Jo, takhle, že se něco děje. No, asi nejlepší bude ilustrace. Já jsem si přečetl zpravodajskou zprávu profesionálních redaktorek, které chodili po nemocnicích a popsali, že hygiena nepovolila transplantaci plic mladé pacientce s odůvodněním, že na sále by bylo mnoho lidí. A ta paní, ta pacientka, čeká na tu transplantaci měsíce, až se najde takzvaný vhodný dárce. A to podle mého názoru alibistické zamítnutí možnosti konat tu operaci, to je pro ní no přinejmenším těžké ohrožení života. Možná by se to dalo nazvat i mnohem hůře. No a když jste někdo z rodiny takového člověka, tak se vám to strašně nelíbí, že v té situaci, která vznikla, někdo vyhodnotí operaci jako rizikovou, přestože operační sál je to nejdokonalejší a nejčistší prostředí. A já si můžu představit, že lidé blízcí takovému člověkovi pak jdou demonstrovat. Tak to jenom uvádím, že všechny ty skupiny...
0: Zavedl jste Letné úplně někam jinam.
1: No k tomu, že jsou důvody. Ne v hlavách těch lidí, to je nepřesné. Prostě dějou se věci. Není ta situace vůbec jednobarevná. Někdo má strach jenom o sebe, někdo si umí představit, že by měl mít strachy o někoho jiného. Někdo má důvody, přesně jako třeba rodina té paní, se o ní bát a pak samozřejmě dominuje tenhle
0: ten pocit. Dobře, to už jsme hodně ve smutné.
1: Mají důvody.
0: Pozvednout do takové legračnější. Jako
1: legračnější?
0: Ne legračnější, ale třeba víte...
1: Oni to nemyslí jako legraci, ty co demonstrují.
0: Já chci říct, co jiný, že už se pomalu začínají rozjíždět firmy, tak i transparentní účet je potřeba provětrat na Letné. Třeba, jestli to tak není.
1: Já myslím, že teď budou moc špatné zprávy o tom, jak se rozjíždějí firmy, že lidi si to vůbec neumí představit.
0: Ale s váma to bude trizna.
1: Těžký, no. Ne,
0: to
1: není to.
0: Trizna.
1: Vzpomeňte si před dvěma měsícema, jak jste měl pocit, že je to taky potřeba trošku zlehčovat. A já jsem tady říkal děs a hrůza.

0: tak, nechce to zkoumat.
1: Jsme ve válce.
0: No jo, ale víte, on to někdo inkasoval, že jo? A teď jde o to, jestli to náhodou taky neinkasovali ty, co to kupovali.
1: Jste přesvědčený, že se s tím šmelilo?
0: Víte, já znám staré přísloví a to zní příležitost dělá zloděje. A ta příležitost je veliká. Já tím vůbec netvrdím, že tu příležitost zneužije každý, v žádném případě. Ale prostě prostá statistika říká, že velká příležitost znamená, že se najdou lidé, kteří ve velkém využijí, a pak já považuji za správné, nechce pátrá, uvidíme, co se vypátrá, ale že se takový mohli najít, to považuji za téměř jisté.
1: A není ten nouzový stav třeba právě proto, aby se mohlo jednat rychle, někdy i nehospodárně, ale hlavně, aby byly roušky, že jedno za kolik, když teče robot?
0: Takže,
1: se, já to nevím.
0: Že by to všechno bylo vyhlášeno jenom proto, aby se pár lidí napakovalo, to si nemyslím.
1: Jo.
0: Ale že když už je to vyhlášeno, tak se pár lidí chce napakovat, tomu věřím.
1: Takže nechť policie šetří, nebo co?
0: Nechť šetří, nechť šetří. No, jsem zvědavej, co vyšetří.
1: A co, jak čtete to, že to zrovna tady pan Marian Jurečka, proč zrovna on to podal, to mě?
0: To mohl podat kdokoliv jiný. Ten soud, který vyhrál neznámý právník proti vládě, proti tomu, že vlastně změnili režim toho vyhlášeného nouzového stavu a změnili ho účelově tak, aby se neposkytovaly náhrady. To byl neznámý právník, no tak tady je to zrovna politik KDU-ČSL, čirou náhodou opoziční politik.
1: No, vy jste říkal před chvílí takovou starou pravdu, zase jiná stará pravda říká, že z pravidla to napráská ten, na koho zapomněli z provizí.
0: No jo, tak ano, určitě se to zejména nelíbí těm, na který si nespomněli.
1: Jako na letišti si nespomínám, že kdyby tady nějaký ten Ruslan nebo něco. Jak byly ty přenosy na letišti?
0: No tak přijeli roušky. To, co teď říkáte, tak to všechno byla krásná volební kampaň, že jo? Trošku předčasná, ale bohužel z toho koukal volební kampaň. Buďme slavní, my to zachráníme, no.
1: Dobrý, no tak jo. No tak uvidíme, jak to dopadne. Tak jedeme dál, prosím. Ruský agent přiletěl do Prahy. Pane Tlustý, já jsem úplně hotový z toho. Já se bojím napít už čehokoliv, abych tam neměl novičok v tom. V kufru měl jet ricin. Někteří praští politici museli dostat ochranku. Zjistil Respekt. Prosím vás, co to je za agenta? Když Respekt zjistí, asi... že má v kufru jet nějaký. To musí být úplně amatér.
0: Co k tomu říct? No? Celý je to nešťastný. Asi se tomu někdo směje, někdo nad tím pláče. Já tu hysterii, tu máme už další paniku a hysterii z toho, že nám tady velká mocnost poslala nějaký agenty, aby povraždili ty, kteří odstěhovali sochu Koněva a dělali jiný lotroviny. Mně to připadá přehnaný, ale umím si představit, že to, jak bych to řekl, někdo bere jako zásadní věc. Fakt tak tomu nemám žádná. Já bych teda řekl, že to nemělo být od počátku, jo? Že stěhovat socha se neměla. K čemu to gesto, co to komu přinese, jenom tyhle ty vášně a teď tyhle ty následné vášně, které to budou rozvíjet.
1: No, podívejte, jestli máme tajnou službu, z které unikají informace do novin, tak je potřeba tu tajnou službu rychle zrušit.
0: To se s váma vzácně shoduju. Já už od své kariéry jsem dospěl k závěru, že oni všechny tyhle ty speciální služby potom hodně jsou přidruženýma výrobama, kde koho. Ty informace se pak prodávají, médiím často se prodávají. Máte pravdu, ano.
1: No,
0: ano.
1: Pak je druhá varianta, že to je všechno pravda. Tak by si Rusáci měli udělat pořádek, když posílají agenta s jedem menšíma písmenkama, by si měl napsat asi...
0: Myslíte nějakého lepšího, aby
1: nějakého
0: poslali,
1: lepšího,
0: jo?
1: Aby to neprovali. No, a třetí varianta je, kdo psal tento mediální scénář, tak ho měl napsat trošku líp.
0: Ano. A to myslím, že je nejlepší poznámka, jo? Že ta komedie mohla být sepsána lépe.
1: To je strašně čitelný.
0: Strašně čitelný.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Xaver to vždycky tak vidíš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Xavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem to taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je skoro...
2: Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: To i Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Jo, Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere, konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději to, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už raději Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale... tak jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
3: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká.
2: Jasně, hlavně dát ten odběr. Že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby.
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidivy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh, nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí?
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi pojde. Já s nimi jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch
2: videích. Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, jestli cokoliv. Někdy trpím.
2: Hm?
1: V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu.
1: Mm-hmm.
2: A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon v jisté chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem s toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo.
2: Mm.
1: Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to bylo. Důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo?
1: Takže
2: samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím?
2: To
1: je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou.
2: Mm-hmm.
1: Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku?
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyřízdit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalen.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho cení tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků, jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to...
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme jen tak rychle, k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Jo. Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším,
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kde vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivě je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, to je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ale, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem. V tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten abstrak, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalou si panáka, ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou. Mm-hmm.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jmenuji ty stránky, je to tak.
2: Ano.
1: Vy jste chtěli ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: Já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidíme. Naším hostem byl Lukáš Farský.

0: Miroslav Jansta je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Miroslav Jansta, zejména šéf České unie sportu, advokát a tak dále.
1: To a předseda všechno... českého basketbalu.
0: A předseda českého basketbalu. Vy na to nikdy nezapomenete, pane předsedo.
1: To je hlavní předseda.
0: No, řekněte, slyším v médiích poslední dobou názory, že český sport je na tom nejhůř v historii. Souhlasíte s tím?
1: To je absolutně pravda.
0: Jak jste to mohl připustit, pane doktore?
1: No, to není dopuštěním jim. To je způsobem vztahu stát a sport. A bohužel po roce 92 vztah českého státu ke sportu je macešský a sobecký, protože to ukazují čísla, ukazují to výsledky, ukazuje to to, že jsme jeden z nejobjeznějších národů v Evropě, nebo na světě. Je to tak, že chybí pohybová gramotnost, děti nenavštěvují už tělocviky, omlouvají se z tělocviků. Rodiče často si stěžují i na ty tělocvikáře, který naopak chtějí dělat tělocvik. Takže začíná to na škole a pokračuje to do klubu, do oddílu a prorůstá to celou společností. Stát jasně neřekl, že sport je prioritou ve zdraví, v pohybu a ve výsledcích, samozřejmě v soutěžení a připravování se na práci, na život.
0: Když jsem sledoval vaše poslední vyjádření různě,

0: proč šel úplně někam jinam, než šel do roku 92. Protože nejvíc se o sport, český sport, staral stát a obce za první republiky, od toho roku 24 až do války. Potom 70. 80. hlavně 70. léta. No a pak nic. Vemte si za 30 let samostatnosti Česka. Kolik jsme postavili stadionů pro fotbal? Stát. Kolik postavil stadionů? Kolik postavil hal? Stát, podotýkám.
1: Dobře,
0: tak vzpomenete se na nějakou halu?
1: Ale vzpomenu určitě.
0: Na
1: třeba na O2.
0: Tu postavilo, to bylo za peníze Sasky, takže stát s tím nemá nic společného. Dál.
1: Dobře, tak nevím, kolik. Neskoušejte
0: mě. A ještě ta O2 slouží nejen sportu, ale i kultuře, samozřejmě.
1: Ale v řadě městech určitě vznikají
0: nějaká... Města pomohly, tak. Ale samozřejmě ne v rozmezí, který by chtěli a mohli, protože tam je většinou potřeba spoluúčast státu a ta nebyla.
1: Znamená to, pane doktore, že stát má s vámi, tedy se sportem, špatně nastavené podmínky?
0: Nebo... Jednoznačně jsou nastavené podmínky. Stát versus škola, stát versus spolky, stát versus obce a kraje. Ty podmínky nejsou, co se týká organizace a prosazování sportu, nastaveny, jsou náhodné, emoční, často vůbec tady spíš nejsou. Takže je potřeba do toho říznout a říct jasně, tady není teď máme Národní sportovní agenturu, což byl pozitivní krok, že jsme odešli ze zahnívajícího ministerstva, myslím zahnívajícího ministerstva školství mládeže ve vztahu ke sportu. Jsme přešli pod konečně svůj správní orgán, ale ten samozřejmě, když nebude mít podporu ve vládě, teď máme sice je přímo podřízený premiérovi, to je gesci premiéra, ale premiér má zase spousty jiných zájmů a musí řídit celou vládu a všechno. Takže my, když mluvíme za Českou unii sportu, od roku 2014 máme usnesení, že požadují největší sportovní spolek zastřešující přes milion sportovců, požaduje zřízení ministerstva sportu, nejlépe po vzoru ostatních zemí, třeba spojených s cestovním ruchem.
1: Pane Jansto, bavíme se teď jenom o penězích?
0: Ne, my se bavíme o struktuře, efektivitě těch peněz, bavíme se o školství, kde ty peníze jsou a nejsou využity řádně. Jo? Protože ono to, někde peníze jsou, to znamená ve školách jsou, ale jde o to, aby se používaly na tělocviky, aby se používalo na výchovu trenérů, protože to nejsou schopni dělat ty tělocvikáři, využití sportovišť v okolí škol. A to je důležitý moment, to je základní moment vůbec českého sportu. No a pak je samozřejmě, protože český sport se nevyvíjel třeba jako v Německu součástí těch spolků, těch zemí, ale český sport vlastně byl, když se organizovaný český sport můžeme brát vznikem Sokola, a ten se vyvíjel mimo školy, mimo stát. On byl vlastně protistátní svým způsobem, protože to bylo, z toho se vlastně vznikly legie. Vlastně kdo pomohl vzniku Československa? No sport. Sokolové, naše legie byly organizovány po vzoru sokolský žup, sokolský povely, sokolové byli hlavní nositelé, velitelé. Oni hráli rozhodující úlohu v říjnu, v listopadu, pak při osazování Slovenska od Maďarů. A taky ten stát se k němu zachoval, první republika. My jsme měli ministerstvo sportu a zdraví.
1: A to už jdeme hodně...
0: Ale to jenom hluboko. Říkám, když srovnávám rok 92, kdy jsme jako ocásek, který tam byl daný v roce 88 ještě za komunistů, ta tělovýchova tam byla daná v roce 88, zrušilo se ČSTV. ČSTV zaniklo v březnu 90, jako tehdy to sloužilo jako ministerstvo. A nepřišla ani struktura nová, ani peníze.
1: Počkejte, řekněte nám, jestli zlomovým okamžikem, protože teď jsme zabrousili hodně do historie, tak z té novodobé historie je zlomovým okamžikem prodej Sazky?
0: Vůbec ne. Sazka, to je zločin, za bílého dne. Zločin v tom smyslu, že nezodpovědností představitelů ČSTV, Českého olympijského výboru, Sokola, autoklubu, za bílého dne zmizel monopol, který je nemožný ztratit, tak tady to dokázali o ztratit. Nikdo to pořádně nevyšetřil, nic se okolo toho nedělalo. Kromě my jsme aspoň tlačili, ale bohužel to bylo už pozdě. To zmizelo. A to bylo o tom, že jsme ztratili majetek, který jsme mohli klidně prodat, mohli jsme to znamenit 5, 6, 7 miliard, který jsme mohli investovat samozřejmě do jiných hal, do jiných sportovišť, ale on už v té době nesplácel, už nepodporoval těma měkkými penězemi sportování, protože s tím se spláceli

0: bondy, které byly vypsány na postavení O2 arény. Jenom, když mluvíme třeba o O2 aréně, tak jak jsem mluvil o basketbalu. Od 2. září tady bude mistrovství Evropy. Bylo umění vůbec získat tu skupinu, která tady bude, protože to je enormní zájem v Evropě. 9 zemí to chtělo, 4 skupiny. My jsme, i když jsme nebyli favorovat, tak jsme vyhráli. Jediný, my jsme tam neměli z těch 9 zemí, jsme tam neměli zástupce státu, my jsme si poradili jako federace sami. Dostali jsme to. Stát nás následně podpořil, protože ten basket je tak žádaný, že si FIBA, to je naše nadnárodní organizace, poručila zaplatit licence za to, že to dostáváme. Ty licence stojí přes 80 milionů, stát nám přispívá 77 miliony. Ale Němci, kteří to dostali, mají finále, tak stát a spolky jim přispívají skoro 200 milionů. Italům v podstatě stejně jako nám. Ale Gruzie, která dostala tu skupinu, tak staví basketbalistům gruzinským speciální halu na to jednu skupinu, abyste věděl, jak basket má v jiných zemích podporu. A tím neříkám o basketu, tím říkám, když se podíváte, co v Polsku, teď bude mistrovství světa ve volejbale, ohromná podpora státu. Maďarsko, mistrovství světa v atletice, to jsou ohromné peníze. A vemte si, tady fotbalisti, kteří jsou pořád proklínaní a kouká se na skrz prsty, tak nemají ani jeden mezinárodní stadion, kde by se mohli hrát mezinárodní soutěže. To znamená, oni nemůže Česko dostat sem mistrovství Evropy ani světa, protože nemáme stadion. Ne, to je malá, potřebuje 33 tisíc sedících diváků.
1: Dostaneme se zpátky k těm penězům za okamžik, ale ještě mi teda řekněte, když jsme u toho basketbalu, protože vím, že vy jste duší basketbalista celý život. Bude to vypadat v O2 aréně, to mistrovství, jako když se dívám na přenos Ameriky?
0: Určitě líp. My budeme vyfandit.
1: Aha, fandit, ale já myslím to divadlo okolo, víte, jestli...
0: Nám jde o to divadlo na ploše. Takže já doufám, že to divadlo bude skvělý a že naši hráči budou hrát skvěle. Ale jestli chcete jako show, tak jako jaký byste si představoval? Jako, že tam budou střílet trička? To budeme střílet trička. Jako chcete, aby tam byly hezký holky?
1: Vy
0: tancovat?
1: To zlehčujete, pane předsedo.
0: Ale to je to show.
1: No, ta show je, když je to úplně narvané, za prvé. A vidím to v těch různých záběrech.
0: Takže vám jde o tom, jestli bude plný hlediště.
1: To také.
0: A takže jestli... plný hlediště už budeme se srbské.
1: Kdybyste mě nechal domluvit, pane doktor Jansto, tak já bych tu otázku položil komplexně.
0: Výborně.
1: Dívám-li se na televizi, na basketbal americký, tak vidím spoustu lidí a uprostřed takový jakoby nenápadný, kde se hraje. A to všechno se točí kolem toho malého prostoru uprostřed. Mají to takhle nějak vychytané, mají tam ty velké kostky, já nevím co všechno. Bude to vypadat jako ligový americký zápas v tomto ohledu?
0: V tomto ohledu, protože O2 Arena je postavená velmi kvalitně, je to jedna z nejhezčích hal světa, bez zesporu. Tak to bude vypadat přinejmenším stejně, ne-li možná lépe než v některých halách.
1: Kolik stojí nejdražší lístek na takovou sportovní akci?
0: 15 tisíc.
1: A ten člověk sedí kde?
0: Na ploše.
1: Jako na ploše u těch hráčů?
0: Ano, tam jsou dvě řady a tam koukáte přímo na to hřiště, jste na hřišti vlastně a koukáte na ně. Jinak jsou lístky mnohem levnější.
1: No jasně,
0: desetina.
1: Určitě. A před tím utkáním samotným, když jich bude několik, bude probíhat něco. Já vím, že v Americe někdy vystupují jednotliví ti hráči Harlem Globetrotters. Něco takového tady nebude?
0: No, kdyby třeba vaše televize chtěla být sponzorem toho Harlem Globetrotters, protože by se hodně zviditelnila, tak samozřejmě je pozvem, ale...
1: Kolik to stojí?
0: No, stojí to 100 000 dolarů, takže...
1: To prý není tak drahý.
0: Já vím, ale my přece nebudeme hrát Harlem Globetrotters před mistrovstvím Evropy.
1: Jo, to nic takového. Tak a pojďme zpátky k té, my se na to těšíme samozřejmě, bude se to vysílat v televizi.
0: Česká televize má práva.
1: Práva a tak, takže to uvidíme a budeme vám držet palce.
0: Nám, když jsme hrajeme za Česko, hrajeme za nás.
1: Já jsem to teď myslel tak, že budeme držet vám jako předsedovi České basketbalové federace, aby to dobře dopadlo.
0: Aha, tak to děkuji.
1: Jo, tak aby to Česku neudělalo ostudu. A teď pojďme zpátky k tomu původnímu. Kolik peněz chybí v českém sportu?
0: Vláda přijala velmi dobrý koncepční materiál Sport 2025. Byl přijat v roce 16. A kde se vláda, a tím zavázala ostatní vlády, zavázala, že bude dávat postupně takovou výši peněz, aby v roce 2025 byla celkový výdaj státního rozpočtu, tak by na sport šlo 1%, čím bychom v podstatě dotáhli kulturu. V současné době je to asi 16-17 miliard. Stát dává...
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabr, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak.
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na to rohlíky.
2: Zůstane.
1: A jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo,
1: pravda.
2: Jasně. Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: Ona se taky povídá legendy, tak co?
1: No, ona se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, je.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale
1: je
2: to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo. To je...
2: Já jsem se na hru k sebe teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo?
2: Čičinka.
1: A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: Taky. A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, já mu, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řehaka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A už vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, k těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslím, že Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je tenhle.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živí, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Točíte, Alexandre, oni, to mělo magický účinek, ta Aljoška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa.
1: Ne.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když...
2: To nejsem, ne? Já tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. Vy jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval.
1: Jak se s ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Já Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak on není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně, úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prvý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xaver náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín?
1: Říkala?
2: No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi pořád, nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílý prášek, myslíte? Jo. Na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený asil pirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste ale vy jste hrozně jako tak obroubnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nemůžeme no, říct všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to, Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkal, vy tady sedíte a
2: říkali, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere,
1: co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí
1: Popel.
2: Na té kapačce, Ksavere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám
1: no,
2: řekl
1: pan
2: nevím. Premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce
2: jako
1: hovořit.
2: Třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme.
2: Jo.
1: Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne,
2: wow.
1: To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: My si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením
2: jasně.
1: Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo nakolik?
2: Národní. Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mně by stače zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má
1: jak to
2: odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
2: Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevu nebo ze všech prvních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. Hmm. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam mín toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
2: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To byla škoda?
2: Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je?
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak. Pan
2: tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, to, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu. No,
1: tak to jenom,
2: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo?
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik,
1: tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, on je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste se nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: jste a to znám ještě alternativní, no, tam z Brna.
1: My jsme velmi, to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
1: Je to přisprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to
2: od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na
2: to
1: charitativní konto
2: Xaver
1: v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, je. No.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak my teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
1: Na
2: nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou, začne trochu kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu. Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý.
1: Co? Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: Aby se taky mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, jak se vede?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je?
1: Že to je Michal spíše, ale... To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne? A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možné.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
2: Tak, že ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
2: Já bych mu to přál, Ksavere. Zase
1: ne.
2: To. Jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Já jsem hrubián a cynik.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
2: jo? Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Davídková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Davídková a Azalka.
1: No, no. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli
1: probírali, no.
2: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady. Zkuste to někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo? Jedu.
1: No.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Wilsonku přístav Pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už jsem je tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
2: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
2: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Protože inflace není, Xavr. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: Snad,
1: i poštovní známky.
2: Já si
1: vločky napoznám.
2: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: No tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
2: Podívejte se na něj.
1: Na koho?
2: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksavra, si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický, že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska takový děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by... Jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
2: Já jsem se vrtěl kolem toho dětí rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím,
2: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral,
2: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
2: Já taky Xaver.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Teď on tady ten pan Kolář je na utajeném místě.
1: Chudák, budeme ho volit jenom proto, že je ohrožený.
0: Prostituje ty rozhovory médiím z toho. Já tomu nevěřím.
1: No, já taky ne.
0: Taky ne, sledujete.
1: No, hořká komedie. No, ale co lidí se nad tím rozváští?
0: Slunce se na koně.
1: Máme, představ si tu hrůzu.
0: Toho zabít.
1: Ty východní imperialisti nám chtějí zabít toho skvělýho starostu.
0: Prahy 6, no.
1: Jo.
0: No, toto, už teď už jim to vymklo z rukou. Tak, ale my jim přejeme, aby se nikomu nestalo, ne?
1: To určitě, no. A já myslím, že se taky nestane. Ne, myslím, že se nestane. Nic.
0: No, jako...
1: Nevíme. Nevím. Tak ano,
0: teď
1: přejeme.
0: Teď je tady hysterie, zas pošle druhá strana někoho.
1: Takže kéž by ta komedie neměla žádný reálný...
0: Nebo nasype do kafe něco.
1: Žádný reálný základ. To ať to hezky dobře dopadne, no.
0: Já si to tak myslím. Jak to bylo, když jsme šli po Naďové? Nejvýbušnější část Šlachtovy knihy. A reaguje Ivan Langer. A tvrdě. Teď už to je, pan Šlachta vydal tu knihu. Je to úplně ostrý.
1: A ono to trošku souvisí s tím, co jste říkal o těch tajných službách. Už přeci dávno bylo možno pozorovat, že se odehrává něco, co bych označil jako válku policajtů. Jo, jedni pracující pro jedny, proti druhým pracující pro druhý. No, to je moc špatně, jo? Protože ono to vlastně odkryvá, že ten kamaráčov je tam silnej.

0: že ty lidé u té, někteří zase musíme říkat, jo, že pár lidí u policie holt mělo kamarády u prvních a pár u druhých a ty se střetli a pak z toho vznikla tahle ta kauza, ve který my, co nepatříme ani k prvním, ani k druhým, se nemůžeme vyznat. Jo. My nevíme, kdo komu co zmařil, protože to jde o peníze. To asi z toho, co jsem říkal, je jasné. Tam jde o kšefty, kdy jedny kšefty jedni policajti považují za dobrý, druhý za špatný a tam teď je to obráceně, no a pak to takhle dopadá. A já myslím, že to, co říká ten pán, dost znervózňuje normální lidi, kteří z toho tohleto, co jsem právě popsal, vytuší. No. A pak samozřejmě reagují ty dotčení, to je jasné.
1: Je dobrý vydávat takovýhle knížky, nebo tyto věci mají zůstat v těch archivech?
0: Ta otázka tak vůbec nezní. Ne, to já taky jsem vypozoroval už dávno, nebudu jmenovat ty, co z toho dobře žijou. To je kšeft. To je kšeft. Prostě, když tam napíšu něco šťavnatýho, něco z čeho, jak říká jedna novinářka, stříká krev, tak si to koupí 100 000 lidí a když to vynásobíte cenou, tak ty lidi, co to vydali, tak na tom dobře si přivydělají. A jenom o tom to je. A pokud to čtou lidi, kteří věří tomu, že je tam všechno pravda, tak je mi jich trochu líto, protože tam je všechno tak, aby to šlo na odbyt. Ne, aby to byla pravda. Mm-hmm.
1: Češi mají rádi Slováky, nesympatie vzbuzují Romové a Arabové. Tušil jste toto? Myslíte, že to tak je?
0: Připadá mi to pravděpodobný, že to tak je. Jo. To jsou takový všeobecný pocity, který se prostě rodí ze zkušeností s těma etnikama. Já bych se v tom...
1: Myslím si, že ta doba už je dávno pryč.
0: Ne, to je osobní zkušenost. Prostě během vašeho života jste měl za sousedy jedny, druhý nebo třetí. Jedno byla blonděta, krásná, přívětivá Slovenka, tak to ve vás vytváří dojem, že všichni Slováci jsou přívětivý blondýnky a máte je rád tím pádem. Pak třeba vedle vás bydleli Romové, vedle mě například jo, a pak rozdělujete názory na ně přesně podle toho, jestli vedle těch lidí už bydleli nebo nebydleli. No, jo, připadá mi. Nevím, jakou mají zkušenost ti nositelé těch názorů s Arabama. Třeba zná jenom historii, nic jiného, třeba to není osobní zkušenost.
1: Takže pořád to tady je.
0: No, ale je to takový, to nemusí být ani podložený, to je takový a priorní pocit.
1: Tak u nás v XTV, pane Tlustý, rozvolnění musí být. Po bitvě je každý generál, ale vláda udělala opatření velmi dobře. Minister zdravotnictví obstál. Léčbu COVID-19 platí pojišťovny v plné výši, říká lékařka a politička Věra Adámková, paní kardioložka. A
0: to se vracíme k tomu, čím jsme začali. Někteří jsou nadšení, to je jedna z nich, někteří jsou spokojeni, někteří jsou zásadně nespokojeni. Naleznete argumenty pro všechno z toho.
1: Obstál ten ministr, neobstál?
0: Já si myslím, dneska se k tomu vracet je marný, jo, protože čo bylo, to bylo. Jo. Ale když to analyzujete vědecky, všechno, co udělala vláda, udělala pozdě. Vždycky tam najdete tak 14 dní zpoždění. Jsou lidé, kteří řeknou zaplať pánbu za to, lepší po 14 dnech než vůbec.
1: Než
0: tak
1: později.
0: To už umožňuje různé výklady. Paní doktorka vůbec nic nepovídá o ekonomických opatřeních, no to je úplná tragédie, to je strašidelné. Ekonomická opatření na mě dělají dojem, že vláda chce všechny občany postavit do fronty, vypůjčit si od našich dětí a vnoučat stovky miliard nebo biliony, nechat se všechny těšit na tyhle ty peníze, pak je dát svým kamarádům a ty, co nejsou kamarádi a nejsou taky voliči, nejsou z těch správných voličských skupin, tak těm nedat nic. Mně se to vůbec nelíbí, ale o tom tady není řeč, takže já bych tady ta skóre jako moc nebral vážně. A navíc, ono se to všechno teprve projeví. Jo? Teď jsme ve fázi, kdy třeba zrovna tragičnost těch ekonomických opatření vůbec se neprojevuje. To se teprve ukáže. Takový jednoduchý fakt, který si přečtete každý den. V okolních zemích už dávno ty živnostníci a podniky ty podpory dostali. U nás vyplňují formuláře a zatím toho dostali hodně málo. To se projeví. To se teprve projeví, že to je nešťastné řešení. S paní lékařkou bych nějak nediskutoval, jí se to líbí, mně se to tak nelíbí, ale to vůbec nevadí.
1: Řekněte mi takové ty helikopterové peníze, o kterých se mluví. Tam jste pro nebo proti?
0: Jo, to je strašná varianta, ale proti tomu, jak to dělá česká vláda, to by bylo mnohem lepší.
1: Jo.
0: Jo, helikopterový peníze, jo, to by bylo mnohem lepší, protože tam by nebyla to rozhodování vlády o tom, koho zachrání a koho nezachrání. Mě na tom, co dělá vláda, děsí to, že si vláda bere zodpovědnost za to, že vy se mi líbíte, vaše televize bude žít, dostane podporu a dostane úvěry a nějaká jiná, strašně podobná, ta se nám zrovna nelíbí, tak ta nedostane nic. To je podle mého názoru úplně špatně a helikopterové peníze, aspoň byste někde na nějakém palouku si to s majitelem té konkurenční televize rozdala, odnes byste si větší pytel než on, jo? Bylo by to divný, ale lepší než to, jak se to dělá.
1: Těším se na příště. Mějte
0: Já
1: se
0: také. Hezky. Naschledanou.
1: Vlastimil Tlustý a podtrženo Sečteno.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.
4: This is a really new song. It's called Doesn't Have to Be That Way.

0: Thank you.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi. Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak si budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš,
2: tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako doufám, prognózu.
1: Ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně?
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí jsem, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál, šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.

0: Miroslav Jansta, předseda České unie sportu, je dnes naším hostem a bavíme se mimo jiné o penězích do sportu. Vysvětlete mi, a divákům to bude všechny zajímat, bavíme se o jakém sportu v této chvíli? O tom základním plácku v každém městečku, počkejte, anebo o tom vrcholovém, to znamená o tom, kdo bude platit výjezd na olympijské hry a tak.
1: Výjezd na olympijské hry začneme. Výjezd na olympijské hry není drahá položka. To se, no jasně, to jsou desítky milionů, které dělají asi 150 milionů jednou za dva roky. A to je, že oblíknout je, ubytovat je, odvíst je 150-200 milionů maximálně. A to je samozřejmě položka, kterou platí všechny státy. To. Ale my se bavíme o tom, o sportu, o klubovém sportu, o spolku. To znamená o sportování pro všechny. Bavíme se o investicích, které my máme jedny z nejdražších sportovišť v Evropě. Pro mě stáří je skoro 50 let. 50 let. To znamená, vemte si, jak jsou vybydlení sportovišť. Kolik zmizelo plácku, kolik developerů se rozebrali v různých sportovišť, které byly v centrech nebo na krásných místech, které se tam držely ještě z první republiky často. Za komunistů, kolik se toho vyčlenilo. A měnili se územní plány tak, aby prostě zanikaly sportoviště. Mm-hmm. Takže bavíme se o tomhle. Bavíme se o rozvoji svazu, to znamená, svazy by se měly starat o talenty, zajišťovat reprezentaci. A bavíme se o propojení, které by měly být peněze sloužit propojení škola a kluby. A to jsou strašně důležitý peníze a tam musí ta meritum věcí, protože o co nám musí? No o mládež, o ty mladí, aby si zabudovali zvyky, aby vnímali ten sport jako hodnotu. Ale je tady sport propagovaný jako hodnota zdravého životního stolu? No maximálně vždycky se něco vykřipne, ale systémově, aby se to budovalo, co jsme mluvili na začátku, no se nebuduje. Ten stát prostě na tohle abdikoval. Stát teď, vláda zřídila 3 ministerstva, a před 4 roky, nebo před 3 lety, kdy vznikla Národní sportovní agentura, tak všichni křičeli, jak je zase spousty úředníků a kde si, co si a náklady. No, ale těch úředníků jsme se bavili, že to bude 60-70, což je na to, když budete mít rozpočet 15 miliard, což je sotva stěží, ale dobře, dá se to zvládnout. Ale je potřeba, aby ta agentura nebo to ministerstvo z toho dělalo koncepční činnost, aby mezinárodní činnost, protože mezinárodní činnost má dělat svazy, a olympijský výbor, ale my potřebujeme i po státní linii, aby dělali, protože všude v Evropě ten sport má ohromnou prioritu. Ve Francii mají ministerstvo, Národní sportovní agenturu a olympijský výbor. A my nemáme ani olympijský výbor, který se na něco hraje. No ne, ten nemá tu podporu ze strany státu, jakou má ve Francii. Máme konečně Národní sportovní a nemáme ministerstvo. Mm-hmm.
0: No a pořád jste mi neodpověděl, jestli jsou to jedny peníze ten vrcholový sport, a ten amatérský, anebo jestli je
1: vrcholový sport je, vrcholový sport není ten profesionální, jsou to reprezentanti. Tady nejde, stát neplatí, aby jsme si rozuměli kluby, profesionální sportovce. On platí reprezentanty, dává peníze svazům, aby zajistili reprezentaci. To znamená práci s mládeží od těch 15 let nahoru, aby je vychovávali, školili trenéry, rozhodčí jsou k tomu potřeba, pořadatele. To je spousta lidí, které potřeba zaplatit, ale to dává stát, a to je dobře, pouze na zajištění reprezentace, na zajištění talentované mládeže. Ale co se týká těch profesionálních klubů, to je věcí sponzorů a to by mělo taky stát zajistit. Vytvořit daňové a další podmínky, aby firmy byly vedeny a hlavně ty nadnárodní, které tady nic nesponzorují, aby dávali peníze do sportu, do kultury, do sociálních věcí, jako je to normálně na západ od nás. A to tady ten stát, na to, co se ptáte, to znamená příliv do profesionálního, který musí jít ze soukromního, protože ten nemůže stát platit.
0: A to celkem funguje.
1: To nefunguje taky.
0: To nefunguje taky.
1: Taky, bohužel.
0: Tak já vidím na každém druhém utkání cedulku ČES, já nevím,
1: ČES podporuje asi nejvíc, ale to je česká firma, ale podívejte se, kolik podporou zahraniční banky, podívejte se, kolik tady vydělávají dodavatele léku. Řekněte mi farmaceutickou firmu, kterou vidíte, že podporuje sport. Tady vydělávají stovky miliard.
0: No to by nemělo logiku, pane doktore.
1: No to by bylo proti sobě.
0: Farmaceutická firma chce nemocné lidi.
1: No, ale tady jich nemocných přibývá. Ale přece stát chce zdravé lidi. Průmysl chce zdravé lidi, obchodník chce zdraví lidi, firmy chtějí zdraví lidi. Protože to už se obrá ta nemocnost. A to, že nejsme zdraví, to už se odráží i v té práci. To není jenom, že nesportujeme a že nemáme výsledky a že reprezentace není na vysoké úrovni. To je prostě globální. Proto já jsem začal mluvit na začátku o tom, že my potřebujeme tu výchovu ve školách.
0: Pane doktore Jansto, vy jste měli valnou hromadu Česká unie sportu a podle zpráv tisku předseda vlády, pan Fiala, který byl pozván, nepřišel. Předpokládám, že se třeba nějak omluvil nebo něco, ale je to, jak pan předseda vlády často říká, nějaký signál pro ten sport? Vyslal za sebe někoho, kdo třeba učinil nějaký slib?
1: Já bych nechytal ty signály, ale my jsme rádi, že jsme pana premiéra oslovili ještě jednou s tím, že jsme ho poprosili, jestli by natočil nějakou zdravici, protože nám jde o co, aby se dala těm lidem, co se pohybují ve sportu, naděje. Aspoň naděje, že se něco zlepší. Vemte si, řekněte mi nějakou profesi, kde ty trenéři nebo ty lidi, co se starají o sport, čekají pokorně 4, 5, 6 měsíců, než dostanou platu. Kdo by to dělal tady? A oni, ty, co se starají o ty kluby, to tam trénují a takový, tak nemají od ledna často výplatu, protože stát nevyplácí dotaci, vypíše se to pozdě, z důvodu teď bylo, že provizorium, a tak aspoň ať mají naději, že ten stát se na to... Musím říct, že potom, když jsme panu premiéru napsali ještě jednou o to, tak pan premiér napsal velmi hezkou zdravici. Bohužel jsme ji dostali až v den konání, ale rozeslali jsme do celé republiky. Máme na to pozitivní ohlasy, ale pozitivní ohlasy je v tom, že vyvolal naději pan premiér, že se něco pro ten sport udělá. A teď je to na této vládě, protože teď tato vláda poprvé má šanci pro sport něco udělat, protože přece jenom přišla v listopadu, bylo nějaký provizorium, ale teď je rozhodující moment při přípravě nového rozpočtu, kdy se ukáže, jestli to myslí se sportem vážně nebo ne.
0: No vy jste ale dokonce řekl, pane předsedo, že na podzim mohou některé kluby zaniknout.
1: Zaniknou, když se nevypíše program údržba a provoz, protože vlítly energie, vlítly, že není potřeba jich zopakovat, co se tady děje ve společnosti, to je ve všech médiích. Ale nejvíc, které jsou byty, jsou samozřejmě energeticky náročné sporty. A ty jsou dva v podstatě, hokej a plavání. Samozřejmě ty, co provozují nafukovací haly, jdeme tomu třeba, protože se hraje tenis a další, taky to je problém. No a tady, vemte si, ty energie jdou s 100% nahoru a oni nemají vyšší dotace, nemají nic. A protože ten sport je dlouhodobě podfinancovaný, to znamená, nejsou rezervy. Obce nemají víc peněz, aby to podpořili, protože jim taky rostou náklady raketově v okolí. Tak kdo jiný než stát by měl pomoct?
0: Dobře, a ten úspěch našich hokejistů nedávno ve Finsku, třetí místo tuším, tak je to třeba, zase promiňte, nějaký signál třeba pro vládu, pro vás, pro občany, že se zase v českém hokeji blízká na lepší časy a to by mohlo být tím spouštěcím mechanismem, kdy řeknou, tady hokej přitlačíme, když je tak
1: energetický. Tak bylo pozitivní, že pan premiér přijal hokejisty, pogratuloval jim. No a samozřejmě teď jde o to, aby pan premiér taky se měl snahu, aby se to udrželo, to umístění, a to je potřeba, aby se trénovalo. To znamená, ta vláda by měla říct ano, přispějeme na ten nárůst cíleně, ne plošně, ale cíleně. A to znamená na ty sporty, které jsou energeticky náročné, a mělo by se to objevit ve vypsání dotací na příští rok. Národní sportovní agentura by měla vzít ty sporty, které jsou energeticky náročné, a udělat tam nějaké prostě procentuální vyjádření, ale musí na to dostat peníze od toho státu. Ale jinak jako ještě k tomu hokejovému úspěchu, já jsem rád samozřejmě, že jsme byli třetí, ale nesmí ho přeceňovat, nebyli tam Rosáci a hlavně přijeli tam, bylo tam 4-5 super hráčů a přijel tam Pastrňák, který emočně samozřejmě tomu pomohl. A nechci to rozebírat, ale ten trenér tam udělal jeden dobrý tah, který jako mě, člověku, který rozumí trošku kolektivním sportům, byl dobrý v tom rozhodujícím zápase, že prostě nechci to rozebírat, ale udělal jeden tah.
0: No to no, tak rozeberte, to už teď musíte říct.
1: Ale tak přesunul Pastrňák a Gertlovi, to bylo klíčový, protože Američani byli unavený, s kterými jsme hráli na 4 backy. No a oni se soustředili samozřejmě na naši první lineu, ale najednou jsme měli dvě liney a hned to bylo vidět na té hře. Tu hře uvidí, tak to sleduje, tak vidí, jak se to celý rozpohybuje, to bylo viditelné.
0: Myslíte, že to bylo takto, že stěžejní část toho úspěchu nebylo štěstí?
1: Jasně, že bylo velký štěstí.
0: Štěstí je
1: velký štěstí, ale štěstí předpřipraveným. A tam přijelo, tam tým byl nadprůměrný, ale hlavně tam přijelo vždycky do rozhodující v kolektivních sportech. O třech, čtyřech, pěti individualitách a ty tam byly.
0: Ještě mi řekněte, pan doktore, vy opakovaně mluvíte o premiérovi.
1: No, protože je garantem teď sportu.
0: Já vím, ale ten premiér teď má spoustu starostí s Ukrajinou, jak víme, s Evropskou unií, ale je tady ta sportovní agentura, která funguje teda nebo nefunguje?
1: Sportovní agentura je poznamenaná tím, že bohužel není dostatek schopných státních úředníků v oblasti sportu. Nebylo šance, aby přišli z ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy schopní úředníci. To je za A. Za B bylo to, že brzo první předseda agentury byl brzo vyměněn. Zase to sebou přináší předání funkce, nabrání lidí, zase jsou určitý. Takže to bylo. No a druhá věc je, že je tady řada stíhání, které si myslím dopadnou dobře, ale ta opatrnost těch úředníků, kteří tam pracují, samozřejmě jsou byrokratičtější než

0: Dočeně, že jediná správná cesta, že mezi agenturou by měl být mezistupeň mezi agenturou a ministerstvem, aby jsme prostě měli jasný a celý národ, aby věděl, to je člověk, který zodpovídá za český sport. A koho teď může teď označit jako český národ? Premiér to taky není úplně, to je jenom garant, ale není úplně on. Takže to je Neuser, ale to je jenom státní úředník, to není politik. Jo? A to je ta chyba, že jsme v mezistupni a neměli by, měla vláda, talenta nebo ta, co vznikne po volbách příštích, by měla prostě mít odvahu konečně říct, tomu sportu ještě konečně potřeba pomoc, nejen penězma, ale i organizačně, strukturálně.
1: Byl bych rád, kdyby jste si našel čas po tom podzimním šampionátu basketbalovém a přišel k nám povyprávět něco málo ze zákulisí.
0: Uvidíme. Určitě rád. Tam vám řeknu, jaký to bylo.
1: Tímto vás zveme a pro dnešek jsem rád, že jste přišel a držím palce, na shledanou.
0: Děkuji moc, na shledanou.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou. Vy ke mně nikdy nepřijdete na večeři, ale přijdou jiní.
2: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
1: Kuřáckou
2: nebo
1: školu,
2: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké
1: ne.
2: Kino,
1: ne.
2: Kuřácké divadlo,
1: ne,
2: kuřácký
1: také
2: úřad,
1: také
2: ale
1: ne.
2: Tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít...

0: budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
1: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
0: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo.
1: Dobře,
0: je to taková
1: se,
0: debata, je to vlastně debata, je to debata o tom, jestli
1: je
0: na
1: to pracovištích... Je to debata o svobodě.
0: Ano, a ta svoboda, je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou či jinou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že víc než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.
4: Máme novou ministryni spravedlnosti, paní Decroix. Myslíte si, že řádně to vyšetří, anebo zamete pod koberec, jak ji někteří obvinují?
5: Tak já teďko si budu odporovat, jo? si budu odporovat.
4: Račte.
5: No, věřit tomu, že místo předsedkyně strany vyšetří něco závažného v chování člena významného téže strany, to je hodně naivní.
4: Takže tam ten koberec spíš vidíte.
5: To je naivní, velmi, velmi, velmi. Přičemž ale možná, že na úrovni osobní to nemusí být až tak, jako jsem to říkal, ale teď, Alex, proč si budu odporovat? Já od toho vyšetřování vůbec nic neočekávám. Já si myslím, že lidi vlastně všechno podstatné už vědí.
6: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
7: Na XTV.
6: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Bylo, blížili jsme se tam. Blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4,000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden, jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá odstřiženo Rusko, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat a je to
1: proč,
2: pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata. Což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: odvážná.
2: Odvážná myšlenka. Hmm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. To myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: jste v XTV, pane Vláčku.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím ano. tam. Protože tam mě hodně, hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roku po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů.
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni, tam to má obrovskou tradici, to znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují a takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat, když tam
2: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala
2: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spoluřídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále. Ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne. Jo. Ale vy si pamatujete určitě, před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocnej, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Já tady
2: dám na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
2: ano.
1: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali.
1: No ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé. Vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
1: No jasně.
2: V rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroub.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vlastimil Tlustý a potrženo sečteno. Dobrý den, pane Tlustý.
1: Dobrý den, Ksavere.
0: Jste v dobré náladě?
1: Výborné.
0: Samé zajímavé věci.
1: Všude samé dobré zprávy.
0: Tak, podívejte se na první článek. Touha pomoci, okázalosti a luxusu. Líčí rozsudek motivy ex-ředitele Dbalého souzeného za korupci. To byl velký skandál. To je bývalý ředitel nemocnice na Homolce. Pozorujete to trošku? Mě to
1: pamatuju si klíčové slovo deníček. Můj deníčku.
0: On si psal ty věci, psal deník.
1: Deník, no. Kdo mu kolik má dát a kdo mu kolik už dal. A používal tam taky nějakou takovou tu krycí řeč.
0: Že na Homolce sněží.
1: Třeba, no.
0: A černý prachy takže, a světlý prachy.
1: Takže snad výjimečný jenom ten deníček, jinak touha.
0: Prosím, co si o tom myslíte? Jako v okamžiku, kdy někdo vede takhle velkou nemocnici.
1: No.
0: Navíc on je lékař ještě navíc. Mm-hmm. Krátkozraký celý. Přece jako...
1: Tak to, že toužil pomoci, penězích, okázalosti, luxusu, to je všechno nepřekvapivý. To skoro každej touží pomoci a tak. No. Tak ten deníček je výjimečný. No. Proč člověk takhle pragmatický, řekněme, proč si to všechno psal, že jo? Aby to mohl jednou někomu ukazovat, nebo že by podle toho, jak říkal, sepsal potom ten scénář pro film?
0: Knihu. Právě mě zajímá, jestli jste si taky psal deníček, když jste byl v politice, abych ho koupil.
1: Ne.
0: Nomura
1: vůbec žádný deníček. Jediné, co jsem dělal, když byla nějaká problematická kauza, tak jsem vždycky si nechával všechny ty dokumenty k tomu, aby kdyby náhodou bylo třeba vysvětlovat, tak abych měl ty podklady, ale deníček ne.
0: Pane Tlustý, řekněte popravdě, to byla taková zvláštní doba, když vy jste byl v té vysoké politice, ještě ten divoký východ trošku. Bylo by v tom deníčku něco, co byste raději teď jako skartoval, kdybyste si obýval psal, když jste si říkal úplně to jako...
1: Tak nenapadalo mě si psát deníček, to za prvé. Kdyby, jo. Ne, já myslím, že možná nějaké pikantnosti spíš soukromého charakteru, kdo s kým kamarádil a kdo
0: fotky
1: toho neměl
0: rád.
1: A, no tak ty mám, že? teda oni je mají, já je nemám, jo? Ale ne, nic takového.
0: Ještě k tomu...
1: Někdy bych to rád měl, tak.
0: Jo. Když se podíváte na tu fotografii toho pana ex-ředitele nemocnice na Homolce, souhlasíte s tím, že takhle vypadá zlomený člověk?
1: Vypadá tady zlomeně, teď, no. Já to tak vnímám, že se tam tváří zlomeně. Asi ví, že ten deníček je nepěkná okolnost pro něj.
0: On si napsal vlastně obžalobu svým způsobem.
1: Jo. Oni vlastně jenom překládají v té obžalobě.
0: Měl by dostat slevu, protože už to nemusí ten žalobce sepisovat.
1: Já bych s tím takhle nelaškoval, ne.
0: A já vím, tak alegrace musí být za každý okolnost.
1: Tak je to snadný, škodolibě mu to přát.
0: Ne, já to nepřeju nikomu.
1: No.
0: Ale zase na druhou stranu, já jsem ten spravedlivý chlapec. Mm-hmm. Bohužel.
1: Já už bych radši nic neříkal.
0: Nic.
1: Vypadá zničeně.
0: Bude mlčet.
1: On taky asi bude mlčet.
0: Skončíme optimisticky. Ta nemocnice na Homolce je jedna z nejlepších v této zemi, bezesporu, a byla i za něj.
1: Všichni to říkají. Nikdy jsem tam nebyl, ale všichni to říkají, ano.
0: Aspoň jsme to takto, že otočili. Jedeme dál. Česko před virem zachránil tajemný muž. To je co? To už zní jako...
1: A píše si deníček?
0: To nevíme. Nestojí o slávu, říká o něm Hamáček. No, já jsem to poslouchal, tohleto. Takový zvláštní. A neříkám, že to je špatně nebo dobře, ale co si o tom myslíte? Je to možné, aby se vlastně v politice pohybovali tajemní muži?
1: Taková pohádková bytost, že jo? Když se nemůžu pochválit sám, lidi koukejte, to jsem byl já, ten, co to všechno zachránil, tak vědět o někom tajemným, kdo to zachránil, tak ono potom odlesk té slávy toho tajemného může dopadne i na toho, kdo o něm vypráví, tak nějak bych to viděl, že...
0: Já jsem si to jako pouštěl, říkal jsem si nakonec, že když je nouzový stav a jde do tuhýho a všichni víte, jak to bylo, jsme čekali, budou roušky a respirátory, nikam nechoďte, tak, tak jsem si říkal, že by bylo celkem jedno, kdo to přiveze, kdo to zajistí, i kdyby byl tajemný.
1: No,
0: a
1: to
0: teď
1: ne,
0: pospátku to, se na to dívám.
1: Jako pospátku je přeci jasný, že dokonce se odvážím říct, že šlo víc o to, kdo bude slavný, než o všechno ostatní. Tak proč by se k tomu nehledala cesta i přes tajemné muže, no?
0: Víte, že si to nemyslím?
1: Ne? Ne?
0: Mluvím o tom úplném začátku, toho 12. března, jo, kdy to začalo. No, kdy ale, se všichni báli.
1: No ale třeba to vítání letadla, když přivezlo roušky, jak tam byla nastoupena skoro celá vláda, tak to byla soutěž o toho nejdůležitějšího, kdo to nejvíc zachránil. Z toho to rozkoukalo.
0: Mezi nima, ale no, my obyčejní občané, mně to bylo úplně jedno, já jsem měl starost, aby
1: to jo,
0: někdo
1: to
0: rodičům přinesl no, tak nákup a aby nikam nešli. A
1: nepochybně, no tak určitě.
0: Kdo vítal nějaký letadlo? Je.
1: Zdravotníci, kteří scháněli tehdy roušky a začínali jim třeba u nás ve Slaném šít, dobrovolnice, některé znám, no tak ano, těm lidem to tak bylo, jak vy to popisujete, to jasný, ale teď tady se koukáme na pana místopředsedu vlády, tak já prostě vyslovuji hypotézu, že zvěsti o tajemných mužích jsou součástí bitvy o odlesk slávy za vyřešení nebo řešení koronavirové krize.
0: To je dobrá hypotéza. A ještě mi řekněte, že to Hamáčkovi jako prospělo ten v uvozovkách, ten nouzový stav, že se vyšvihnul nebo prokázal?
1: No to prošlo vývojem. Tak napřed to vypadalo, že všechnu slávu sbírá předseda vlády, pak zabodoval červený svetr, pak letěla nahoru popularita pana místopředsedy Hamáčka, pak tam bylo zjevný, se tam trochu handrkujou, nejenom věcně, ale právě i o ten odlesk. No a jak je to dneska, já to nemám vyhodnotit, nemám žádný průzkum veřejného mínění, který by nám
0: pocit,
1: řekl.
0: Já se ptám na pocit.
1: Proto pocit, jo. No, že je to logický, že teďko se mluví o tajemným muži, že teďko to zesláblo, ta sláva.
0: Může to zachránit co zdem před volbama?
1: Ona je do voleb ještě dost daleko. A odhadnout, jestli si budou voliči pamatovat červený svetr, nebo Petr Klíč, nebo jo, tak to se nedá.
0: Nedáš,
1: no, on totiž, to si myslím, že můžu říct, on volič si pamatuje tak většinou pátek minulý týden.
0: Fakt jo?
1: No. Pondělí to je úplný.
0: Máte pravdu, že teď bude léto mezi tím.
1: No a pak bude ještě jedno léto. To se nedá odhadovat, ale v politice paměť není zrovna, voliče myslím, paměť voliče není dominantní.
0: Pak bude ještě jedno léto? Budou letos dvě léta?
1: Já myslel parlamentní volby.
0: Jo takhle, já myslel krajské.
1: No, v těch, kterých budou.
0: No tak to jo, tam to, bude ještě jedno léto.
1: No, ale do krajských voleb je pravda, že
0: ale jedny Vánoce jenom.
1: Efekt červeného svetru může ještě fungovat.
0: Už jenom jedny Vánoce a budou volby parlamentní.
1: Když se ptáte, jestli jim to pomůže, já bych řekl, že trochu určitě, ale jak moc, no. Na politické scéně zajímavá situace, to nikdy nebylo. Já jsem se koukal na poslední průzkum a kolem 5% se motá 5 subjektů. Ne, 7 subjektů. 7 subjektů se motá kolem 5%. To znamená přesně tam projdou, neprojdou, no a z toho mě vychází, že situace je takřka nepředvídatelná, jo, protože když neumíme odhadnout, které 3 nebo 4 projdou a které 3 nebo 4 naopak neprojdou, tak on ten parlament pak může vypadat úplně jinak.
0: Kritička chvilkařů i Evropské unie. Ekonomka Lipovská možná vyžene Kalouska z církve. Víte, co já vůbec nevím, co si o tomhle to myslím?
1: To mě spadla brada.
0: Je možný, že pan, že pan Kalousek opravdu ztratí víru v Boha kvůli paní ekonomce?
1: No, tak on to sám jsem tak nějak říká, že ztrácí.
0: Říká, ale mně se to nezdá, protože víra v Boha není daná
1: tak tím. Já jsem jeden z pamětníků, který ho dlouhé, skoro desítky let pozoroval v parlamentu v různých situacích, skoro bych řekl v různých kotrmelcích politických, a jedno vím jistě, ten člověk se Pána Boha nebojí. To jsem si úplně jistý. Jo? To, kdyby se trošku Pána Boha bál, tak by to vypadalo jinak, ta jeho kariéra.
0: No. Škoda, že nemáte ten deník.
1: A tak něco bych si třeba ještě vzpomněl. A on ale, myslím, že spíš než víru tedy, z toho, co říkám, vyplývá, ztrácí víru v katolickou církev. To je něco jiného. V tu instituci. No a ještě jednou si to přečtu. Vyžene, jo?
0: Vyžene z církve.
1: No to by byla ale dobrá zpráva.
0: A on by vstoupil potom do jiné církve? Takhle to znamená?
1: Helejte, jestli z církve odejde, já to vnímám jako dobrou zprávu. A jestli se to zrovna zasloužila tady mladá ekonomka Lipovská nebo někdo jiný. To.
0: Na druhou stranu představte si ty škody, protože on se tak natřel pro tu církev, zejména stran církevních restitucí.
1: Ano, já v tom cítím, že to je takový zvláštní, že bych čekal, že tam bude hodně ukotven a ztrácet víru v katolickou církev nebude, no, ztrácí. Vlastně to je první úspěch, paní Lipovské. Kdyby se to stalo, tak.
0: No ale vlastně nic to neznamená. To je
1: ne, to jsou všechno.
0: Že vystoupí Kalousek no, z církve vlastně, no, ne, jako když já vystoupím z tramvaje.
1: Ne, to určitě pro běžného občana úplně nezajímavá zpráva. Kdybychom tam komentovali cenu paprik nebo rajčat, tak to by bylo něco mnohem důležitější. Mm-hmm.

0: Radio Xaver.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xaver je, a ne ledajaký
1: jak
2: čtvrtek.
1: To?
2: Ty nám zavří Tokio.
1: Zavří Tokio?
2: Zavří Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No,
2: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano. Že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xaver, tak nejdřív nám začali soudit Babiše. Čapí hnízdo.
1: Čapák, no.
2: Pak vyrazili a vytáhli po Konečný s propagací komunismu a teď jdou po Okim.
1: Ještě se něco odehraje, pane holče, já vám to říkám.
2: No Xaver, já se obávám, aby se neodehrálo to, že po volbách zavřou je za tohle všechno.
1: No ne, tak počkejte, on jestli něco způsobil...
2: Oky?
1: Oky. A to je za ten plagátek s tím chlapcem jaksi z jiného etnika?
2: Já myslím, že je to za ty preference, Xaver. A za to, jaký je hrozný volební výsledek. A za to spojení na tu společnou kandidátku s PRO, Svobodnýma a Trikolorou a tak dál.
1: A jaký vy na to máte názor, na ten plagát? Já jsem si říkal, dovolím si názor, jo?
2: A dovolte, pak vy, jo? Dovolte.
1: Já bych to tam nedal. Mně to přijde jako že to postrádá for, ale...
2: Jenom vás upozorňuji, můžu vás zažalovat za to, co řeknete.
1: No říkám, že bych to tam nedal.
2: Je to ošemetná záležitost.
1: Ale, že bych z toho dělal nějakou soudní kauzu a že bych říkal, je to škodlivý a je to nepřítel všeho lidu.
2: Přitom nepřítel všeho lidu.
1: Přitom nepřítel. Tak to bych zase jako nedělal. A co vy myslíte?
2: No, já s váma víceméně souhlasím. Bylo to esteticky brutální, ale...
1: Bylo to esteticky brutální.
2: Ale nebylo to nic pro boha, kvůli, nebo za co by někdo měl být trestně stíhaný. Snad jít do vězení nebo platit nějakou pokutu, nebo takhle. Víte, o co jde? Vyřadit Okiho z politický soutěže, ne? To obavíme.
1: No to jasný. To jasný, ale ta cesta není dobrá.
2: No, není dobrá. Je taková méně hodnotová, ne?
1: No, já si hlavně myslím, že

0: Když by to vedlo k tomu, že SPD nakonec nebude kandidovat, tak budou lidi v ulicích, věřte tomu.
1: No, já, kdyby se stalo tohle, tak doufám, že by byli lidi v ulicích a po celém Česku a že by někam vynesli premiéra Fialu.
0: Ale nebuďte zase takové jako...
1: No ne, tohle to se děje kvůli téhle vládě, to vidíme, co se začalo dít v justici.

0: the way the orange touches all things around. The grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam vcelku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference a všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. Máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano. Mm-hmm.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce,
2: nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Leyenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání alespoň v počátečních fázích účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Já, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%? Buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně. Takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Lenka Králová Jiraši, mostem, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Naše společnost přijímá definitivně transgender lidi, nebo máte pocit, že to je taková ta trošku pokrytecká hra, jakože ano, ale zaplať pánbu, že jsem tam, kde jsem.
1: Prosím vás, je to ano, tu otázku dostávám často a nedá se na ně jednoduše odpovědět, protože jako Česká republika to není jako homogenní nějaký těsto, kde by to všude bylo stejný. Jo, záleží strašně moc na tom, z jakého jste města, jakou máte rodinu, jaký máte přátelé, sociální status, práci a tak. Takže já třeba osobně jsem to měla úplně na pohodu. Já jsem měla přijetí od rodičů, já jsem jediný vlastně velký problém měla s tou manželkou, pro kterou to bylo těžké to přijmout. Ale já jsem neměla vůbec žádný problém v práci, jo, živím se jako ta programátorka, nepřišla jsem o práci, nesnížil se mi nějak příjem, nezažila jsem nikde žádný posnižky, měla jsem spoustu přátel, všichni to skvěle vzali, takže bylo to vlastně super. Já jsem to měla super. Ale znám osobně lidi, kteří to měli jako strašný, kteří třeba, nevím, v práci zažili šikanu jako na učňáku, který prostě rodina je vyhodila z bytu, je to strašně různý. Mm-hmm. Takže nemůžu, já si myslím, že na tu otázku nejde odpovědět, protože prostě jakoby český národ není jako jednotná homogenní hmota.
0: Jak vás teď berou vaši rodiče? Říkají vám ženským jménem nebo mužským?
1: Moje rodiče to vzali velmi dobře a myslím takhle. Troufám si říct, že mi to strašně zlepšilo s nima vztah. Myslím, že možná i tím, že jsem konečně sama sebou. Já jsem dříve měla se svými rodiči docela konflikty. A tak bych řekla, že vůbec. A jo, ano, samozřejmě, ono to pro ty blízký lidi je těžký si na to chvilku zvyknout, takže se samozřejmě pletli. Konec konců já jsem se pletla i při oslovování sama sebe, když prostě 38 let používáte nějaký rod, tak jako přepnout na druhej nejde prostě ze dne na den. Ale vycházeli mi ve všem stříc a byli prostě skvělí.
0: Ten spolek Transparent, mm-hmm. o kterém, teda vy jste tam členkou.
1: Já jsem členkou.
0: To je spolek, který se stará o pomoc těmto lidem, rozumím tomu dobře, o ano. Informování veřejnosti.
1: Informování veřejnosti, pomoc těm lidem, děláme různé aktivity. Děláme třeba podpůrné skupiny, kam lidi, kteří takhle přesně tápou, jako vy jste to tady popisoval, když třeba někdo si není jistý a teď tu otázku v sobě tak jako žmoulá, tak může přijít na podpůrnou skupinu, kde prostě sedí lidi v kruhu, jo, nic se nevynáší ven, jako žádný informace, můžete tam bezpečně, svobodně si říct o radu nebo pozdílet, co vás trápí, takže to je jedna věc, kterou Transparent dělá. Transparent třeba vzdělává psychologii, protože to je velho hodně potřeba, jako v Česku psychologové na to nejsou připraveni. Jezdíme na různé besedy, diskuze, mluvíme do médií a pak třeba děláme i obyčejné věci, jako že pořádáme pro trans lidi pikniky, kde se můžou seznamovat, protože ono to strašně pomáhá, když ten člověk není sám. Mm-hmm.
0: No a to znamená, že vy, vzhledem k tomu, že takto veřejně vystupujete na tom svém YouTube kanále a na těch besedách a tak, tak máte nazbíranou řadu zkušeností. Z tohoto pohledu věříte v to, že existuje něco, čemu se teď říká nebinární člověk?
1: Já sama nebinární nejsem a
0: vím, ale
1: věřím tomu.
0: Jo, že to.
1: Věřím tomu, protože jako ono to nejde vysvětlit, stejně jako ta moje identita nejde vysvětlit, stejně jako ta vaše, jo, kdybyste měl
0: já
1: někomu.
0: Já vaši identitu naprosto chápu.
1: Jo, a já naprosto rozumím tomu, že u té nebinární identity možná bychom asi měli vysvětlit pro diváky, co to je. To jsou prostě lidi, kteří se nějak necítí komfortně ani v jedné z těch jako škatulek. Jo, že prostě
0: ani žena, ani muž.
1: Ani žena, ani muž. A já se přiznám úplně na rovinu, že pro mě to byla taky cesta k tomu tohleto přijmout a pochopit, že jsem taky na to ze začátku nekoukala úplně jako, že mi to bylo jasný a říkala jsem si, no to je taková nějaká pro ně přestupní stanice nebo oni nevědí, co by, ale mám mnoho nebinárních přátel a najednou jsem jako nějak jsem to pochopila. Přišla jsem na to, že to je úplně jako v pohodě a pro mě, když se bavíme o těchto těch věcech, tak vždycky ono není potřeba něco nutně chápat. Jo, to máme takový předsudek, že musíme všemu jako nutně rozumět. Ono stačí si vždycky uvědomit, jestli ten člověk někomu jinému ubližuje tou svojí věcí, co dělá, nebo ne. Jo, když někdo prostě křičí, že by se měli, nevím, nějaký rasistický ty, tak a vyzývá třeba k tomu, že je potřeba lidem ubližovat, tak je to úplně co jiné, když si někdo žije svůj život. Jo? A pokud ten člověk se cítí tak, že není ani mužem, ani ženou, je to jeho věc. Mm-hmm. Nikdo jiný tím nějak netrpí, nikdo jiný tím nějak nikomu jinému tím neklesá životní úroveň, neovlivňuje to nijak život nikoho jiného než toho daného člověka a je to jeho věc a má můj respekt.
0: Ještě jedna věc, to mě nedá, řekněte mi, existuje řada vtipných poznámek, vtipů a tak.
1: No je.
0: Ale to je ve všech, to je na policajty, na blondýny a tak. Jak toto nesete? Máte v tom, to věci, ptám se vás, jo. Smysl pro humor?
1: Helejte,
0: znáte nějaký vtip o transgender osobách třeba?
1: Já
0: nevyprávíte ho, jenom jestli vás to uráží.
1: Já jsem teď zrovna měla na Střeláku stand-up comedy show, teďko v rámci Prague Prideu, takže se diváci můžou kouknout na můj Facebook nebo Instagram, kde jsem měla 20-minutový pásmo a lidi se hodně smáli a měla jsem tam forky na tohle téma. Takže ano, já jsem sebevědomá, silná žena, se mnou jako mě ty forky jakoby neuráží, když jsou blbý, i když jsou blbý a hloupí. Nicméně chtěla bych říct tady důležitou věc, je potřeba si uvědomit, jako kam ten humor cílí a jaký má účel. Ono, když si děláte legraci z lidí, kteří jsou v pozici moci, jako, já nevím, politici třeba, tak je to úplně něco jiného, než když zesměšňujete, děláte si legraci z lidí, kteří nějakým způsobem si jako nesou těžký úděl. Jo, je prostě taková nejance, dělat si jako legraci z lidí, kteří jsou třeba na vozejčku, nebo nějak nemohoucí, jo, nebo prostě mají nějaký handicap, něco těžkého si v životě nesou.
0: Takže opatrně vlastně.
1: Tyhle ty lidi vlastně můžou to těžce níst, může jim to opravdu jako ubližovat. A myslím si, že humor by měl lidi bavit, měl by obohacovat náš život a neměl by ubližovat. A tam vidím jako tu ostrou jako dělící linii, co je OK a co není. Jako jestli to ubližuje nebo ne.
0: Tak jo, držím vám palce a děkuji za to, že jste přišla do XTV.
1: Já vám moc děkuji za pozvání, zdravím diváky, nashledanou.

zářil, kdo mě sežehnul, kdo mě upálil, kdo mě zamořil, kdo mě seškvařil, kdo mě rozpustil, kdo mě nenechal v klidu žít. Kdo to zavinil, kdo mě zastřelil,

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Dotace obecně nenávidíte, ne?
2: Dotace by být neměly, já beru, že by jsme měli přispívat pouze lidem, kteří skutečně si nedokážou sami pomoct. Jsou mezi námi takový, který bohužel...
1: To je jiná kapitola.
2: Říkám jinak skutečně dotace na to, když je člověk zdravý, má zdravý ruce, tak by měl pracovat.
1: Jak chcete z toho, co jste přinesli, já jsem to předtím neviděl, tak vám to chci takhle vrátit. Jak chcete splnit bod číslo 3? Jakým způsobem? Udělat zákon?
2: Na zastropování ceny elektrické
1: energie?
2: Já si myslím, že máme tady regulační úřad, který by se měl chovat jako regulačním úřadem. Mm-hmm. To znamená, měl by tu cenu regulovat. My, když chceme být konkurenceschopní, tak nemůžeme mít nejdražší cenu elektrické energie.
1: O co bude gen bojovat, aby ta cena zůstala v případě, že se dostanete k moci? Zastropovat kde? No, protože to si teď každý občan říká, co se na vás dívá. Protože on má ty složenky. Rozumíte
2: ano.
1: mi?
2: Ano.
1: A tak
2: ty složenky za 2 roky budou ještě na tom hůř, až přijdou skutečně ceny povolenek i na domácnosti. To prostě my jako gen skutečně chceme udělat to, aby jsme iniciovali okamžitě buď zrušení povolenek, nebo jejich omezení, nebo jejich zastropování. To bohužel nemůže Česká republika, to musí Evropská unie, ale nikde není napsáno, že česká vláda nemůže iniciovat vůbec tohle. Protože vemte si, co se tady přihodilo. Možná, že ten původní záměr povolenek tak byl dobrý, ale tím postupem se to vyhrotilo tak, že třeba tady jsou firmy, které dostávají povolenky zdarma. Ale stalo se to normální zboží, že se s tím obchoduje.
1: Rozumím. Pane předsedo, řekněte nám ještě váš recept na to dostupné bydlení. Vy jako radní Prahy 1 musíte vědět velmi dobře a vidět to v každodenní práci, jak je to obrovský problém, aby třeba mladé rodiny nebo mladí lidé mohli vůbec bydlet v Praze. Protože ta cena toho bydlení v Praze je neuvěřitelná. U nás v domě se prodává byt za 8 milionů, nic moc. Paní majitelka, která ho prodává, říká, zůstávám na 8 milionů za 2pokojový byt, ještě v podivném stavu, protože ukrajinské rodiny mi mohou utrhat ruce. Přichází sem s kapitálem. Co s tím?
2: Dostupný bydlení se dá vyřešit jediným elegantním způsobem. Žádný dotace, žádný stavění tady, že budeme stavět státní byty, a tady je potřeba okamžitě zrevidovat stavební zákon. Protože když tady fungujeme tím způsobem, že nám stavební povolení trvá 10, 15, 20 let, tak je něco úplně špatně.
3: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.

se, kdyby pohnout se chtěl, že kousek bych sebou ho vzal. Řek, tebe sem posílej, snad všichni svatí, touhle cestou fakt nejezdí nic. Vlasy dlouhý a bílý, jak svatební šaty ve světle kostel.

a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

a že jednou snad vrátí se zas. Pak zašmátral rukou pod sedadlem zašlý, ještě stačil říct, kéž bych se plet. Vytáhl omšelou červenou krabičku s mašlí a v ní

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, si to myslím.
2: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... Co? To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: Oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak no, tamhle tomu pojďte. By se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: sám? Na nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. Hmm. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána.
2: No.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Tisíc korun. No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: To, co, kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery. Někdy jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali Manéž třeba, no, tak Manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale
1: tak musíte to někde
2: splatit. Než by se chudák ztrapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normální klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo.
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
2: Ne? To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
2: Že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám po každé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tu zetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky
1: to
2: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším,
2: ne,
1: že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo.
1: Ne, ne,
2: tady,
1: ne.
2: No tak tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A tak. Soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy. Ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, nelžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mi to po všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: Uhum. A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dočká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro mamděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si jí přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo... No, ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
2: No a jak to... Dívám
1: tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
2: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
2: třeba,
1: někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic nechce.
2: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
2: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
2: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako vysnědej hezky, A ona přijela, zjistilo se, že v tom. 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
2: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje.
2: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
2: jo,
1: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
2: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
2: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
2: A našli?
1: No, nenašli právě. Nenašli.
2: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
2: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No,
2: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
2: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
2: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak
2: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
2: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
2: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
2: No,
1: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
2: Ježiš.
1: Dokonce je to dal prachy, no. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je se nějak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
2: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no, s otěžkem.
2: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně, já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
2: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo, a jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
2: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
2: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
2: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
2: Mě hrozně.
1: Fakt,
2: jo. No jo.
1: Vy jste faninka?
2: No, vy jste klasika.
1: Jo.
2: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No, dovolte,
2: no,
1: paní Karol. Teda v žádném případě neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
2: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
2: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
2: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
2: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
2: Jo. No počkejte, netvařte se jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
2: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
2: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
2: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
2: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
2: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
2: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
2: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
2: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
2: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
2: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
2: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
2: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
2: Kam?
1: No nevím.
2: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
2: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
2: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
2: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
2: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou tady jako vždy sedí politolog Jan Kubáček. No, slavíme velký výročí, 2 roky od zvolení Petra Pavla prezidentem a stala se nám taková nemilá věc. Petr Pavel vyhlásil větrání po Miloši Zemanovi, když nastoupil na Pražský hrad a po 2 letech najednou z Pražského hradu jakoby mluvil Miloš Zeman, protože Petr Pavel, a nejen on, ale i jeho šéf poradce politický Tomáš Lebeda, najednou nám začali říkat, že prezident není žádný automat na schvalování ministrů, že si může pohrávat po volbách, z koho pověří a nepověří premiérem a tak dál. Vidíme tady prostě přípravu na vstup Petra Pavla do volebních záležitostí a do volebního roku.
2: No, ukazuje se, že Pražský hrad tě pozře, chtě nechtě, že se větralo málo, nebo mám teorii, protože pan prezident je hodně pryč, teď zrovna ho zase hledám, kde je, protože mě překvapilo, vrátil se z Dakaru, aby si v podstatě téměř hned vyhlásil dovolenou a to v době, kdy mu na stole přistál pod

0: podpis, nepodpis případného zvýšení platů politiků nebo ústavních činitelů a soudců, aby byl přesný. Do toho tam ještě stále má velmi kontroverzní definování trestného činu pomoci pro cizí moc.
1: Pendrekový zákon takzvaný.
0: Tak, tam já jsem hodně zvědav, jaký Petr Pavel teda vlastně nám tady vládne, jestli podepíše a pak teda mám dojem, že z 89. si neodnesl nic, nebo nepodepíše a ukáže, že opravdu jako se poučil a něco si odžil. No ale každopádně já tím mám prostě teorii, že jak on je hodně pryč na té dovolené, že tam začal najíždět Miloš Zeman a tím, že je pracující důchodce, pro něhož to je vášní, tak mu tam prostě nechává denní rozkazy a tak to odpovídá. Ale téměř se chce s únorem, aniž bych jakkoliv utíkal k únoru 48, si tady povídat o tom, jak je nebezpečné, když máš neviditelného, unaveného, anebo prostě prezidenta, kterého to příliš nebaví a nechává okolo sebe vládnout politiky a tu podhradní politickou scénu. Není to dobře?
1: No, každopádně letošní rok volební, myslím, ukáže skutečně, jak se říká, pravou tvář Petra Pavla, jak naloží s výsledkem sněmovních voleb, jak se bude účastnit polovních jednání a teď vlastně uvidíme vybarvení ohledně toho, jak se postaví k těm dvěma zákonům, protože ono čeká, oba ty zákony jsou samozřejmě nemilý pro něj určitě. My vidíme, že před nima utíká, jak může. Každopádně je potřeba říct, že v zákonu o vyšších platech pro nejen pro politiky, má i první historický plat pro svoji manželku Evu Pavlovou 100 000 měsíčně za jakousi nějak blíže nespecifikovanou reprezentaci státu. Tak záhy se dozvíme, jak se k tomu Petr Pavel postaví. Každopádně pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
0: My vám za to děkujeme a pevně věřím, že pan prezident se pochlapí, protože zatím vede paní prezidentová. Prosadila se zatím výrazně víc.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Proč? Jako Filip Turek to letí?
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct, teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme, tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka, ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: My máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: A my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize
2: Jo, Čichu. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte?
1: Takovej, nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Alespoň je to ta 33, ne? Teda, kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnických schopností, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, já nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
1: V životě bych nejel.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale. Ale jak si jet v klidu prostě.
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no.
1: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
2: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to, no jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak, asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Pískem, co?
1: Meda.
2: Meda. No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já
2: nevím, myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chcete říct, že Meda přebalovala?
1: Tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let.
2: Já to moc nevěřím, Xavere.
1: Dokud let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale já
1: vím, že
2: takovýhle, jak bych řekl, domácí šmucik práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
2: Jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak žil v Plzně.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme, no. To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvílek.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce novým nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, když přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to, co?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba? Nebo
2: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se prodávají.
2: No to se prodávají.
1: To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Holče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky, podepsaný, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: To z toho není cítit.
2: Ale já jenom k sebe...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni mám tričko občanský.
2: Já nevím, ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď si vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není občan... čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv.
1: Medveděv,
2: to je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Bych tak typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex.
2: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Paní, no, oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkáme, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy zamňoukají. Ježíš, Pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Už. Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl?
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
2: No drahoty ne, nedělám,
1: reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: Ne,
2: co?
1: Ne,
2: do
1: ne,
2: prostředí,
1: ne,
2: co?
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
2: můžu
1: tak.
2: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali se předem otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale vy divácká byste, rada?
1: To, česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, vy lžete jak Fiala. Ty. Ne, ty, co?
1: Tak pozor,
2: to
1: jak
2: pozor.
1: Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
1: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
1: jako,
2: ne?
1: Jako rada, jo, vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucích, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, ty. Jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čerpačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, jestli nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdy mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady, vypněte
2: to. Jsou ty moje rady.
1: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Jo. Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos.
1: Začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. tam už to naplnějí teda. Když potom, co začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
1: no,
2: tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná mediální dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
2: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
1: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
2: 9 miliard.
1: No a pak někdo odchází, mu dáte 17 platů na odchod.
2: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
1: Kdo? Nebyla.
2: Nebyla.
1: Já vím, kdo to byl.
2: Jo?
1: Ale nebyla to paní Fridrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
2: No to chápu, Xabere, to musí teď být pěkná fuška.
1: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
2: jo, jo.
1: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
2: No, to je dobrý.
1: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, no, 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
2: Dělají, co je třeba, ne?
1: Dělají, co je třeba.
2: Dělají, co je třeba. No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
1: A co to je melounek, jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
2: prestižní, prestižní
1: dokument. Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
2: No, no, no právě proto.
1: Tak
2: no a tam jich je, takovýhle rychlíků, no, ne? Takže tak, tam to zaučí.
1: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
2: Jo, no, to je jasný.
1: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
2: Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
1: Takový čestný člověk.
2: To je pravda, to je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
1: Signatář.
2: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
1: No pane holče, já mám takový jako vážný téma.
2: Jaký?
1: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
2: Jo.
1: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
2: Ale ty jsi takový bezvědec, Xavere.
1: Já jsem bezvědec.
2: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve. Mm-hmm. Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
2: Jo.
1: Teď je kurie.
2: No,
1: parta celá.
2: Nejno.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
2: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
2: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
2: Tak. No, ten.
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
2: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
2: No to si myslím. No,
1: tak je proč to významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
2: jo,
1: u nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
2: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
1: No jo, ale spíš takový symbolický.
2: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
2: A taky jsou tu. Všude. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, jo.
2: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
2: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte, no tak, bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
2: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
2: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hm?
1: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
2: Nějak... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
2: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no, ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že, a leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako lenina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto
2: já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
2: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, co? To už se buduje.
2: Tak možná udělám výjimku k Severe.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
2: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
2: To docela jo. Ale tak on je zreformovan, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
2: Žádná reforma.
1: No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
2: Nejde? Ne. Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
2: Ale ona nevodolá. Nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
2: Sám dostane. Ta se dostane všude, Xavere.
1: Myslíte?
2: No tak, už je zase v další partaji.
1: Je v partaji, to nevím.
2: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za
2: koliká to už, no.
1: To jsou
2: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
1: Jo? Mhm. No ale pane hoče.
2: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
2: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
2: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
2: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
2: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece vodněkud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
2: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
2: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
2: Mně se vybaví zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
2: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
2: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
2: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jak jako na pozor, když už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
2: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
2: To je zlo, je to stělesnění zla?
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
2: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
2: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
2: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
2: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
2: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
1: No, tak je.
2: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
2: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak ty texty čtěte.
2: A to vydá na No říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
2: Tak vy jste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
2: Vy jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán zapadlo. Aby váš náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zra jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
2: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
2: Mm.
1: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
2: Xaver, já jsem vás prohlíd. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
2: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak ty...
2: Tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
2: trošku, minuta slávy. Jo, vy no. Se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Lenka Králová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy, pokud jsem to dobře pochopil, odmítáte změnu pohlaví.
1: Já odmítám tu operaci, no, to vůbec jakoby ten termín změna pohlaví už je takovej jako,
0: tak co, teda
1: co si pod tím představit.
0: Protože žena jste.
1: Žena jsem, ženou se cítím, to slovo má význam podle kontextu, v jakém ho použijete. V podstatě většina lidí používá slovo žena a muž tak, jako ženu označujete člověka, kterýho za ženu považujete. Já vám to jako vysvětlím ženu, úplně, já vám to úplně vysvětlím, protože...
0: Na mě mluvíte moc rychle, asi jo. Jako ženu vnímáte člověka, kterýho za ženu považujete? Mm-hmm.
1: Takhle vím, jo, protože lidi říkají třeba jako ženy, že se to dělí podle pohlavních orgánů, jo. Ale v realitě vy nevidíte nikoho s pohlavníma orgánama. V civilizaci, ve které žijeme, tak s výjimkou sauny a sprchy vidíte všechny lidi oblečený, takže nedokážete odhadnout, kdo co má v kalhotech, jo. Například u transmužů, tam pokud berou testosteron, tak oni se změní k nepoznání. Prostě transmuže nedokážete poznat. To může být tady kdokoliv, tamhle pan kameraman, vy, kdokoliv z vás může být transmuž a nepoznal byste to, jo. A netušíte.
0: Počkejte, udělejte mi jasno, paní Králová, transmuž a transžena.
1: Mm-hmm. Takže transžena jsem já.
0: Transžena jste vy.
1: A transmuž, když je to obráceně.
0: Tedy kdyby pan kolega byl dřív ženou.
1: Mhm. Zjednodušeně, ano, takhle by se to dalo říct, ano.
0: Tak jsou na to takové pilulky, že mi to na něm teď nepoznáme.
1: Spíš injekce, že to nepoznáte, tak že bude vypadat prostě takhle, jak vypadá, bude mít fousy, chlupy, nepozná, bude mít hlas hluboký, nepoznáte na něm vůbec nic. U transžen je to, záleží na kombinaci dvou faktorů, záleží na věku, v jakém se začne s tou hormonální terapií a záleží na nějaký genetický výbavě. Takže na spoustě transžen to poznáte nějakým způsobem, ale jsou transženy, na kterých to taky nemáte šanci vůbec poznat, i kdyby to byla vaše kolegyně v práci, se kterou trávíte 8 hodin denně.
0: Paní Králová, proč teda nejdete do té operace? Čeho se?
1: Jo, mám, já
0: bylo jsem, by to se vším všudy, takzvaně.
1: Vy jste mi říkal, že tenhle pořad má 20 minut a já jsem o tom natočila 40-minutový video, kde odpovídám na tuhletu otázku. Takže když tak se prostě podívejte na ten můj kanál, pokud vás to zajímá nějak do hloubky, na ten můj pořad. A když bych to tak jakoby zjednodušila. Já si myslím, že největší jako problém trans lidí je, že se ten problém sexualizuje. Že se dělá, že to je prostě něco, jako že to je sexuální, že to děláme za nějakým sexuálním účelem. Sex je součástí lidského života, ale je to prostě jenom nějaká součást. Mně jde o to, abych jako žena žila od rána do večera. Jo, když si to tak představíte, tak týden má 10 000 minut zhruba a zkuste si říct, kolik z těch minut trávíte nějakou sexuální aktivitou. Tak asi tak je, pro trans lidi je sex stejně důležitý jako pro všechny jiný lidi. Hraje nějakou část.
0: No jo, ale vy tím o ten sex přicházíte.
1: Nepřicházím, můžete ten sex prostě provozovat nějak jinak. Já bych tady do tohohle toho zrovna, jste se mě na začátku ptal, jako jestli je něco, o čem bych nerada mluvila. Nerada bych zabrušovala do nějaký biomechaniky, ale řeknu tolik.
0: Já vám řeknu, kdyby... kam mířím. Já totiž mířím k zákonům.
1: Uh-huh,
0: protože jsem někde četl, že v naší zemi, na rozdíl od jiných zemí, je to tak, že musí být ukončená reprodukční schopnost.
1: Je to tak.
0: Abyste mohla se tedy nechat operovat a změnila se úplně na ženu. A platí to i u mužů tedy.
1: Platí to i u mužů. Já jenom v rychlosti dokončím, co jsem jenom chtěla říct. Podívejte, kdyby za mnou přišla Arabela s kouzelným prstenem a řekla, že mi vytvoří super funkční ženský orgán, tak řeknu okamžitě jasně, jo. Ale já se prostě upřímně bojím, já jsem nikdy v životě nebyla v nemocnici, já jsem nikdy nebyla v narkóze, já jsem už slyšela několik historek o tom, jak se to nepovedlo, že tam byly nějaký trvalý následky nebo různý prostě pooperační komplikace a mě to jakoby nestojí za to. To, co má člověk nebo nemá mezi nohama, to je důležitý pro jednoho jediného člověka a to je váš partner nebo partnerka. A pokud vy si ten život dokážete nějak zařídit tak, že pro ty lidi, kteří s váma jako sdílí ten váš intimní život, to překážkou není, tak není co řešit. V běžném životě je to úplně jedno. A mě prostě ty rizika nestojí za to, abych tohle podstupovala. Takže to je jako odpověď na tu otázku, proč já na operaci nechci, nicméně mám o tom 40-minutový video. A teď k té legislativě. No, my jsme prostě jedna z úplně posledních zemí v Evropě, která to má takhle nastavený. Ta většinová veřejnost

0: A to stačí. Já znám osobně několik transžen, který z nějakých endokrinologických hormonálních důvodů si nechali odebrat varlata, ale k té velké operaci se nerozhodli, přesně jako z těch důvodů, že to pro ně nebylo tak důležitý, a dostali od českého státu F-ko do občanky, mohli si změnit jméno a přitom mají penis. Reálně. Nejde o ten pohlavní orgán, jde jenom o to...
1: O tu reprodukční schopnost.
0: O tu reprodukční schopnost, a jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která to takhle má. A s tím se pojí různý problémy. Jednak vy si vlastně nemůžete svobodně zvolit jméno. Já se vlastně nemenuji Lenka Králová ve svých dokladech. Je to z právního hlediska Lenka Králová je můj pseudonym. Stejně jako Lucie Bílá nebo...
1: Proč byste si nemohla změnit jméno?
0: Můžu si změnit jméno, ale...
1: Za 600 korun nebo kolik?
0: Můžete si změnit jméno, ale v zákoně je napsaný, že si muži můžou vzít pouze mužská jména a ženy pouze ženská. Takže trans lidi si musí, pokud se nerozhodnou pro tu operaci, a pokud se někdo rozhodne pro tu třeba modelaci té vagíny, tak ta sterilizace je toho nedílnou součástí, tak si můžete vzít maximálně neutrální jméno, což jsou jména, které jsou pro muže i pro ženy zároveň. Můžete být třeba Alex, René a tak. Ale Lenka je opravdu jako výslovně ženský jméno a já, když mám to M-ko v občance, tak já se nesmím jmenovat Lenka. Stejně tak je zajímavý, že ženy, nebo jak řekněme lidi, co mají F-ko v občance, už teďkon od 1.1. si nemusí dávat to ová za příjmení, ale kdybych já si chtěla dát ová, tak nemůžu. Obráceně to nefunguje. Takže já se nemůžu svobodně jmenovat, jak chci. Já jsem se rozhodla, že si to neutrální jméno brát nebudu, že mi to za to nestojí, takže já se normálně v občance jmenuji úplně svým původním jménem. A krom toho mám tam to M-ko a vy vlastně, ten problém je, že vy neustále prozrazujete svůj největší jako intimní tajemství úplně cizím lidem, kdykoliv se legitimujete někde. Já říkám takový přirovnání, představte si, že byste měl třeba nějaký opravdu jako nějaký intimní tajemství svoje, který nechcete, aby nikdo věděl, nebo možná jako nejbližší rodina. Teď si představte, že byste si ho napsal na takovej žlutý papírek, nalepil si ho na občanku a od teďka ukazoval tu občanku všude s tím žlutým papírkem. Tohle to jako my trans lidi zažíváme. My, co jsme se jako buď na tu operaci čekáme, anebo jsme se pro ní nerozhodli. Jo? Ještě bych možná zdůraznila, že pro mnoho trans lidí je to, co tam mají mezi těma nohama, strašně důležitý. Že na tu operaci chtějí jít. Ale tady bylo právě médiama předkládaný dlouho, že to takhle musí mít všichni, a to zdaleka není pravda. Jde o to, jako každý to má trošku jinak. Žádnej ten příběh není univerzální.
1: Řekněte mi, Lenko, přece vás musí napadnout, nebo muselo napadnout během těch posledních mnoha let, co když se najde chvíle, kdy to budu chtít zase opačně? Kde máte jistotu, že nebudete mít touhu být mužem?
0: Nemám, ale já to cítím úplně na 100%. Já jsem zrovna člověk, který nezaváhal. Žiju tím ženským životem asi 3 roky a nezaváhala jsem ani sekundu.
1: Jde to nějak popsat, ten okamžik, kromě teda mořské víly, ale to jsou detaily, jo. Ten okamžik, kdy pochopím, že jsem ve špatném těle. Já jsem o tom hluboce přemýšlel včera odpoledne a já ještě nemám ani střípeček toho, že bych si... Přemýšlel jsem o tom.
0: Ono se to strašně obtížně předává. Jo? Já to říkám, jako kdybyste měl nevědomýmu vysvětlit, co je to červená barva. Jo? Je to opravdu vnitřní pocit. A ještě já teda nerada říkám o sobě, že jsem se narodila do špatného těla, protože já svoje tělo nevnímám jako špatný.
1: Celkem dobrý.
0: Mám super ruce, nohy, prostě mozek, srdce, všechno jako funguje. Mě vlastně spíš hodně vadila ta sociální role a vlastně těma hormonama jsem měla potřebu z toho tělo trochu upravit a vylejzrovat fousy. Operativní zákrok, která na sobě nemám vůbec žádnej, všechno se to povedlo jenom těma hormonama. A co byla ta otázka, prosím vás? Jo, jaké je to pocit?
1: Jestli se to dá nějak vysvětlit.
0: Pro mě to byl opravdu euforie.
1: Třeba nás teď sleduje někdo, kdo s tím bojuje, a takovýmu člověku pomůžete.
0: Jo, když jsem to pochopila, když mě ty dvě kamarádky začaly oslovovat v tom ženském rodě, tak pro mě to byl neskutečně euforický pocit. Já jsem chodila týden po Praze, já jsem se jenom smála, usmívala jsem se, všechno mi přišlo jako najednou úžasný, jsem konečně pochopila jako do hloubky, co je můj životní problém. Když za mnou někdo jde s touhletou, to co vy říkáte, tak já jim většinou radím, ať zkuste buď zavřít si oči,

0: a prostě fantazírovat si o tom světě a zkoumat, co to s nima dělá, jako kdybyste si zavřel oči a představoval si, že prostě žijete obyčejný ženský život, jestli to pro vás je jako euforická představa nebo nikoliv, jenom tak prostě sledovat ty svoje vnitřní pocity. A druhou věc, kterou můžete udělat, je, že tak úplně stejně jako já, že se svěříte úplně nějakým nejbližším přátelům, řeknete jim o tom a poprosíte, jestli by vás takhle mohli třeba oslovovat a chovat se k vám jako v tom genderu, v jakým prostě potřebujete a znova zjišťovat, co to s váma dělá, jestli se prostě na to těšíte.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
2: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně. Tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co, nebo to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
2: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se, doufám, daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech, čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
2: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
2: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
2: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem Hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
2: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
2: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky, zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Vick, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
2: Prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy, co se změnilo u vás. To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
2: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat. Já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách. Já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin. A to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
2: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
2: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Definici tady nemám, promiňte.
2: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTV, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
2: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďkon rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
2: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
2: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
2: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, vystačilo?
2: My se na to díváme vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
2: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy stačilo, vy Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
2: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
2: Já nevím, co bude den poté. Vy vymyklete otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni pak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor, já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat.
2: Mm-hmm.
1: Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
2: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
2: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta a když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
2: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
2: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála. Ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace. Jedné ze stran.
2: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
2: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
2: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
2: do Londýna.
1: Což se neděje zatím.
2: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, že se nemýlím.
2: Část jednoho videa,
1: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková. Posloucháte Radio Xaver. Končuji.

říct, snad si to řekneme příště, co jsi mi chtěla dát, ještě to vím. Zdá se, že v srdci mám opuštěné

0: Pane prezidente, díl pátý. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den, skutečně už pátý, tomu nechci věřit.
0: Ale tomu věřte.
1: Já už jsem určitě všechno vyplýtval, všechno, co vím a co bych mohl říct, tak já nevím, jestli něco ještě mám zásobu něčeho.
0: Jsem o tom přesvědčen. No, protože se dějí věci nejenom u nás, ale na celé planetě. Na úvod se vás zeptám, zdali jste slavil 18. místo naší olympijské výpravy, která nás reprezentovala v Tokiu?
1: Nevím, tak slavil, tak jako bývalý sportovec, jako ten sport vnímám intenzivně a jsem tam, jsem se i několikrát podíval a měl jsem samozřejmě radost z těch úspěchů, které jsme měli, radost za naší zemi, za Českou republiku, radost dokonce za klub, tenisový klub Štvanice, jehož jsem prezidentem, kde naše Markéta Vondroušová přivezla stříbrnou medaili, tak jsme dělali velkou slavobránu, když se vrátila minulé pondělí. Neboli z tohoto hlediska, myslím, že radost mám. Nicméně to byla díky těm covidovským opatřením trochu zvláštní olympiáda.
0: To zcela určitě. Pořád považujete olympijské hry za ryze sportovní akci?
1: Tak oni nebyli nikdy, ale já myslím, že jedna věc je, nemyslím, že jsou zneužívány tak nějak politicky, jak se tak nějak snadno o tom diskutuje. Já nemyslím, že by Japonsko politicky zneužívalo olympiádu, to asi ne, ale biznisově určitě ano. A já jsem trošku rozpačitý z toho nepřetržitého nárůstu počtu sportů, které se předvádějí na olympijských hrách, které tam nikdy nebyly. Já myslím, že olympiáda měla zůstat tak, jak začala a šahat do toho základního fundusu těch sportů a extendovat nekonečným způsobem, mně se nezdá rozumné. Přehledné ty volby nejsou. Mm-hmm. Přehledné ta olympiáda není.
0: Václav Klaus podal 28. července prostřednictvím svého advokáta k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky, kterým mu byla uložena pokuta ve výši 8000 korun za to, že při svém 3-minutovém projevu dne 28. října 2020 u příležitosti státního svátku dne vzniku samostatného Československa před Pražským obecním domem neměl nasazenou roušku. Kam až to chcete dohnat? Předpokládám, že nejde 8000, že jde o jakýsi princip.
1: No, to je samozřejmě tak. O princip. Já. A to je první věta, která by se z toho měla říct. Na druhé straně, o co jde také, je prostě o to, abychom se my lidi tady v naší zemi, v České republice, ale já bych řekl, že kdekoliv na světě, abychom se odvážili vzepřít, abychom se odvážili protestovat, abychom se odvážili nesouhlasit, abychom řekli nahlas a zřetelně, že ne, tohle to se sebou nechceme prostě dělat. Takže mně jde daleko víc o symboliku tadyhle této věci, než o nějakých 8000. Ty přežiju nějakým způsobem.
0: Ano. Kam až to požerete?
1: Já? No tak já nevím, jak rozhodne soud. Já jsem se nesoudil, když mě dali jinou pokutu za to, že jsem přišel do nějaké restaurace v momentu covidových lockdownů. To jsem se nesoudil, že to je moje individuální drzůstka, jestli bychom to takhle mohli nazvat. A o to není se soudit, ale 28. říjen. Největší svátek České republiky. 3 minuty před obecním domem, před místem, který je věnováno zakladatelům našeho státu, právě ten byl založen v obecním domě v Praze, tak to já považuji za schválnost, že to se mnou hygiena hraje tuto hru a proto já se nemíním tomu podvolit.
0: Pane prezidente, proč by s vámi hygiena hrála hru, kdyby hrála nějaká politická strana nebo někdo, ale proč hygiena, prosím?
1: Tak hygiena, hygienici, hygieničtí fanatici, hygieničtí mágové, zneklidňovatelé nás, prostě slavní epidemiologové, ty se mnou hrajou hru. a s námi se všemi hrajou hry. A já se tomu spírám a spírám se tomu vědomně, záměrně a já věřím, že i tato žaloba je jedna z forem, jak toto mé spírání se dáte na vědomí. A že to je se mnou hraná hra, já myslím, že je jasné, protože to byl projev k 28. říjnu, to nebyla moje schválnůstka, to jsem tam krátce pobyl, přijel jsem autem sám, vystoupil z auta, došel k tomu místu, čili je to hra, je to politická hra se mnou od těch příznivců pokusu o to, aby nás prostě podvolili a styranizovali a zavedli covidovou diktaturu, takže já s tímhletím boju všemi různými způsoby a mám jedno vystoupení za druhým, i v těchto dnech a dokonce mě velmi potěšilo, že asi úplně nejznámější osoba protestující proti tomu, co se s námi stalo, indický profesor Bhadira, já si to pořád pletu, jak se jmenuje, když jsem musel podívat do toho, vydal loni s dvojicí dalších slavných profesorů amerických slavnou Great Barrington Declaration, velkou Barringtonskou deklaraci, na kterou se celá řada odpůrců covidismu u nás také odvolává mezi našimi známými některými lékaři. Já myslím, že pan profesor Pirk, pan profesor Zima, Pavel Kolář a celá řada další se odvolávají. No a tento člověk, který je asi nejslavnějším bojovníkem, mě poslal před několika dny strašně pěkný psaní a mailový psaní a říká, že jsem pro ně obrovskou podporou v Americe, že sice nesledují všechno, co říkám, že jenom co je v angličtině a že si toho nesmírně váží a jestli bych s ním neudělal velký rozhovor pro jeden velikánský americký server. Takže v pondělí budu natáčet na dálku rozhovor s touto osobou, která je skoro na světě nejslavnějším protestujícím proti tomu, co se děje. Takže pro mě to není to vystoupení, ani tato žaloba není nějaká náhodný výstřelek, náhodná odchylka z mého chování. Já se takhle snažím chovat permanentně.
0: Už jenom krátce, kdyby soud rozhodl tak, že prohrajete, odvoláte se a budete tu hru, vy jste řekl, že to je hra, budete jí hrát dál?
1: Já trošku to slovo hra, já to, když řeknu, že se mnou hrají hru...
0: A to jste použil tak, vy, pane prezident,
1: možná,
0: to slovo.
1: Že jsem to použil, že se mnou oni hrají něco, ale já to slovem hra nechci bagatelizovat. Jestli jsem to řekl, tak se omlouvám a beru tu větu zpátky v tom čistém slova smyslu. Prostě není to hra. Jsou to velmi, velmi vážné věci a proto bych to nechtěl znevážit takovým volným použitím slova hra. Jsou to věci vážné, takže jestli v tom budu hodlat pokračovat, to já myslím, že uvidíme, jakým způsobem rozhodne soud a jaké argumenty ten soud použije eventuálně. To bude další krok. Já myslím, že není třeba to uspěchávat. Tohle to je...
0: Jdeme, pane prezidente, na volby.
1: Na volby.
0: To je takový náš český evergreen.
1: To máme ještě dva měsíce. Dva.
0: No to je za chvilku. To se uvidíme tady ve studiu dvakrát a jsou tady volby.
1: No.
0: A já tedy chci dnes začít něčím, co přiznám se bez mučení, pro mě velmi tenký led, protože asi hodinu před vámi na tomto místě seděl Tomio Okamura. Který nám tady vysvětloval, a já jsem to neměl čas ověřit do této chvíle. Takže možná je to spekulace z mé strany a vlastně vám neumím v tom argumentovat, ale chci se na to zeptat. Poté, co naše země opustila takzvanou Dontovu metodu rozdělování hlasů, pan Okamura tady tvrdil, a to je tedy ten můj zdroj, že strany, které nedosáhnou 5% ve volbách, tak ty jejich hlasy budou rozprostřeny k těm nejúspěšnějším stranám. Tak toto pan Okamura tady vysvětloval. A já, protože to opravdu nevím a nechci dělat chytrého, tak se ptám jen tak ve velkých uvozovkách. Bude to mít zásadní vliv na volby i v tom okamžiku, kdy nám začíná volební kampaň a když toto budou ti, kdo mají dnes vysoká čísla, říkat voličům těch malých stran, tak je vlastně odženou od těch stran.
1: Tak to už je hypotéza o chování.
0: To
1: je hypotéza o chování voliče, ale první věc. Vždycky je potřeba použít nějaké volební metody. Jestli si lidi myslí, že kdybychom mohli dělit člověka na x dílů, no tak bychom mohli přesně rozdělit hlasy a na nějakou stranu, která hlasuje, by se mohlo dát 0,36% hlasů, takže toho člověka by se mohlo roztřetit a jeho třetina by seděla v té poslanecké sněmovně. No to samozřejmě není možné. Takže vždycky je nějaká vymyšlená metoda, která přepočítává, co udělat s tím zbytkem, který vznikne. Navíc my máme 5% hladinu, která strana dostane pod 5% a tak dále. No tak tím tam najednou se pohybuje celá řada hlasů a závisí na zvolené volební metodě, jak ty hlasy jsou rozdělovány. Každá metoda je v něčem nespravedlivá, nemůže být ideální. Ideální metoda by byla, kdybychom ty lidi opravdu mohli rozkouskovávat, tak pak to podělíme přesně.
0: A nebo kdybychom měli většinový systém.
1: Kdybychom měli většinový systém.
0: Ale máme poměrný.
1: No to samozřejmě, mluvíme tak,
0: o poměrném
1: systému.
0: No já byste věděl, že jsem informovaný.
1: No vidím, že to máte nastudovaný, ale jasně, takže jsme se teď, nebo jasně jsme řekli, že každá volební metoda, když je systém proporcionální, musí něco dát, se sunout dohromady, někomu ubrat, někomu přidat. To je věc jasná. Já myslím, že to, no tak politici to vědí, jestli to ví každý volič, jestli to domýšlí, já si nejsem úplně jist, ale že například těch 5% se musí nějak rozdělit mezi ty strany, no a pak jde o tu metodu, která se používá. Já nechci předstírat, že jsem největší znalec volebních metod. Já jsem vždycky, když jsem já byl tím politikem, který chtěl vyhrát ty volby, tak já vím, že byla řada lidí, kteří teoretizovali o alternativních metodách a já jsem mával rukou a i ve své politické straně jsem vždycky říkal, mě s tím neotravujte, my ty volby chceme vyhrát a mít co nejvíc a ať to je jakýkoliv způsob, tak budeme první. Neboli přiznám se, že nebylo mou hříčkou jako se zabývat těma detailama, na to byly různí jedinci, který já nemám rád, ale chci

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Máme tady nový díl Za stranu a za lidi, paní Karol. To jsme se poměli, vidíte.
3: Probrali jsme toho spoustu a já jsem byla obdarována.
2: Karol byla obdarována, bylo dokonce gastronomické okénko, aneb jak paní Karol vařila dort. Myslím, že ta paralela s tím pejskem a s kočičkou tady nefunguje, jo? Chválili jsme, no a hlavně status umělce.
3: Ano.
2: To je naše. Pořad Za stranu a za lidi můžete slyšet na rádiu Xaver, nebo ho můžete slyšet na YouTubeovém kanále Xaver Live, a nebo s obrazem jako video na www.xtv.cz pro držitele předplatného. Za stranu a za lidi, těšíme se na vás.
0: Posloucháte rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísně taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
3: Děkuji za pozvání, ahoj, dobrý den.
2: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
3: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
2: A to už jsi se naučil?
3: Ne.
2: Myslím tím nebýt upřímný k médiím používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
3: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
2: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který, co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
3: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
2: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
3: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
2: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
3: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě. Jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
2: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
3: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžké.
2: Ale on řekl povinná vojna.
3: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, zemědělce a potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
2: Už jsi zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
3: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky, krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
2: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44 si říkal stránek.
3: 34 nebo 35.
2: To je jedno, tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
3: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
2: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
3: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
2: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
3: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
2: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
3: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
2: Ani
3: to
2: do EU.
3: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovalo Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
2: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
3: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazovalo 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
2: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
3: Určitě.
2: To je... Tak myslíte si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
3: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část.
2: I má STEM, asi každá strana určitě.
3: A my máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
2: Musí přijít kolba.
3: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
2: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
3: Ano, ano.
2: A kolik procent vám to vychází?
3: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Ony ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze Spolu právě jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
2: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
3: stran.
2: Ne,
3: ale stran. Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
2: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
3: Ne, takhle bych to nenazval.
2: Nenazval bys to?
3: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
2: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
3: tak my budeme mít ano. Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
2: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
3: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
2: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
3: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji, samozřejmě podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdej.
2: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
3: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. ale na rovinu za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
2: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom.
3: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
2: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
3: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
2: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
3: Ne, vůbec.
2: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
3: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
2: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
3: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
2: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
3: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
2: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
3: Já si dokonce myslím, že pan Komenda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
2: Takže ty dopady můžou být ještě daleko sáhlejší.
3: Určitě. I díky špatné situaci, jako se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Komenda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
2: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let. Jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
3: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s námi v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci v 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
2: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
3: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ten,
2: ano,
3: ten,
2: ty a požadavky jsem mu, za vyděrače, ten, je označován za vyděrače.
3: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
2: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
3: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
2: no,
3: Evropě
2: velké věci.
3: Budou se dít ještě velké
2: opravdu?
3: Věci. Určitě ano.
2: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
3: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělo.
2: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
3: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
2: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
3: Ano.
2: I ty obchodní.
3: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
2: partner. Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
3: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
2: Dělá chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
3: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
2: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
3: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
2: A stále je to ruské?
3: Jak
2: to, co kupujeme?
3: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
2: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
3: Děkuji za pozvání.
2: Naším hostem byl Filip Turek. Poslou.

0: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
1: Ahoj Xavere.
0: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
1: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
0: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
1: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně 6. a už 7. koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
0: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
1: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
0: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
1: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
0: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
1: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
0: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
1: No nejde to.
0: Nejde to?
1: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddieho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
0: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
1: Ano.
0: Všechny do jedné?
1: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá... Jeden
0: třeba
1: autor,
0: Barcelonu?
1: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
0: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
1: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
0: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
1: Tak,
0: jo.
1: Tak.
0: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
1: Ano. No, pardon.
0: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
1: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
0: jako
1: zpěváka.
0: Můžeš to nějak vysvětlit?
1: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
0: No ne, prostě, já si říkám,
1: ano.
0: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
1: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
0: Právě.
1: No. No nic, to je tak
0: souvisí to
1: věc. No souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený, jo.

0: u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo. Ale no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
1: umím
0: si jako na klavíru to přehrát, znot to, jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštaluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
0: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
1: že harmonicky autem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
0: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart
0: víš, že to
1: tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil.
0: Jo.
1: Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Aha. Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii.

0: ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
1: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
0: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
1: Určitě.
0: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
1: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil, ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
0: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
1: Všechny.
0: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky, a třeba z poslední doby jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
1: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchhle z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, od což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
0: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
1: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocenej. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
0: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
1: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
0: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
1: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
0: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
1: Ne.
0: To je jenom studiovka.
1: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
0: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
1: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
0: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
1: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
0: Žlutý s těma páskama?
1: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
0: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
1: Jsme včera začali naše letní turné.
0: To znamená, včera bylo 15.
1: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíst do Prahy.
0: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
1: Ksaver, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
0: Pěkný léto, ahoj.
1: Pěkný léto.
0: Naším hostem byl Michael Kluch.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky vyjde.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavr.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou. Tak
2: to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je, Xavere,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako dozimetru myslíte a tak?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když si ho děláte.
2: Tak jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku vás to bylo nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko. Raketáky. No a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přesi už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím vedle ty marketingoví odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si, na něm udělá, reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
2: Počkej,
1: ale sní.
2: Samé večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Květákovka. A ta neříká
1: moje Věra.
2: Máma, říká táto.
1: Neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zmá.
1: Ne.
2: Slyšel jsi někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, ale
2: tak vidíte, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, tak říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď to je, seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
2: No.
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to že... A no, mám to vymyšlený zkrátka. Mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne. A já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já
1: neříkejte to, pane Holče.
2: Já zůstanu hodnotový.
1: Je to sympatický, milý.
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: to
1: mají
2: to stalo,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak, no, tak to jo, to jsem přišel.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
2: Rakušan.
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říká,
1: taková ne, dobro.
2: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojejí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špindit památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo, jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On jako... je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl rád poslouchat.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hm?
2: Hmm. Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak mě se to blbě říká z jakýho. Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečného. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a... ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdvižený.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10% na průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
2: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Vivax, Severin. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk metafor, tak to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
2: Já vám to podepisuju, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
1: Umělecký, no. Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co jsi?
1: Nevím.
2: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak, jsem. Tak, je, tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako rakušák. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám totiž s tím vaším rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu seru, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých Spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho Spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasadil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Ty vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lexaurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, které už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A ne, napíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz, bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování... Pane Holče.
2: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: To si není možný.
1: A všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: O, oh, je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc... A jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
2: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
2: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Wilsonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
2: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
2: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Velzouku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement na Velzonku. Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
2: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
2: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
2: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
2: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
2: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
2: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka a mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
2: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
2: tak jsem to
1: asi. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
2: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
2: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou...
2: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
2: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
2: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
2: On je tam teď generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
2: No ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
2: to je hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
2: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
2: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
2: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
2: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo, říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
2: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
1: Já taky.
2: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
2: jo, jo.
1: A pro jeho příbuzné.
2: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
2: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
2: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle na doživotní...
2: Doživotní židle.
1: Doživotní židle, ale udělali bychom fór. Jo. Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
2: Jo, já jsem pro, protože Milan Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
2: No to bych řekl docela,
1: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
2: si pro židličku.
1: No.
2: Jo?
1: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
2: Jo, kde? Něco.
1: Třeba 50.
2: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
2: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
2: chlap. Já už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
2: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
2: Fakt. Hm?
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
2: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrej, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
2: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádo vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
2: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
2: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
2: Že to taky a že Vítek Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
2: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
2: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
2: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
2: Asi.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
2: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hraje vám Rádio Xaver.
3: Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdvihám ruku k nebi a

0: Radio Xaver.
1: Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: No. No nic, to je takové...
1: Souvisí to nějak?
2: Věci. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny. A my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
2: Je to
1: říkáš,
2: tak?
1: Cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionalita.
0: Posloucháte Radio Xaver.
3: V měsíci září, kdy jablka zhrají, kdy mantilio noci svit měsíce protkal. Když dozněla hymna, již půlnoci hrají,

svou duši, tak ničemu není. Vždyť mnozí i zdarma ji upsali čertu. Však hlas to je zboží, jež dneska se cení a dobře se platí, to beze všech žertů. Já pro ten tvůj hlas jsem si ohlávku uvil a stráž mi ho do klece vsadí. A kdybys pak stokrát i andělsky mluvil, tvůj hlas tě zradí.

zprávy, neb kdykoliv válkou se o lásce bájí, když slaví se vrazy a obchody s časem, když svatými slovy sebespráví hájí, když hlásá se lež, tedy vždycky mým hlasem. Mé lůžko je měkké, však propíjím noci, mám z diamantů bazén a ze zlata ryby. Mám přebytek všeho,

0: Satanas patří, je krásný, byť s úsměvem krysím. Vždyť jemu dnes s hlasem i duše má patří, když na větvi visím.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.
4: Píseň, jak pláč, uší vizím.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události. Například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz.
2: Že
1: začal zvonit. Bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila Ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers, no.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem, a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšať slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: no, tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: tak
2: článku.
1: Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8:30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a za s tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi. Asi s obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve svý zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svojí manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučení a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak je říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spad si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no, ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat, a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Mm. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad té, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: Tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrová nějaké informace měla. A jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmem problém a budem jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budem doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza Dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobré, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc ho zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám ho pak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady potom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo, pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
1: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
0: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
1: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
0: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
1: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit. Mm-hmm.
0: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli? nějak blízko?
1: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
0: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
1: No, já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
0: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
1: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
0: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
1: To si neodvažuju odhadovat.
0: Odhadovat vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
1: Ne, prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
0: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
1: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
0: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
1: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
0: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
1: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
0: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
1: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
0: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
1: Věnujeme se...
0: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
1: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
0: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru, k dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
1: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
0: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
1: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím

0: v letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu.

0: A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme a po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně Tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevily vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Hraje vám Radio Xaver.
1: I rozhlas máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol. No, už vás nechám mluvit.
3: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá inflace.
3: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadě říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
3: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
1: Děkuji za pozvání, hezký den vám.
0: Robert Šlachta je bývalý elitní policista, dnes šéf hnutí Přísaha a také kandidát do Senátu. My se k politice dostaneme, ale já bych nejprve chtěla začít tragickou událostí na Filozofické fakultě, protože se objevily detailní informace. Vy jste tady mezi s vánočními svátky o té tragédii mluvil, vyvstávala tu řada otázek. Chybí vám teď ještě nějaká odpověď na ty otázky, které tu padly?
1: Nejenom mezi Vánocemi, ale vlastně já už 21.12. vlastně v den té střelby, tak večer jsem dával otázky ministru vnitra Rakušanovi, protože vlastně on se vyjádřil ještě z místa, že všechno vlastně bylo v pořádku a že vlastně ten zásah byl naprosto v pořádku. Ty otázky doteď zůstaly nezodpovězeny a vlastně každý tou tiskovou konferenci a vlastně teď tím závěrem, který byl minulý týden vlastně ve sněmovně a na bezpečnostním výboru, tak bych řekl, že těch otázek vyvstává ještě celá řada a ještě mnohem víc. A mě trošku mrzí, že pan ministr a vedení policie se k tomu nepostaví vůči pozůstalým, takže by měli ty otázky zodpovědět. Dokonce se dozvídáme, že střelec měl být dřív už na fakultě a takové věci, které jsme ani v tom prosinci třeba úplně nevěděli. A vlastně to, co je teď v tom usnesení popsané, v tom závěrečném, tak je tam hrozně moc bílých míst, které by se měly zodpovědět.
0: Pan Rakušan říkal, že chce, aby zůstalo co nejméně bílých míst, nejlépe žádné. Tak jaká odpověď, na jakou otázku vám chybí?
1: Já bych v prvé řadě, já jsem dostal kritiku možná od některých politiků, že kritizují policii, vlastně, že kritizují vlastně zásah. Já bych to chtěl rozdělit.
0: No nejen politiku, tak je od pana komentátora Šmarce.
1: Pan komentátor Šmarc byl velmi, velmi vtipný, ale tak velmi hlasná torba ODS, takže mě to úplně nerozhodil pan Šmarc, spíš mě to pobavilo velice. Nekritizuju a nikdy neříkám nic o policistech, kteří zasahovali na tom místě. Protože sám jsem v těch zásadech byl několikrát, něco podobného jsem i organizoval a velká úcta k těm lidem, kteří tam šli. Ale i to je věcí vedení policie, že poslali policisty bez balistické ochrany, bez té připravenosti poslali vlastně do toho teritoria, vlastně toho střelce. Takže to jenom aby jsme udělili. Ty hluchý místa, o kterých se bavíme, tak je 1247, vlastně to je nález v Ostouni vlastně zastřeleného otce. A je to 14.55, když začala střelba. A to je ta činnost policie mezi tím, kterým říkáme a ptáme se, co vlastně za tu dobu se dělo, kdo
0: a ne. No tak to víme. Policie přijela na fakultu, přesně. Vyklidila Celetnou, přijela zkontrolovat.
1: No, policie nevyklidila Celetnou. Celetnou vyklidil vlastně, myslím, že děkan, nebo pravděkan vlastně Celetné na doporučení policie. A tady vidíme všechny ty věci, které vlastně, na které my se ptáme. Na čem rozhodoval ten velitel? Jaký měl informace, jestli měl ty informace dostatečný na to, aby ten zásah byl mnohem razantnější, aby to vyklizení bylo mnohem razantnější, protože strašně důležitá odpověď je, pátráte po sebe Véhovi nebo po Véhovi. Takový ten zásah potom té policie samozřejmě limitovaný i podle toho opatření, jak ji nastavit. A celou dobu nám vedení policie říkalo, že pátrá po sebe Véhovi, i když 12.47 byl nalezen otec, vlastně byl daný celostátní pátrání po ozbrojeném střelci. A já se ptám, kdy bylo zjištěno, že má 8 zbraní? Kdy bylo vlastně dáno, že otec vlastně byl tímto způsobem popraven, byl tam nástažný výbušný zařízení tam bylo.
0: Tak to víme, to bylo v těch 12.47, jak říkáte.
1: A jestli ten velitel tuto informaci měl, tak mě zajímá, proč půl Prahy neleželo na zemi a proč půl Prahy neleželo a nehledal se kozák. To je ta razance toho zásahu. To jsou ty bílé místa, na které nám neumí odpovědět a čím dál více ta policie do toho zaplétá, protože teď třeba v tom usnesení bylo 13.23, už bylo zjištěno, že vlastně kozák střelec byl na fakultě a vlastně policisté byli v prvním patře, do druhého částečně vešli a odbyli odvolání pryč. A já se ptám, kdo na základě informací odvolával. Proč nezůstali? Proč nebyla vyklizená Celetná, když vyklízala fakulta? Proč fakulta nedostala pokyn, aby vyklidila Jana Palacha? To jsou ty hluchý místa, které tam jsou. Ano, já si myslím, že to nemůže dopadnout jinak, nemůže to skončit jinak, že prostě policie řekne, proč. A to si myslím, že na to čekají ti pozůstalí ty rodiče.
0: A řekne to policie?
1: Bude muset to říct.
0: A kdy to řekne?
1: Já věřím tomu, že protože jsem víme, že to usnesení vlastně o tom odložení vlastně bylo napadeno vlastně stížností jedné z maminek a vlastně i fakultou. A vlastně to budou ty otázky, na které se budou znovu ptát. A budou muset odpovídat. A když nebudou muset odpovídat, tak je to politická odpovědnost pana Rakušana.
0: A v tuhleto chvíli znáte tedy jméno velitele toho zásahu, kdo rozhodoval o tom, že policie se podívá jenom do prvního, do druhého patra, do prvního, myslím, a půjde pryč, že se nebude evakuovat budova. Byť je třeba, teď jsem nedávno četla, na konci dubna, myslím, evakuovali Masarykovo náměstí, nádraží kvůli podezřelému batohu.
1: Na té tiskové konferenci padlo vlastně, tomu byl operační důstojník středních Čech a vlastně operační důstojník Prahy. A ten dával vlastně tu razanci toho opatření na základě těch informací dával dohromady. A ono je hrozně vtipný, že pan Ondrášek vlastně s panem Rakušanem poté řeknou, že byla přijata opatření, že všechno bylo v pořádku, ale budou přijaty opatření, musíme zlepšit analýzu výměnu informací. My když 2016, my jsme odcházeli 2016, tak jeden z důvodů, proč se slučovali útvary, dávali, že se musí zlepšit analýza. Pořád zlepšujeme analýzu výměnu informací, ale je tady 14 mrtvých. Tak ať se někdo podívá, že pan Vondrášek je od roku 2014 první náměstek policejního prezidenta, byl u střelby v Brdě, byl u střelby v Ostravě, teď je u další střelby, takže veškeré opatření, které jsou tak za panem Vondráškem. A je to policejní prezident daný ministrem vnitra. A podle mě ta odpovědnost je jednoznačně. Je na vedení policie, v jakém stavu ta policie je.
0: Čili je to na rezignaci? Je pan Vondrášek člověkem na svém místě?
1: Ta rezignace měla přijít, když bychom byli v civilizované zemi, tak měla přijít od pana Rakušana, pana Vondráška okamžitě po té střelbě, protože moc dobře si uvědomovali. Už v té době i ty jejich mediální výstupy, když jsme sledovali, tak jednoznačně prošetříme za 3 měsíce, dostanete informace. Bylo to činná, ale jsme moc dobře věděli. A jestli si trošku vlastně den před evropskýma volbama nám GIBS dá vlastně zprávu o tom šetření. Den před evropskýma volbama. Co to je za snahu mediálně to uklidit a mediálně prostě. A viděl jste pana Šmerce.
0: Čili vy v tom vidíte účelovost.
1: Já v tom vidím naprosto jasnou účelovou vedení policie.
0: Dobře, minister vnitra Rakušan říká, že rezignovat nebude, protože nechybil a zapravdu mu dává právě GIBS či vnitřní kontrola, výsledky vnitřní kontroly. Tak proč by měl rezignovat? Je to za ten zásah samotný, nebo to, na co vám chybí ještě stále ty otázky, to, co se dělo před tím zásahem, anebo kvůli tomu, co se dělo potom a že to strašně dlouho trvalo a teď se dozvídáme informace, které předtím jsme měli, byly nám podávány jinak, tak kvůli čemu by měl rezignovat?
1: Vnitřní kontrola, když si řekneme, vlastně řekla se závěr vnitřní kontroly. Vnitřní kontrola je přímo podřízený, ten člověk, který tam sedí, je přímo podřízený panu Vondráškovi, policejnímu prezidentovi. Myslím, že 9. ledna byl první výstup z vnitřní kontroly, že vlastně prostředky byly nasazeny zákonně a všechno bylo v pořádku. Nic podobného. Nevěřím vnitřní kontrole panu Vondráškovi, protože když vidíte usnesení, tak naprosto ten člověk to, co 9. ledna zveřejnil, prostě naprosto dehonestuje.
0: Je nějaký nezávislý orgán, který může prošetřit ten postup a i to velení?
1: GIBS, vlastně, který šetří, tak my jsme od začátku říkali, že GIBS šetří trestnou činnost policistu. Tam maximálně, co by mohl zjistit, tak je nedbalost někoho z velitelů. Ale vůbec nevím, jestli to šetření GIBSu šlo tímto způsobem. Jinak třeba zjišťuji, jestli použil zbraň souhlasu se zákonem, jestli použil výzvu. To jsou všechno věci, které jakoby trestná činnost policistu. Ale my říkáme to B. Tady se jedná o systémové věci. Ne o věci, o trestnou činnost policistů, ale my bychom se bavili, jestli ta policie je na to připravena a jestli na to byla správně připravena. To je důležité. A já teď zaznamenávám snahy vyšetřovací komise parlamentu, že vlastně myslím, že ANO to svolalo dnes, nebo dnes. Že se k tomu snad Piráti mají připojit dneska, že snad to bude. Já jsem byl, myslím, že dvakrát mě vyšetřovala komise parlamentu. To je banda lidí, která nikdy žádnému výstupu z vyšetřovací komise parlamentu neprošla. Na druhou stranu, pojďme udělat vyšetřovací komisi parlamentu, ale pojďme, ať jsou tam nezávislí odborníci. Pojďme přizvat advokáty, pojďme přizvat odborníky na taktiku a těm bych věřil, že by to mohlo jakoby k něčemu být. Ale zabýváme se systémem. Zabýváme se, jestli velitelské cvičení bylo správně, jestli ti policisté byli vybaveni těma prostředkama, které měli. Měli zdravotnické zařízení nebo zdravotnické vybavení u sebe, když i v té první linii, když šli. Proč nebyl perimetr zavřený, proč vlastně došlo ke střelbě na mostu, to byl myslím, že ten postřelený Holanděr. to jsou systémové věci, kterými bychom se měli zabývat.
0: Já jsem měl možnost mluvit s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru a ten mi řekl, že právě v souvislosti s tou tragédií na Filozofické fakultě budou zřejmě hasiči vybaveni nějakými balistickými vestami, protože oni byli na místě, ale tím, že ten útočník střílel, tak nemohli sundávat studenty z Římsy, protože se museli chránit. Tak je toto aspoň nějaký záblesk, že se něco přeci jenom tou tragédií změní?
1: Víte, pan Jakušan v lednu slíbil 3 miliardy, že dostane od vlády na vnitřní bezpečnost. Já jsem to teda nezaznamenal, že ty 3 miliardy by tam došly, protože ano, my sice dáme hasičům dáme balistické prostředky, jako to je samozřejmě, a o kterém se mluví už několik let, jako, ale zabýváme se tím začátkem, zabýváme se těma policistama na tom místě, ti jsou tam první. Ti by měli být vybaveni a měli by být počty policistů. Teď my jsme jim vzali ošatný, jim za Jakušana vzali se jim, strávný se jim vzalo, ti policisté odcházejí, já si myslím, že tam je zakopaný kámen. Jako by tam by to měli řešit a třeba, když mluvím s bývalýma kolegama, kteří odešli všechno, podle mě se ještě chybí ta zkušenost těch policistů. Čím dál víc, jakoby. A je to přesně o tom vyhodnocení té situace. Vy máte ne minuty, někdy máte vteřiny na to se rozhodnout, jakým způsobem ten zákrok povedete, budete střílet, nebudete střílet. Já třeba někteří říkají, měli střílet, když byli pod fakultou. Nikdo tu zbraň neumí držet, nikdo se neumí rozhodnout ten okamžik. To je na tom policistovi, který musí umět. Ale jestli policisté střílí 4x ročně, chodí na střelby, nebo jakým způsobem, tak je to nedostatečné. Takže zabývejme se napřed tím, aby jsme policisty vycvičili, aby jsme je sklidnili v tom, že dostanou podporu celou a budou vědět, že za nima ten ministerstvo je, pak se můžeme bavit o balistických vestách. Já si myslím, že to je až to B, ale napřed to musíme sklidnit. A pokud vím, je nějaké 4 500 podstavy policistů, jakoby policisté odcházejí, to vnitř je ve stavu prostě, že pane Jakušan už kvůli tomu by měl rezignovat.
0: Takže je důvod obávat se o bezpečnost, obávat se, že pokud dojde k nějaké takové tragédii v budoucnu, což se vůbec nedá vyloučit, i s ohledem na psychické problémy dětí, pokusů o sebevrážd a tak, tak máme se bát?
1: Já se nebojím. Musím říct, že já policistům věřím a jsem pořád tím způsobem nastaven, ale musím říct, že ta událost na fakultě a vlastně ta komunikace o té nešťastné události nahrává tomu, že ty lidi, hodně lidí mě píše, potkávají, říkají mě právě, že ta obava jakoby v nich je a jakoby to, jestli ta policie je připravená, jestli to bude následovat, nebude, protože víte sama, že v prosinci jsme, nikdo o tom nepsal, všichni mlčeli, teď to dostává tolik bílých míst, jak o tom se bavíme. A nikdo je pořádně nevysvětluje. A samozřejmě ty občany to dopadá, protože vidíte, i ta nálada v té společnosti se mění a myslím, že jsou průzkumy, že ti lidi si žádají to vysvětlení a žádají si, co se tam vůbec dělo. Už jenom vůči těm pozůstalým.
0: Tak vůči těm pozůstalým, vy jste měl možnost se potkat s jednou z maminek, s paní Šimůnkovou. Byl jste za to hned kritizován, že toho zneužíváte, honíte politické body, dokonce jedna z moderátorek Primy vás označila za parazita. Tak jak je to? Honíte politické body? Jste parazitem? Nebo?
1: Já si myslím, že hodně jsem parazitem a jsem na to hrozně hrdý. Jako když někteří lidi tak to označí. Víte, ta maminka paní Šimůnková mě nakontaktovala sama vlastně někdy před 14 dny v neděli. Mně přišla SMS-ka na naše tiskové, jestli by si se mnou mohla promluvit. A bylo by možná, kdyby ti paraziti si s tou maminkou třeba promluvili sami a viděli to její zoufalství a viděli to, že vlastně Eliška tady měla být, šla jenom do školy a ono té mamince nikdo nedokáže odpovědět. A já si myslím, že potom, když viděli její výstupy v Poslanecké sněmovně i do médií, další výstupy, tak si asi uvědomují, o co ta žena přišla a co se jí stalo. A ona bohužel nechápe jednu věc. Moje Eliška šla do školy, jenom do školy šla. A ona se mě nevrátila z té školy. A já chci jenom odpovědi, proč to tak bylo. Proč dalo se tomu zabránit, nedalo se tomu zabránit a nikdo s ním mluvit nechce. Takže jestli je parazit šlachta, že s touto ženou mluví a že se jí snaží dávat ty odpovědi možná a možná se k tomu i přidávat, tak jsem parazit.
0: Tak ona je ta, která chce ty odpovědi, chce znát všechno, jak to bylo, ale jsou i rodiče, kteří to nechtějí. Možná chtějí už se s tím nějak smířit, napomenout. To je možná naučit žít a tím, jak se to stále otvírá a otvírá, tak se otvírají i ty obrovské rány. Tak to je
1: tenká,
0: otázka
1: to
0: potom.
1: To je ta tenká linie, že vlastně já jsem se třeba na té pevně pohádal s panem Šmajcem docela hodně jako intenzivně.
0: Ano, to jsme všichni viděli.
1: Na druhou stranu když máte 30 let za sebou v bezpečnostních složkách a vlastně vidíte ten systém, jak funguje, tak kdo by měl pokládat ty otázky těmto lidem, kteří velí a kteří vlastně v tom vedení ministerstva jsou. A jestli ty lidi si myslí, že se zapomene, tak se nedá zapomenout. A samozřejmě jsou to dvě roviny. Paní Šimunková chce znát otázky nebo odpovědi. Ano, rodiny třeba zapomínají nebo chtějí zapomenout, než se na mě kontaktoval další tatínek jakoby s tím, že o tom chce mluvit. Vlastně jeden z poslanců, vlastně jeho dcera byla postřená taky, takže na bezpečnostní výbor mluvil taky. Ale my jsme se měli pamatovat vždycky jednu věc. Mělo by to vždycky posloužit k tomu, že se to nikdy už nesmí opakovat. A musíme vědět, že jsme udělali maximum. Já jsem třeba i v té své policejní praxi vždycky, když jsme vstřílel jsem několikrát, byl jsem postřelený při zákroku. A vždycky jsme vyhodnotili o tom, jestli se to může stát. Nikdy nejsi jiný zákrok. Vždycky ty zákroky jsou, každý zákrok je jiný. Ale musíte dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Ono to možná i funguje tak, že to je jak autíčko na setavači. Že vy ho natáhnete po nějaké nešťastné události, ale jde o to, aby za rok jsme nezjišťovali, že upadá jakoby ta připravenost té policie a strašně důležité, aby to vedení právě pořád bylo připraveno na to, jestli to někdo sám může. Takže pro mě je to nazvali mě parazitem třeba něčím podobným. Já říkám tak, že se to nesmí opakovat a že musíme dělat všechno pro to, aby se to neopakovalo, aby ta policie byla připravená a ne, aby jsme něco vymlčovali. Já to třeba srovnám s nesrovnatelným, ale vente třeba Izrael vlastně po útoku Hamasu, co se tam dělo, tak druhý den přiznal vlastně ředitel tajné služby Shin Bet, která vlastně odpovědná za vnitřní bezpečnost, přiznal, že ty informace mít měli, že to podcenili, že je špatně vyhodnotili. Dovedete si představit u nás jakoby takový přístup?
0: No teď už asi ne, teď už půl roku. Ne.
1: Přesně půl k tomu, roku že poté. Proč vlastně si neřekli na tom začátku, že prostě tam je problém, že prostě někdo něčím takovým, máme tam ty dvě hodiny, analýza nefungovala, nepropojili jsme ty informace, jsme nedostali k tomu velitelu, ten velitel podle těch informací rozhodnul nějak, nejspíš nevhodně, protože až špatně, že prostě to, k čemu došlo, je tady 14 oběti. To není ekonomická kauza, jestli se u soudu rozhodne nebo nerozhodne. Tady je 14 obětí, které tady zůstane.
0: No a jaký vzkaz je to pro společnost? Ano, je tady 14 obětí, 14 mrtvých studentů, ale všechno jsme udělali správně. Žádná kontrola neodhalila pochybení, takže jedeme dál.
1: A rodičům a ve veřejném prostoru zůstává právě to, že 13.23 byl na místě a hodinu a půl se připravoval ke střelbě a vlastně my jsme byli v budově a my jsme ho nenašli.
0: Dobře, vy zmiňujete ministra vnitra, možná vy budete budoucí ministr vnitra, aspoň Filip Turek to nedávno někde říkal, že by vás rád viděl na postu ministra vnitra.
1: To myslím, tak, že ODS ne teda. ODS
0: vás nechce vidět.
1: Pan Benda řekl, že ať si dávají pozor, že Šlachta nakukuje a že bych je všechny zavřel. Takže asi je to jiný názor pana Tureka.
0: Dobře, Filip Turek, ano, by vás rád viděl na postu ministra, tak proč chcete kandidovat do Senátu? O Senátu se tak hanlivě říká, že je to odložiště neúspěšných.
1: Odkladiště,
0: ano.
1: Já si myslím, že neúspěšný určitě ne, protože teď 10,2 výsledek vidíte společně s motoristami,
0: no,
1: s Petrem Macinkou. Tak samozřejmě, já jsem tu kandidaturu vlastně už oznámil někdy v lednu, no v únoru, že vlastně budu se snažím zabojovat o místo v Senátu. A to je samozřejmě důležitý pro mě za prvé. Důležitý region, kde já žiju, vlastně Jižní Morava je pro mě, okres Břeclava vlastně je pro mě srdcová záležitost. Nikdy jsem se nepřestěhoval do Prahy, žiju tam celou dobu a samozřejmě to zastupování toho regionu je pro mě strašně důležitý. Druhá věc je, že teď je tam senátor vlastně za ODS, když se podívám, jakým způsobem vlastně vykonává svůj mandát a nahrává vládě naprosto ve všech věcech, ať to byly valorizace důchodu, ať to všechny ty blbosti, které tato vláda prostě dokáže protlačit a vlastně nejenom sněmovnou, ale vlastně i v Senátu, tak já říkám jasně, zvolte mě a váš hlas bude hlas proti této vládě. A já jednoznačně budu jako senátor tímto způsobem vystupovat, ale samozřejmě se budu podílet na kampani, která bude příště vlastně do parlamentních voleb, to určitě i možná z pozice senátora, pokud mě občané zvolí.
0: Z pozice senátora trochu tam vidím možnou budoucí paralelu s panem ministrem Beckem.
1: Tak určitě.
0: Tak víme, že to je ministr školství, zároveň pobírá náhrady.
1: Nejezdím na majáky. A já
0: no to tím, třeba ne, že?
1: No ty náhrady, které on samozřejmě pan ministr čerpá, jak tam, tak je přesně vidět na rozřešenost těch vládních.
0: To politiků. Se vás netýká nic takového, vy byste nedělal v případě, že byste byl senátorem a následně ministrem vnitra.
1: Já dodnes spávám v kanceláři, takže já to mám trošku jinak posunutý tady v tom trošku.
0: Dobře, tak doufejme, že tento rozhovor nebudu muset za rok a půl dohledávat a znova vám to pouštět. Ostatně, jak jste říkal, jste z Jižních Čech, tak nějaké to bydlení v Praze. Z Jižní Moravy, tak nějaké to bydlení v Praze by taky potom se hodilo. Teď zase narážím na pana Becka.
1: Jo, bych to přenechal, ne, či ne. Určitě ne.
0: Dobře. Vám vyšla teďka koalice s přísahy a motoristů sobě. Půjdete takto do voleb, do krajských voleb, do senátních voleb a za rok a půl, no už vlastně skoro ani ne za rok a půl, do parlamentních voleb?
1: Myslím, že to je otázka, kterou dostávám strašně často, a to stejný Petr Macinka vlastně předsedá vlastně politické strany motoristé sobě. My jsme spolu seděli vlastně týden po volbách a vyhodnocovali jsme vlastně naše 3 nebo 4měsíční soužití, protože myslím, že ta kampaň byla docela dlouhá. Vlastně jak s Petrem, tak s Filipem jsme trávili po hotelech a trávili jsme po celé republice docela dost času a poznávali jsme se. A plácili jsme si s Petrem v tom, že protože on buduje struktury vlastně motoristů, protože motoristé sobě nemají krajské struktury, ale že vlastně už do krajských voleb půjdeme společně ne v koalici, ale s podporou. Takže budeme vlastně přísahat s podporou motoristů tam, kde budeme kandidovat v těch krajích. Já vlastně jsem dostal od Petra Macinky podporu i od Filipa Turka vlastně podporu v mým senátním boji vlastně na Jižní Moravě. A ve hře samozřejmě debatujeme o parlamentních volbách, protože ty jsou samozřejmě pro nás nejdůležitější. A my jsme to i říkali, že ten výsledek byl, můžeme ho nazvat úžasný, já si myslím, že se sešlo Filip Turek, Petr Macinka, Robert Šlachta, přísaha, motoristé, že to sešlo, ty lidi vypadá, že to baví. Že to baví, že nám ty hlasy dali, tak samozřejmě budeme pokračovat dál a snažíme se to nějakým způsobem nastavit vlastně do parlamentní vole.
0: Tak si říkám, vy jste teď taková celkem bohatá nevěsta, zejména pro tu koaliční spolupráci. Neozývají se vám jiné menší strany, že by s vámi rádi vytvořili koalici?
1: Ozývají se, musím říct, že
0: a nic takového se nerýsuje, že byste vytvořili koalici více stran?
1: My jsme s Petrem domluveni Macinkou, já si myslím tím, že ten výsledek byl, tak je to prioritně o nás dvou a informujeme se navzájem. O tom, že když nás někdo kontaktuje a někdo jakoby to, ale ten hlavní jakoby potenciál je přísaha motoristé. A Filip to je, když já vezmu, samozřejmě Filip to je, protože byl kandidát vlastně nás obou, takže Filip to je. A samozřejmě, když někdo půjde k nám a bude chtít, jakoby, aby se na tomto podílel, tak s ním samozřejmě problém nemáme, ale musíme si, tak jak jsme si s Petrem sedli, my jsme si opravdu vyříkávali Evropskou unii, NATO, my jsme si vyříkávali všechny takové věci, protože v některých věcích se řešíme, pohled na Maďarsko třeba, nebo některé ty věci, a fakt jsme si hodně sedli, aby jsme spolu vydrželi ty 3 měsíce a aby to vlastně bylo jak pro naše voliče, tak i pro jeho voliče jakoby schrknutelný, tak samozřejmě se nebráníme určitě nějaké další spolupráci, ale musí to sednout jak nám, tak vlastně motoristům. A to je, si myslím, že hodně. Ta kampaň byla jedinečem úžasná. Já jsem to párkrát říkal vlastně Filip Turek a Nikol Bartušek, vlastně jednička, dvojka. A oni, když jsme byli na debatách, na ty debaty chodili stovky lidí, tak oni se chválí navzájem. Ti dva, jakoby. Já jsem neviděl v nějakých koalicích, že by Vonda chválil Niedermayera nebo Niedermayera, že by chválil
0: Vonda. No, to Vonda, nemají jako rádi ty skokaní.
1: No, to jsou to takový ty přesně. No. Takže u nás to bylo tak, že oni se chválili Filip, Nikol, nebo Filipovi tom dobrým slovo přijít na jméno. Takže to fungovalo a já věřím tomu, že to bude fungovat dál. Hledáme i komunikaci, aby vlastně lidi věděli, co děláme v Bruselu, jakým způsobem vlastně ovlivňují politiku pro Českou republiku, protože je strašně důležitý. My jsme šli hodně silným tématem do voleb, že Filip a Nikola nás v Bruselu nezajedí. Takže chceme ji ukázat občanům, že opravdu těch 5 let ti naši europoslanci, když tam budou, tak ty občany budou fungovat.
0: Jak to budete dělat prostřednictvím sociálních sítí? Přece jenom z toho Evropského parlamentu ty informace nejsou tak intenzivní,
1: přesně tak, no,
0: jako tady
1: je
0: u nás?
1: Je to pravda, že o tam se těžko přenáší, je to taková, tam byl teda, myslím, že to je velká budova nebo několik budov, které se těžko přenáší a těžko se tam přenáší do České republiky, to srdce vlastně, za co máte bojovat, ale Filip ukázal, jakoby, a my to máme to stejné nadvládu sociálních sítí a já věřím tomu, že ty sociální sítě i z toho Bruselu budeme umět, a vaše internetová televize je tomu taky důkazem, že to fakt funguje a ty diváky to má. A já si myslím, že lidi se radši dívají, jakolika na to bylo, že za náma chodili vlastně na náměstí. My sledujeme XTV, my se ani na Českou televizi už radši nedíváme a to my radši sledujeme XTV. Takže myslím si, že to
0: tak doufám, přesně... že teď to sledují členové současné vlády, protože si myslím, že by k nám také měli vyrazit.
1: Jako myslíte názva, že sledují členové vlády?
0: No, to, co tady teď říkáte.
1: No, ti vůbec, ti mě se jako nesledují, věřím tomu.
0: Myslíte, že nesledují XTB? A já bych si vsadila, že sledují.
1: Fakt jako po očku. Tak jim dáme vzkaz, přijďte do XTB a přijďte obhájit své kroky, pane Rakušane. Já si myslím, že by to bylo, já bych byl zajímavý.
0: Pan Rakušan má ode mě pozvání v telefonu už několik měsíců, zatím
1: nechce,
0: se nevyjádřil.
1: A nechce, že bychom ho, že by, já bych s ním strašně do debaty, protože...
0: Já jsem si taky říkala, že ta debata s vámi byla, mezi vámi dvěma, by byla určitě výživná, možná by jsme se opravdu něco dozvěděli.
1: Jsme pozváni, tak já jsem zvědavý, jestli do jedné z televizí, jestli teda pan Rakušan to pozvání té televize se mnou do debaty přijme.
0: No, tak to jsem na to velice zvědavá. Každopádně já děkuju, že jste přišel opět do XTV.
1: Já děkuju a doufám, že to nebylo naposledy.
0: Robert Šlachta byl naším hostem.

0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
1: Každý

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
2: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Hmm. Ale pojďme se o jednotlivých věcech.
3: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekali.
2: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
3: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli leccos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se

že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Po cestě zpět dostala paní manažerka textovku s termínem, kdy bude v Praze pan Forman, a tvářila se, že schůzka je domluvená. Za pár dní mi přistály v poště volné vstupenky na projekci Nového Amadea ve Slovanském domě a zpráva, že v týžden v 15.30 na pokoji v hotelu Marriott v centru Prahy bude natáčení křížového výslechu s Milošem Formanem. Stojím na chodbě hotelu Marriott, stejně jako asi 40 dalších novinářů z celé Evropy. Na dveřích jednoho z pokojů je vyvěšený časový harmonogram schůzek a pod ním propiskou dopsána věta. Pan Forman bude odpovídat pouze na otázky související s filmem Amadeus. V seznamu hledám svoje jméno. Radiofrekvence 1, Veseli, 15.30 až 15.45, což působilo velmi podivně s ohledem na to, že už bylo pár minut před pátou odpolední. Nakonec mě skutečně přivedli do úplně jiného pokoje, kde bylo zcela zatemněno. Uprostřed mezi ateliérovými svítidly seděl muž, kterého jsem skoro neviděl, neboť místnost byla totálně zakouřená. Já jsem Miloš Forman, dobrý den. A pevný stisk ruky. Držím v ruce mikrofon, povídáme si. Za zády mého oblíbeného režiséra stojí, kulantně řečeno, tělnatá Američanka a ukazuje mi cedulky, kolik mi ještě zbývá minut. Ano, tak má asi vypadat setkání se světovou hvězdou. Hysterická asistentka ukazuje cedulku s poslední minutou a nezvladatelně u toho poskakuje. Pane redaktore, dáte si se mnou doutník? Říká Forman. Tak, chlapče, čeká tě první doutník v životě. Jde mi hlavou, ale to se nedá odmítnout. Grimasy a pohyby šílející Američanky mi později připomněl soutěžící Vladko ve Vyvolených. Forman ji s ledovým klidem poslal pro dvě kávy a seděli jsme u logru a doutníku ještě skoro hodinu. Vypadnul jsem z hotelu Marriott a pár minut nevěděl o světě. Částečně kvůli zážitku a částečně pod vlivem doutníků Davidov 4. Kráčím směrem k náměstí Republiky a pak po příkopech na Václavák. Naprosto jsem zapomněl, že mám auto v garáži hotelu Marriott. Kráčím si tedy užívat večerní Prahy na křídlech skutečnosti, že jsem se před chvílí mírně skamarádil s Milošem Formanem. Rozhodl jsem se, že zajdu do rádia povyprávět tuto historku kolegům. A aby to bylo autentičtější, vstoupil jsem jako světák do luxusního obchůdku s tabákem a cigaretami v pasáži Černá růže. Prosím, 4x Davidov 4. Dobrotivá prodavačka se zatvářila podivně, celého si mě prohlédla. Ještě se asi dvakrát zeptala, jestli opravdu 4 kusy. Ano, 4. Říkám až trošku podrážděně. Madam mi podala krabičku, ve které byly ještě 4 menší a luxusnější krabičky. Držel jsem v ruce krabičku Davidov 4, doutníky, kterých Miloš Forman spopelní tak 10 za den. 1760 korun, řekla trafikantka s ledovým hlasem a ještě jednou si pečlivě prohlédla výstředního milionáře. Když už jsem ji předtím vyškolil, kterak se chovat ke světákovi, nemohl jsem cuknout. Požádal jsem ještě o Mladou frontu Dnes, nechal asi 50 korun z propitné a v mrákotách se vypotácel do Panské ulice. Na frekvenci 1 mířím rovnou do kuřárny, kde seděl náš tehdejší technik Vašek Gross, který byl v řadě věcí velmi podobný Stanislavu Grossovi. Tak, Vašku, pozor, mám tady specialitu specialit. Nejdřív si zapálíme a pak ti všechno řeknu. Chyba. Vašek si svůj Davidov 4 ledabile vybalil, nic neříkal a než jsem stačil něco vysvětlit, popotáhl a pronesl památnou větu. Co je to za zelí? A típnul to. No jo, ty zbývající 3 mám dodnes ve skřínce. S Ivetou Bartošovou jsem se dostal do konfliktu, ale zcela nechtěně. V den vysílání křížového výslechu měla premiéru v muzikálu Johanka z Arku. Já si nedovedl představit, že písničku Most přes minulost, kterou jsem měl rád v podání Lucie Bílé, bude zpívat ona. Přitom jsem proti Ivetě nic neměl, měl jsem jí dokonce rád, jen tohle jsem nedokázal překousnout. Tak jsem jí to v živém vysílání řekl, slušně, bez jakýchkoliv invektiv,
Jenomže jsem netušil, že bojuje s poruchou nálad, že má zkrátka psychické problémy. Rozplakala se, odešla ze studia, pak utekla i z rádia a druhý den se o tomto incidentu a o tom, jak jsem byl zlý, objevil článek v tisku. Nicméně svoji premiéru odspívala výborně. Trvalo dalších několik let, kdy jsme ji zvali, ona odmítala a tu a tam jsem se od někoho z showbiznisu dozvěděl takové ty drobné šťouchance, jo, vy se s Ivetou nemáte moc rádi, viď? A tak podobně. Až v roce 2008, někdy v lednu, únoru, kdy se ještě nevědělo, že Jirka Pomeje je partnerem Ivety, mi právě Jirka volal. Potřeboval bych s tebou něco prohovořit, mohli bychom se sejít? Domluvili jsme si termín, druhý den ve 13 hodin restaurace Rohlík v České televizi. Přicházím do Rohlíku a u stolu sedí Iveta Bartošová s Pomejem. Nastala veletrapná situace, ale ještě než jsme si s Ivetou stačili říci dobrý den, tak Jirka Pomeje spustil. Já jsem vás oba dva pozval, protože mě rozčiluje, že jste jakoby pohádaní a ani jeden nevíte vlastně proč. A protože vás mám oba dva rád, tak se hned tady a teď usmiřte. Seděl jsem tam pak s Ivetou a Jirkou snad 2 hodiny, velmi jsme si notovali a od té doby jsme byli kamarádi. Nutno říci, že jsem krátce poté pozval Ivetu do televizního pořadu Café X, kde byla báječná a kde mě definitivně přesvědčila, že není žádná blbka. Ukázalo se, že znovu platí, pro boha nenechte se ovlivnit, když něco píší bulvární noviny. Mimochodem, byl jsem jeden z prvních, který věděl, že u Pomejů bude svatba. Věděl jsem i kdy a kde a měl jsem hrozný problém to nikomu neříct. Jak tak občas volají bulvární novináři a ptají se, nevíte něco? A já jsem asi měsíc odpovídal, vím, ale nemohu to říct. Měl jsem pozvání na Ivetinu svatbu s Jirkou, což byl pro mne zážitek století, protože se vdávala princezna a přijel si pro ní princ na bílém koni. Byla tam spousta lidí ze showbiznisu, spousta novinářů a já si myslím, že svatba Ivety a Jirky je nepopsatelná. Nevím, jestli by někdo uměl vylíčit a popsat atmosféru. Byli tam velezvláštní lidi, cítil jsem, že i někteří svatební hosté nebyli těm dvěma zrovna nakloněni, což jsem těžko chápal. Pak jsme seděli ve velikém partystanu, kde se sešla výborná společnost lidí a musím říct, že už dlouho jsem se tak nepobavil. Měl jsem ten večer ještě nějakou práci na Lipně, respektive kousek od Lipna. Odjížděl jsem ze svatby v 6 nebo v 7 večer a je dost možné, že jsem o to nejlepší přišel. Jednu věc jsem tam ale cítil. Lidé jako Petr Muk, Pepa Dvořák, Petr Janda, Petr Novotný a další, jak jsme tam tak seděli a vyprávěli, tak co bylo zřetelné, že tito lidé je mají rádi. Všichni těm dvěma fandili a to mě na tom přišlo hezké. Když jsem tehdy odjížděl, tak jsem si v duchu říkal, že tohle už nikdy nezažiji. Takovouhle svatbu a vůbec kolorit, který to mělo, to už se nedá nikdy opakovat. A měl jsem pravdu. A ještě řeknu jednu věc. Mám několikero důkazů pro to, že Jirka Pomeje je dobrý člověk. Že se mu nepovedl film a takové věci, to je možné, ale já osobně jsem ho zažil v situaci několikrát, kdy se nemusel angažovat, ale Jirka je ten, co když vidí, že potřebuješ pomoc, tak to hned udělá. Je taky přímý chlapík a vždycky mě hrozně rozčiluje, když někde čtu, že někoho podvedl. Já Pomeji mu věřím. A moje osobní zkušenost je, že to je hodný člověk, fajn chlap a ke mně osobně nesmírně férový člověk. Jo a taky jsem byl kmotrem jeho knížky Jak se plave ke dnu. Jirka tam na jevišti slzel a pak moc hezky mluvil a tak jsme všichni slzeli. Bylo to dojemné. Posléze jsem Ivetu pozval do svého pořadu v Brně. Trochu jsem do ní ril, ale opravdu jen málo. Po vysílání mě objala, políbila na obě tváře, odjela do Prahy a když jsem si později zapnul telefon, byla tam od ní dlouhá SMSka, že jsem jí zase ublížil, že jsem grázel a už mě nikdy nechce vidět. Druhý den jsem jí zavolal, vypadalo to, že mě ráda slyší, ujistila mě, že se nic neděje a tu zprávu od ní jsem prý vůbec neměl číst, že mezi námi dvěma je vše v naprostém pořádku.
Bylo mi líto, když se pak Iveta po rozchodu s Jirkou začala potácet s různými muži a měl jsem svého času za zlé Petrovi Novotnému, že jí nepomohl, ač byl jedním z mála lidí, kteří to udělat mohli. Řekl jsem mu, že tolik lidí vytáhl z průseru, tak proč to neudělá pro Ivetu? Odpověděl mi, že Ivetě není pomoci. Později jsem se mu v duchu omluvil, měl pravdu. Sám jsem se pak přestal v jejím životě orientovat, netušil jsem, který z těch mužů, co kolem ní vlají, je fanoušek, kdo je manžel a kdo cvok. A vzpomínal jsem na Ladislava Štajdla, jehož velmi ctím, jak mi o ní kdysi vyprávěl jako o mimořádné muzikální ženské. Určitě měl pravdu a dokud byla v jeho rukou, bylo to úplně o něčem.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ivana Turková je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Ivana Turková je předsedkyně kontrolní komise a členka předsednictva strany PRO a také ekonomická expertka strany. Dříve jste krátce působila v SPD. Nedávno proběhla další protivládní demonstrace, kterou organizovalo PRO v čele s Jindřichem Reichlem. Podařila se vám zaplnit čtvrtina Václavského náměstí. Jste spokojena s tou demonstrací?
2: Já jsem s tou demonstrací nadmíru spokojena. Ono v tomto případě si myslím, že vůbec nešlo o to, jaká tam byla účast, ale jaká tam byla atmosféra. A ta atmosféra byla naprosto luxusní. Já obzvlášť jsem si to užila, protože jsem tam vedla ženy v PRO a myslím si, že to byl natolik emotivní zážitek pro spoustu účastníků, že prostě velká spokojenost. Já bych se zároveň chtěla omluvit všem, kteří mě podporovali, píší mi, protože jsou to tisíce zpráv, ať už na Facebooku, Messengeru, i dokonce na mailu, a nestihla jsem opravdu nejenom ty maily přečíst, ale ani na ně odpovědět, takže tímto se omlouvám, ale děkuji za neskutečnou podporu a moc si toho vážím.
1: Dobře, vy jste říkala, že o tu účast tolik nejde, ale přeci jenom není to právě smyslem té demonstrace, aby přitáhla co nejvíce lidí a tudíž dala najevo, že prostě je tady velké množství těch, kteří nesouhlasí se současným fungováním vlády.
2: Já si myslím, že lidé upadli do takové trošku letargie. Ono přeci jenom těch demonstrací naše strana uspořádávala několik. A ono lidé mají pocit, že se po těch demonstracích nic neděje. Ono by se dělo. Kdyby tam přišlo 200 tisíc lidí, následně na Letnou 500 000 lidí, tak by se dělo. Ale myslím si, že já tomu říkám, odborní chci gaučové si myslí, že se to vyřeší z pohodlí domova, a ono se to nevyřeší z pohodlí domova. Kdyby ta masivnost jakoby gradovala, tak samozřejmě by se s tím dalo dál pracovat. Ale když zůstane potom 200 tisíc lidí doma na gauči, tak se s tím už pracovat nedá.
1: Dobře, a není to na vás, jako na straně PRO, a na vás, kteří jste ve vedení, abyste ty lidi zvedli z toho gauče, aby přišli na to Václavské náměstí, aby uvěřili, že tam něco zmůžou?
2: No, my jsme jediná strana, jsme jediný organizátor těchto akcí, vždycky zveme všechny ostatní strany. Všichni se můžou zúčastnit. Využili toho vlastně pouze SPD, byl tam pan Paroubek, odmítl účast Matěj Gregor, Kateřinu Konečnou z jistých důvodů Jindřich Reichl nezve.
1: A z jakých důvodů?
2: Protože nejsou vůči nám, si myslím, na těch svých setkáních korektní, protože to, co nám říkají lidé, jakým způsobem prostě hodnotí stranu PRO, není úplně to pravé ořechové. Tak a jestli můžu, já bych se vrátila k té demonstraci jako takové. Já můžu říct, že v tuhletu chvíli, já už jsem takový trošku hrdý dezolát, protože v dnešní době už je to opravdu asi takové přirozené označení všech, kteří mají jiný názor, než je ten jediný správný provládní, probruselský, proamerický.
1: Takže vy to označení vítáte?
2: Já to vítám, protože tím pádem je to označení, že jsme na té správné straně barikády. Víme, že dneska už má vláda podporu 17%. V každé normální zemi by museli skončit a u nás jedou pořád dál. A není to asi úplně to pravé ořechové, ale já pokud bych měla ještě zmínit tu demonstraci, víte, já nejsem žádný křikloun ani extrémista. Já jsem si opravdu budovala to svoje jméno těmi praktickými zkušenostmi strašně dlouho. Já, když jsem kandidovala do Senátu, tak jsem získala 24% u nás v regionu. Já celoživotně dělám ekonomiku a podnikové finance, pak jsem ji 10 let přednášela na vysoké škole a ještě jsem se podílela na vedení katedry.
1: Jinými slovy, vstupujete do politiky s určitou praxí, mnoholetou, ano. Možná mnoha desetiletou praxí. Uh-huh. Já se přesto ještě vrátím k té účasti na demonstraci. Uh-huh. Říkala jsem čtvrtina náměstí, nebudeme mluvit o číslech, kolik lidí tam bylo, ale je třeba i možné, že ti lidé že jim nevadí vláda Petra Fialy? Že to pro ně není zase až takový problém?
2: To si to vůbec nemyslím. To si vůbec nemyslím. To si nemyslím, že je jakoby správný. Protože vidíme to, jakým způsobem se lidi vyjadřují k tomu, co ta vláda dělá a nedělá. Protože opravdu ty statistické údaje a ty výsledky vlády jsou naprosto tristní. A lidi to přeci vnímají.
1: A vidíte to na sociálních sítích? Vidíte to na těch setkáních?
2: Samozřejmě, na těch setkáních. My máme neuvěřitelnou podporu na těch setkáních. V zápětí po té demonstraci jsme měli dvě spanilé jízdy. A tam prostě si lidi přinášeli další a další židle. Tam prostě ta podpora lidí je obrovská a já jsem si to opravdu vyzkoušela v kontaktní kampani právě při volbách do Senátu. Tím nejlépe oslovíte lidi. Nás nikam nepustí. Do televize, do nějakých debat, prostě oni se nás bojí.
1: A není to tím, že nejste parlamentní stranou, že až se dostanete do poslanecké sněmovny, budete tam mít zastoupení, tak vás začnou zvát i do mainstreamových médií?
2: A přísaha a svobodní jsou parlamentní stranou, dotaz?
1: Nejsou a přiznám se, že nevím, jaký oni mají vstup do médií.
2: Nejsou. A mají.
1: A vy máte pocit, že se vás bojí ta média, nebo?
2: No, já si myslím, že ona je totiž taková stopka. Vše, co zavání stranou pro, je stopka. A protože máme tu podporu od těch lidí a vehementní, a když se zase k tomu vrátím, tak teď opravdu na těch dvou setkáních, když jsem se zeptala lidí, jestli slyšeli můj projev, který se neuvěřitelným způsobem šířil po sítích, tak se přihlásili skoro všichni. Z těch třeba 100-150 lidí, jestli tam třeba 9 jich nezvedlo ruku, ale jinak úplně všichni, protože je to neskutečným způsobem oslovilo. Protože já jsem říkala těm lidem, já jsem neříkala nic mimořádného. Já jsem jenom nahlas pojmenovala to, co se tady děje. A to, čeho se lidé strašně bojí, a to je válka. Protože prostě opravdu útočí to na nás ze všech stran. Ze všech stran, ať už jsou to tady ty naši fanaticky, to fanatické fialové panoptikum, ať už je to prostě Fiala, Řehka, Černochová, pořád slyšíme válka, válka, válka. A já jsem to opravdu řešila, nebo takhle ten můj projev nebyl žádná komedie, žádná šaráda. Já jsem to takhle cítila, protože to není jenom ze strany našich politiků. Vemte si, že německá ministryně školství řekne, že se musí připravovat děti na válku. Polský generál stejné. Podívejte se, co dělá Macron. Prostě, že tam klidně pošle vojáky a opravdu se tady burcuje koalice ochotných. Já tomu neříkám koalice ochotných, ale koalice idiotů. Protože oni si opravdu myslí,
1: dobře,
2: že
1: strany pro na válku na Ukrajině je zřejmý, ten je známý. Vy nechcete vyzbrojovat Ukrajinu, chcete mír,
2: ano.
1: Ale neměli byste třeba tlačit na státy Evropské unie, aby se sjednotili a oni společně vyvíjeli nějaký tlak na Vladimíra Putina, nikoliv na Ukrajinu. Když Ukrajině nedáte přeci zbraně, tak řeknete vlastně Rusku, tady máte naservírovanou. Není tomu tak?
2: Já si myslím, že i přesto, že je takhle roztříštěná ta naše rádoby vlastenecká scéna v tuzemsku, tak to, co se Jindřichovi Reichlovi velice daří, je naopak jednat na té mezinárodní úrovni. Protože už jednal s poslanci rakouské FPO, jednal v rámci vyšetření covidu i na Slovensku s panem Kotlárem, s ministryní kultury Šimkovičovou.
1: Ano, a jaké byly výsledky toho jednání?
2: A teď ještě, já konkrétní výsledky neznám, protože ono to bude pokračovat. Teď se vlastně poveze otevřený dopis premiérovi Ficovi. Dál Jindřich byl pozván do Budapešti, protože měl teď jednání s ministrem zahraničních věcí Sijartem z Maďarska a dál bude pozván na konferenci vlastenců do Bukurešti. Takže nás opravdu na té mezinárodní úrovni berou jako partnera, protože my tím partnerem skutečně jsme. My nejsme opravdu žádný křiklouni nějakých zvučných hesel nebo obšlehnutých frází.
1: A to i přesto, že nejste parlamentní stranou a vlastně nemáte žádnou moc tady něco změnit?
2: No, já si myslím, že teď budou pro nás rozhodující evropské volby A vzhledem k podpoře, kterou máme od občanů, tak věřím tomu, že budeme mít tu sílu něco měnit.
1: Bez ohledu na průzkumy, bez ohledu na to, kolik lidí bylo na demonstraci.
2: Já jsem Vy
1: jste jistí, že tu sílu mít budete.
2: Protože přeci není normální, aby vám Kantar dal 5,5% a ostatní se tvářili, že jsme neviditelní, že prostě neexistujeme, že jsme takovými jety. My máme opravdu vybudovanou strukturu krajských organizacích, okresních, teď dobudováváme strukturu ve městech těch místních organizací na 5000 osob, kde jsou prostě různé výsky a městečka. My máme kompletně dobudovanou strukturu.
1: Pojďme dál. Vy jste na kandidátce do Evropského parlamentu, jste dvojkou. S čím jdete do voleb?
2: Tak, těch bodů je tam spousta, kromě opravdu udržení si práva veta, to je prostě opravdu alfa omega všeho, protože potom už nemůžeme mluvit o žádné suverenitě. Kromě toho máme opravdu udržení české koruny, udržení hotovosti, žádná digitální měna, Green Deal, zrušení emisních povolenek, opravdu ta spravedlivá zemědělská politika, včetně dotací, máme tam dál... Green Deal už jsem říkala, ale i migrační politika, to je taky velký problém. No a já osobně, protože jsem ekonom, tak u mě priorita je opravdu, aby se vyřídila výjimka z toho povinného přijetí eura, tak jako ho mají Švédové, tak aby se zrušila, teda aby jsme si vyřídili výjimku z toho závazku přijmout euro. A druhá věc, protože se věnuju opravdu té sociální a daňové politice, tak pro mě priorita, aby prostě sociální věci zůstaly opravdu v kompetenci národních států a v rámci daňové politiky obdoba, protože tady jsou velké tlaky u daňové politiky, aby se ta jednomyslnost změnila na kvalifikovanou většinu. A to je prostě špatně. A v rámci té daňové politiky, tam místo, aby se Evropská unie, to, co by měla prioritně dělat společně, což jsou různé daňové úniky, tak přeci tam by měly zapůsobit, jak můžou být některé členské země zároveň daňovými ráji. To je přeci úplný nesmysl. A to jsou dvě věci. A taková třetí zásadní, která má také vliv na tu sociální politiku, opravdu zmenšit podíl ESF, to znamená toho sociálního fondu, ve prospěch investic do infrastruktury, do škol, do školek a tak dále. Aby se prostě dávalo víc peněz tam, kde jsou smysluplnější, než na různý podpory nějakých úchylných gender, queer politik a tak dále.
1: Ano, to jste mi tady ukazovala předtím, než jsme začali natáčet tento rozhovor. Trochu mě to vyděsilo, se přiznám. Neslyšela jsem Ukrajina. A postoj vůči Ukrajině.
2: Tak my máme ten postoj naprosto jasný.
1: Teď myslím v případě, že byste se stala europoslankyní.
2: My tam máme naprosto jasný postoj. Ani náboj na Ukrajinu. A dokud se tam opravdu bude adorovat a bude se vzývat Bandera a jemu podobní, tak ani korunu na Ukrajinu. Protože není přeci tajemstvím, že ještě předtím, než vznikl tento konflikt, tak byla Ukrajina posuzovaná jako nejskorumpovanější stát Evropy.
1: Dobře, ale...
2: A my nejsme přesvědčeni, že se ty peníze dostávají tam, kam by měly.
1: Ale nechcete vzývat Vladimíra Putina?
2: Ne, to tak určitě ne. Víte co, já prostě jsem na tohleto úplně už alergická. Oni vás začnou nálepkovat okamžitě, jakmile máte jiný názor, že jste proruský. Co já mám společného s Ruskem? Já opravdu už jsem hodně stará. A já jsem v tom 89. roce byla těsně po maturitě. A my jsme měli toho Sovětského svazu na věčné časy a nikdy jinak plné zuby. My jsme šli cinkat těmi klíčemi. My jsme si ještě mysleli, že studenti něco zmůžou. A ona to byla předem naplánovaná věc. Ale... Já nechci, ale víte co, teď se to úplně obrátilo ad absurdum zase na druhou stranu. Takže nejdřív to bylo proruské, teď to je zase proamerické. A já už bych byla konečně šťastná a ráda, kdyby to bylo konečně pročeské, ne federální, evropsky federální, to znamená nijaké, ale pročeské. To je ta podstata.
1: Tak pojďme do Česka. Vy jste ekonomickou expertkou, máte na starosti mimo jiné také důchodovou reformu, kterou jste pro stranu PRO připravila. Přiklání se ta vaše reforma k návrhu vládnímu, tedy to, co připravil Marian Jurečka, nebo k tomu, co plánuje hnutí ANO?
2: Ani k jednomu, ani k druhému.
1: A má k něčemu blíže?
2: Nemá. Protože, já se musím trošku smát, víte, současná vláda, si myslím, a ono to podle toho i tak vypadá, oni na to převzetí té exekutivy nebyli absolutně připraveni. Oni jeli stabilně pouze program Antibabiš. Nic neměli připraveného. Žádné reformy a žádnou dlouhodobou strategii pro Českou republiku. My jsme si ve straně pro opravdu zodpovědně celý minulý rok pracovali na našem programu a já můžu naprosto suverénně říct, že máme tak propracovaný program, je tam 27 programových puclí, které do sebe zapadají, aby opravdu obsáhly veškeré aspekty našeho žití a aby opravdu pomohly obnovit Českou republiku. A to teď nemám na mysli jenom v té ekonomické oblasti. A jsem o tom přesvědčená, že takový program, včetně nejenom návrhů, ale i konkrétních reform, včetně fiskálních dopadů, nemá v tuhle tu chvíli žádná jiná strana.
1: Dobře, a nezvažovali jste, že byste se obrátili na Mariana Jurečku se svými doporučeními?
2: Ne, to opravdu ne.
1: Aby tady bylo něco trvalého, něco, co přežije další vlády? Aby to nebyl nějaký kočkopec? Abyste prospěli této zemi?
2: Až půjde Marian Jurečka do politického důchodu v dalších volbách, tak my rádi zodpovědně převezmeme veškerou odpovědnost za realizaci námi navrhovaných reform. Protože jsou vzhledem k udržitelnosti veřejných financí opravdu zásadní. Ptala jste se mě na to, jestli je tam něco podobného. Víte, ono nemůže být. Protože ten náš návrh je o tom, že vláda mluví, takhle já začnu od toho začátku, oni mluví pořád jenom o tom prodloužení věku odchodu do důchodu, případně upravení valorizací, zvýšení odvodů do toho sociálního systému, anebo snížení penzí.
1: Ano,
2: všechno
1: tom,
2: je nepřijatelné.
1: O tom mluví vláda. Hnutí ANO nechce zvýšení ano, věku odchodu
2: ano,
1: do důchodu.
2: Ano, teď byl ten trošičku mumraj mezi tím, co řekl pan prezident. Vyložil ano. si to trošku jinak, než to ve finále ANO myslelo. Ale nikdo z nich nemá ty politické koule do toho říznout zcela zásadně. Tady se 30 let neuskutečnila žádná daňová reforma.
1: A co je ta vaše, to říznutí, pořádné říznutí? Co
2: to
1: je to
2: říznutí
1: opatření?
2: Je v tom, že vy musíte ten důchodový systém dofinancovat. Dofinancovat ze státního rozpočtu. To znamená, v současné době je velký problém v tom, že v po roce 2030 půjde takzvaná generace Husákových dětí do penze. To znamená, on se nám změní poměr těch přispěvatelů a příjemců důchodu. A i kdybyste zvýšila věk odchodu do důchodu na 80 let, nic to nemění na věci. Ty veřejné finance budou neufinancovatelné a nebudou stabilní. A to, co teď navrhují zvýšení věku odchodu do důchodu, ví to ANO, ví to vláda, je to nemyslitelné, protože vy nemůžete posuzovat pouze věk odchodu do důchodu, ale věk dožití ve zdraví. Nejenom věk dožití. A ten věk dožití ve zdraví, víte, kolik je to v České republice? My jsme průmyslová země. Věk dožití ve zdraví je u žen 63 let a u mužů pouze 60 let. Oni všichni ví, že i když budou prodlužovat věk odchodu do důchodu nad 65 let, tak to nepřežije zase zdravotní systém. Vždyť se to jenom přelije z jedné kapsy do druhé.
1: Dobře, a vy říkáte dofinancovávat peníze vzít ze státního rozpočtu a kde je vzít v tom státním rozpočtu? To je ta otázka asi.
2: Já jsem prošla zodpovědně všechny komise, které tady kdy byly. Žádná vláda, žádný politik nebyl ochoten vůbec cokoliv realizovat. Byť z těch výsledků něco bylo použitelné z těch jednotlivých komisí. A my říkáme, náš systém je čtyřpilířový, naprosto stabilní, dlouhodobě udržitelný, produkující přebytek. Já vím, že to zní divně, ale je to tak. A Je to tak prostě. Takže no první pilíř je zcela zásadní a to je to novum. To je solidární pilíř a prosím zase, neberte mě za slovo, ono opravdu mezi odborníky, ten solidární pilíř je naprosto něco běžného, co by se mělo dofinancovat ze státního rozpočtu. To není úplně převratný, ale on nikdo opravdu nemá ty politické koule na toto udělat. Takže solidární pilíř, který bude financován z nově vzniklých daní. To znamená, my nebudeme, protože jsem dělala i zároveň daňovou reformu, my nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Ani podnikatelům, ani zaměstnancům, ani firmám zůstane stabilní na stejné úrovni 15%, ale dofinancujeme, nebo respektive dodaníme všechno to, co neodvádí ty daně tak, jak by měly. To znamená, prioritní, co tam je, je sektorová bankovní daň, ale nikoliv ze zisku, který je manipulovatelný, ale z objemu aktiv. To je první věc. Dorovnávací a digitální daň, to znamená všechny Googly, Facebooky, Amazony a tak dále. Všichni, kdo tady podnikají a mají nějaký zisk, by měli spravedlivě platit daně v této republice. To znamená, v tomto případě se nám 72 miliard sune do prvního pilíře a máme trošku vystaráno. Ono totiž, ten solidární pilíř, tahle vláda se hrdopichuje tím, kolik lidí přivedla k tomu, že si můžou čerpat dávky. Ale teď je to totální nesmysl. Přeci pořád, ať už čerpají sociální dávky, anebo důchody, to jde pořád přeci z jedné kapsy. A je to jenom opravdu taková hra kočka z myší.
1: Takže Marian Jurečka plánuje nějakou revizi dávek a sjednocení dávek a podobně. Každopádně to je na další debatu a diskuzi určitě s vámi. Někdy v budoucnu se budu zase těšit. Děkuji, že jste přišla.
2: Děkuji taky za pozvání, moc krát děkuji a budu se těšit.
1: Ivana Turková byla naším hostem.

0: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
1: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
0: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
1: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
0: A proč ne?
1: Protože
0: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
1: Tak to, petice je legitimní nástroj, ať už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec nic zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
0: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtěl by to postupovat rychleji?
1: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Kdo byl slavný, tak do křížového výslechu chodil. Bára Tachecí, tehdy ředitelka Frekvence 1, ani Mirek Škoda, tehdy dramaturg pořadu, nikdy nedělali rozlišení, kdo je sympatický a kdo není, kdo je z téhle strany nebo z jiné. Tím pádem si za mikrofon sedali i politici napříč politickým spektrem a novináři se mě potom často ptali, kdo z nich je nejzajímavější, nejpříjemnější a podobně. Většinou přišli na poslední chvíli a po odvysílání zase někam spěchali, ale byli tam všichni. Havel, Klaus, všichni viditelní poslanci, všichni předsedové vlády, všichni ministři za poslední roky. Nebavili jsme se jen o politice a občas jsme dokonce bezděčně předhodili sousto, ze kterého posléze žil dlouho bulvár. Jednou například v křížovém výslechu poprvé zaznělo z úplně nenápadné legitimní otázky a jednak i z náhody, že Mirek Topolánek nežije s paní Topolánkovou, nýbrž s paní Talmanovou. Nepamatuju si přesně, v jaké to bylo souvislosti, ale zaznělo to. Ve všech médiích, ve všech novinách pak bylo napsáno, Topolánek na Frekvenci 1 přiznal, že odchází od rodiny. Vůbec mě víc bavilo, když ke mně do pořadu chodil Mirek Topolánek předtím, než se stal premiérem. Byla s ním sranda, byl ve všem otevřenější a nějak příjemnější než později. S některými politiky mám jenom příjemné zkušenosti. Třeba se Zdeňkem Škromachem, sociálně demokratickým místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. Byl v křížovém výslechu dvakrát nebo třikrát a vždycky, když tam byl, tak vzniklo nějaké malé extempore, občas i větší. Když přišel poprvé, tak jsem se ho ve vysílání ptal. Myslel jsem si, že jako politika ho musím zaskočit v nějaké situaci, která by ho mohla překvapit. Když sedí s kamarády v hospodě, jak říkají hovorově dámskému přirození. A on naprosto s přehledem, bez hnutí brvou, bez sebemenší známky zaskočení nebo váhání řekl, no, my říkáme buď pičínka nebo kuřátko. Čekal na další otázku, ale bylo ticho, protože zaskočený jsem byl já. On byl v naprostém klidu, zatímco já nevěděl, co mám říct. Myslel jsem si, že se bude nějak vykrucovat a on vůbec ne. Další majstrštyk se Škromachem byl hned při jeho další návštěvě. Nova tenkrát vysílala velmi populární pořad Kotel a Škromach říkal, tady je to s vámi takové příjemné, ale já jdu večer do kotle k Jilkové a mám strach, aby mě tam nesejmula. Už byl poslední vstup ve vysílání a já mu říkal, pane Škromachu, že vy byste nebyl takový hráč a večer v tom kotli neřekl, že zdravíte posluchače Frekvence 1. A on na to, bez problému. Večer jsem se díval na kotel, byl tam pochopitelně Zdeněk Škromach a nastala situace, kdy mu Míša Jilková, které já si mimochodem velmi vážím a mám ji rád, položila nějakou úplně jasnou a legitimní otázku. Zdeněk Škromach si neomylně vybral kameru, která svítila a řekl, paní Jilková, počkejte prosím chvilku, já bych teď chtěl pozdravit všechny posluchače Frekvence 1. Míša z toho byla tak opařená, že v tu chvíli ani nijak rychle nezareagovala a Škromach ještě dodal, to víte, já jsem dnes byl v křížovém výslechu na Frekvenci 1, tak já bych ještě zamával všem posluchačům Frekvence 1. A na co jste se to ptala, paní redaktorko? Musím dodat, že jsem tenkrát za to dostal od Frekvence 1 5 000 korun odměnu při výplatě. Nevím tedy, jestli Jilková dostala odměnu taky. Kdykoliv jindy potom Škromach přišel, tak vždycky úvodem řekl, a co dneska se mnou míníte provést? Jednou mi už na chodbě z dálky hlásil, Xavere,

a už do druhé mísu nepodají. On? Ne. Prošel poctivě celé hlediště, koláčků byla spousta a když už mu došli, šel si pro další. Bylo to srandovní, ale milé. Od té doby, když mu volám a zvu ho třeba do press klubu na frekvenci 1, tak mi vždycky říká, a co máte na mě připraveného? Mercedes versus Trabant byla velká kauza a přitom začala zcela nevinně právě v mém pořadu na frekvenci 1. Mým hostem byl tenkrát Martin Michal, producent a manžel Heleny Vondráčkové. A bylo to v době, kdy Helena končila v Bratislavě v nějakém muzikálu a místo ní tam nastupovala Kateřina Brožová. Já říkám, Martine, proč vlastně Helena Vondráčková skončila svoje účinkování v tom slovenském muzikálu? A on, prostě jsme se nějak nedohodli s produkcí, prostě jsme nemohli přistoupit na některé jejich podmínky. To znamená, že ten muzikál skončil? To asi ne, pokud vím, měla by tam Helenku nahradit Kateřina Brožová. A to jde? Je to podle tebe adekvátní náhrada? No to je k smíchu, určitě ne, to se přece nedá porovnávat. To je jako když porovnáš Mercedes s Trabantem. Takže paní Brožová je ten Trabant? No ano, v porovnání s Helenou Vondráčkovou, ano. A už to bylo. Případ Mercedesu a Trabanta se vlekl několik let a můj soukromý názor je, že něco na tom, co řekl Martin Michal, je a že paní Kateřině by bývalo slušelo, kdyby to přešla s velkorysostí. Ona má paní Vondráčková opravdu víc zkušeností a zpívá líp a Kačenka, jak o ní hezky říká pan režisér Adamec, je zase bezvadná v jiných rolích a jestli ta žaloba na Martina Michala byla marketingovým tahem, pak klobouk dolů. Sice se snažím nepodléhat názorům jiných, ale občas to udělám, respektive stalo se mi to jednou. Když jsem ještě měl kapelu, půjčoval jsem jí občas jedné velmi známé zpěvačce, která mi vyprávěla dost ošklivé věci o Karlu Černochovi. Podnikali spolu a nějak to nevyšlo. Zopakovala mi to několikrát a Karel Černoch se mi díky tomu dokonale zprotivil. Jednou mi dramaturg rádia oznámil, že Karel Černoch přijde do křížového výslechu. A já šel za Bárou Tachecí s tím, že si rozhovor s ním nedovedu představit. Řekla, že jsem snad profesionál a tak si s tím snad poradím. Ani spát jsem kvůli tomu nemohl, nicméně otázky jsem si připravil, na vysílání jsem přišel 10 minut předem a použil trik, jakože spěchám, aby nemuselo posléze dojít mezi námi k žádné debatě. Ten den jsem se shodou náhod potkal s právníkem, který měl o kauze mezi Karlem Černochem a onou zpěvačkou informace a on mi vysvětlil, že je to všechno přesně naopak. Začalo mě to zajímat. Dokonce jsem dostal k dispozici policejní protokol, kde bylo vše detailně popsáno. Utekl nějaký čas, proslýchalo se, že Karel Černoch je nemocný a já měl potřebu se mu omluvit, byť neměl o mých vnitřních pochodech nejmenší tušení. Život mi ho přivedl do cesty na narozeninách Heleny Vondráčkové, kde seděl v jedné chvíli sám u stolu. Šel jsem za ním a řekl, že mám vůči němu velký morální dluh a vše jsem mu převyprávěl. On se tomu smál a nakonec jsme si povídali až do rána. Z restaurační zahrádky jsme odcházeli už za světla a loučili se s tím, že se zase musíme potkat. Domluvili jsme si termín, on se pak ale omluvil, že mu není dobře, a bohužel k další schůzce už nedošlo. Karel Černoch zemřel. Po nějaké době jsem o tom vyprávěl jeho synovi Markovi a on mi na to řekl, tato zpěvačka je jediný člověk na světě, který, kdyby ležel na zemi a potřeboval pomoc, tak ho všichni z naší rodiny překročíme a půjdeme dál. Někdy je dusno i ve studiu v rádiu. Tak třeba zpěvák a syn Jana Krause byl hostem křížového výslechu v době, kdy běžela Superstar a v porotě byl i Eduard Klezla, který vyučuje zpěv. Ptal jsem se ho na Superstar a na jeho názor na porotu. Mně se v porotě nelíbí ten Klezla, řekl. Proč? Co vám provedl? Zeptal jsem se ho. A David povyprávěl, jakou udělal zkušenost s panem profesorem a vypadlo z něho, že se k němu porotce Superstar zachoval nějak nekorektně. A pak do éteru zaznělo. Pan Klezla je prostě prase.
Samozřejmě druhý den o tom psali všechny noviny a kauza se táhla několik měsíců.

0: Takových případů bylo ale víc. Natočil jsem třeba ve Valdické věznici rozhovor s Jiřím Kajínkem. Byl to jeden z mála křížových výslechů, které jsme za ty roky vysílali ze záznamu. Ale ty ostatní případy byly z úplně jiných důvodů. S Dagmar Havlovou, s režisérem Milošem Formanem. A Kajínek v rozhovoru mimo jiné řekl, že se dá utéct z Valdic. Vyvolalo to vlnu mediálních reakcí. Kajínek připraven na útěk. Kajínek ví, jak utéct z Valdic. Až mě navštívila nějaká bezpečnostní společnost nebo inspekce, já přesně nevím, a chtěli vědět, co ten Kajínek vlastně říkal. Odpověděl jsem, že to, co říkal, bylo na mikrofon a mohli to všichni slyšet v rádiu. Snad si nemyslíte, že by to tam popisoval. Občas se stane, že host, jehož zveme, chce otázky dopředu. To byl případ Dagmar Havlové, která si navíc přála, aby rozhovor proběhl v sídle její nadace. Vše jsme připravili k vysílání, ona si přinesla složku, v níž měla pečlivě vypracované odpovědi na moje otázky. Snažil jsem se jí vyhovět a kladl otázky tak, jak byly napsané, a ona poté přečetla odpověď. Tak to šlo prvních asi 8 minut a jelikož je výborná herečka, nebylo znát, že jde o čtený text. Ale nebavilo mě to, tak jsem vše vsadil na jednu kartu a položil jí otázku mimo ty napsané. A pak už to až do konce bylo bez papíru. Odpovídala vtipně, chytře, skvěle. Během rozhovoru se dostavil tehdy ještě úřadující pan prezident Václav Havel, který se ptal, jaké to bylo. A ona mu řekla, že sice měla napsané a zkonzultované odpovědi, ale pan redaktor to udělal podle sebe. Což se panu prezidentovi líbilo. Sláva je prskavka na hraně stolu, přibývá po kapkách, řídí se dolů. Vlek, co tě vynese až na vrchol Sněžky, přijíždíš na koni, odcházíš pěšky. Ivan?
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Já vám říkám, v týmu je kukačka. V týmu je kukačka, která je placená od motoristů, od Reichlu, od Okamuru, od Babišů, od někoho, ne-li od té Kateřiny Konečné.
3: Dobrá satira.
2: Co uděláte všechno takhle, tak za to máte příplatek 10 000 korun.
3: Ne, je to dobrá satira, za to musíme poděkovat, že nám tenhle ten matroš dává, ale víte, co je fakt nejhorší k Savere, že je to realita. Já je ty lidi znám a oni se zradikalizovali a sfanatizovali s ním. No, a my si myslí všechno, že je dobrý, jak on říká, a jsou už tak, jak si říká, v zadku slušně.
2: Ne, já vám říkám, že to je
3: sprzněj i tohle, protože nejsou už schopni udělat pořádně vůbec nic.
2: Pane Hoče, vy mě neposloucháte, ale neposloucháte. Já vám říkám tady se srdcem na dlaní, jak to bylo. Moje hypotéza je jasná, to dělá někdo schválně. Myslíte, že mu někdo schválně nepodsunul tu nutelu? A pak si říká, ty vole, to je vůl, ona to skočil.
3: Já vám říkám, Xavere,
2: že... Myslíte, že schválně, nechte mi domluvit. Myslíte, že schválně někdo mu neřekl, řekni o německých platech, uvidíš, jak ty preference poletí nahoru. Potom si skočil na to. Toto dělali Grossovi.
3: Xavere, já vlastně bych si přál, abyste měl pravdu, aby vaše hypotéza byla pravdivá. Ale obávám se, že opak je pravdou, jak už je to s Fialou vždycky, že tohle to je realita a že oni si to neuvědomujou. Říkám vám, že oni si mysleli, že to bude dobrý s Nutelou, udělali to. On se pak omluvil asi půl roku na to, že jo. Teď se on tak jako omluvil, neomluvil, jak on to dělá za to, že teda porušili ty volební, povolební sliby. Chodil to na Putina a to. Sice ty sliby opakoval ještě 3/4 roku po invazi ruský, ale to je Fiala. Já vám říkám, že tohleto je to super matroš na satiru, ale tohleto je bohužel realita tam.
2: Fakt, jo. Na satiru?
3: Jo.
2: Já nevím, pane Holče, já to teda musím přijmout, že za ty sliby může ten Putin.
3: Jo.
2: No, tak můžete si vybrat, buď to Babiš nebo Putin, tak lepší je, když za to může Putin.
3: No počkejte, ale občas u něj za to můžou oba, ve spolupráci.
2: Ve spolupráci.
3: Vy jste neviděl ty billboardy nebo co, kde byl Putin s Babišem?
2: Ne.
3: Tam byli spolu, to jsou spolupachatelé.
2: Se vyfotili spolu, jo.
3: To byl takový Photoshop ve Strachovce.
2: Ve Strachovce. A proč ve shop photo, nebo jak to říkáte, nespravili tu fotku, jak on telefonuje a vidíte, že netelefonuje?
3: Jsou zoufalí, Xavre, no.
2: Protože když jsou všechny ty záběry, jak on úřaduje, třeba na tom, tak on možná neúřaduje.

Pocházím z Tišnova, což je město v okrese Brno-venkov, asi 20 km severozápadně od Brna, nedaleko soutoku Svratky a Loučky. Ovšem na svět jsem přišel v Brně, a to 25. prosince, v den narození Páně, který býval v historii v některých zemích považován za počátek kalendářního roku, do začátku 15. století i v Čechách. Když jsem se narodil, už tady 4 měsíce byla takzvaná spřátelená vojska Varšavské smlouvy, která k nám přijela zachránit socialismus. Ale o těchto dějinných souvislostech jsem se pochopitelně dozvěděl až mnohem později, když jsem trochu rozumu pobral. Narodil jsem se do poctivé dělnické rodiny, jak se kdysi říkávalo, ale pravda by to byla jenom částečně. Tatínek byl šéfem hotelu v Tišnově, maminka pracovala ve školní kuchyni jako kuchařka, později vedla rodinnou restauraci, která se jmenuje V Chaloupkách a dodnes se nachází v Předklášteří, což je obec vzdálená asi 1 km od Tišnova. Dětství jsem měl hezké. Mám starší sestru Radmilu a naštěstí stále ještě oba rodiče. Jsou už sice oba v důchodovém věku, nicméně jsou nesmírně aktivní a život je pořád baví. Tatínek vystudoval hotelovou školu a díky své profesi se podíval i do světa. Jeden čas pracoval v Rusku, poté v Německu, několik let působil v Rakousku. To už si dobře pamatuju, protože to bylo v době, kdy jsem chodil na základku. Byl tam vrchním číšníkem v jedné restauraci a dostat se na západ se tehdy povedlo málo komu. Z toho usuzuji, že musel být velmi úspěšný a šikovný. A myslím si, že restauračnímu biznisu rozumí jen o trošku méně než Zdeněk Polreich. Jezdíval domů jednou za 14 dnů, takže o mne a o sestru se starala maminka s babičkou. Díky mámě, která všechno zvládala, a to také byla celá léta zaměstnaná, se táta nemusel příliš omezovat. Ale to mi došlo až mnohem později. Jako dítě jsem o něčem takovém, jako jsou povinnosti a omezení kvůli rodině, vůbec nepřemýšlel. V Tišnově jsem chodil do školky i do školy a užíval si příjemné, pravé socialistické dětství. A to doslova. Dům mých rodičů stojí na překrásném místě pod kopcem Klucanina, na němž stojí rozhledna. Ale ta je nová, já ze svého dětství pamatuji jen torzo té původní, kterou postavil v 30. letech Klub českých turistů, a jejího slavnostního otevření se zúčastnili podle pamětníků také král komiků Vlasta Burian a přeborník v řecko-římském zápase Gustav Frištenský. Měl jsem to z rodičovského domu 100 metrů do lesa. Na ulici jsme s kluky hráli fotbal a hokej. Když náhodou jelo auto, jen jsme kousek poodešli a poté pokračovali ve hře. Něco takového si dnešní děti ani jejich rodiče nedovedou vůbec představit. Kdo dnes vypustí dítě s klíčem od domu na krku na ulici a nevšímá si ho, tak si koleduje o sociálku. Dnešní rodiče platí dětem různé kroužky a sportovní tréninky, při nichž jsou pod dohledem nejen vedoucích nebo trenérů, ale také poradců či psychologů. Nebyl jsem to, čemu se říká hodné dítě, ale ani jsem nebyl typický lotr. S kamarády jsme tajně kouřili cigarety značky Klea, známky jsem měl průměrné, s čímž se rodiče museli prostě smířit, protože jsem byl výchovně prostě tvrdý oříšek. Studijní typ byla sestra. Ta jim už radost udělala přede mnou, takže já měl svobodu. Hrál jsem házenou, ping-pong, a asi i to mi pomohlo, protože na kvalitního lotra jsem měl našlápnuto. Dvojku schování jsem měl jenom jednou, nikdy jsem nezapálil stoh ani školu, nikdy jsem nic neukradl a na rozdíl od jiných jsem ani neutíkal za hranice. Ani policajti mě nikdy domů nepřivedli. Přišel jsem domů, vzal kolo a někam s klukama vyrazil. Nejčastěji s Petrem Fleischingerem, s nímž jsme třeba hledali miny z druhé světové války, a to kolem čehosi, co jsme považovali za bunkr. Ale jak se později ukázalo, šlo o pozůstatek bývalé vodárny. Minu jsme samozřejmě nikdy žádnou nenašli. Petr byl můj blízký kamarád, i naše maminky se přátelili, ty spolu zase pracovali ve školce. Bohužel Petr už nežije. Zemřel krátce po 30. Často si na něho vzpomenu. Miloval Beatles v době, kdy my ostatní jejich písničky ještě neznali. Byl v tom napřed a Help nebo Hey Jude jsme slyšeli poprvé právě od něho z kazeťáku. Stejně jako povídky Šimka a Grossmana.
Později se ukázalo, že byl i výborný muzikant. Když jsem se pak živil muzikou, potkávali jsme se na festivalech, kde se svou kapelou hrával právě písničky Beatles. Ostatně na moje dětství se mě výrazně vyptávali i při natáčení 13. komnaty a tak jsem se donutil vzpomínat a udělal jsem to velmi rád. Bylo parádní. Na kole jsme jezdili k řece Svratce, hlavně ke splavu na Březinu, kde se dalo koupat a také nás tam spolužák Pavel Drdlík učil chytat pstruhy rukama. Bylo to jak z příběhů o ty Pavla. Pavel to ovládal a naučil to nejen mě, ale i řadu dalších kamarádů. Často si vzpomenu, co jsme zažívali a také myslím na to, že oba tito spolužáci už jsou v jiné dimenzi. A to jsou ty okamžiky, kdy přemýšlím o kácení v našem lese. A to už je moje padesátka, po čertech blízko. Michal Kocáb mi kdysi v jednom rozhovoru řekl, že od padesátky začínáme vidět na konec. Ale zpět do času bez starostnosti. Chytit pstruha do rukou bych dokázal i dnes. Ale je to zakázáno, tak to nedělám. Přitom je to krásný a šetrný způsob rybolovu. Musí se šikovně dát ruce pod kámen a pak chytit pstruha za žábry. Ovšem nechytali jsme jenom pstruhy, ale i další ryby, třeba lipany na žížaly nebo kapry na těsto. Když bylo teplo, chodili jsme se koupat někdy do Svratky, někdy na splav na Březinu, někdy do rybníku v Předklášteří, někdy do Tišnova na koupaliště, někdy do Dolních Louček nebo na Kaolínku. Kdykoliv těmito místy projíždím autem, naskakují mi historky, zážitky, v mé paměti defilují kamarádi z mého dětství a ten, kdo se mnou jede autem, prostě musí moje nostalgické vzpomínání vydržet. Jsem v těchto situacích k nezastavení. Můj pan řidič často s nadhledem říká, toto jsem už od tebe slyšel třikrát a je to tak hezké, že si to klidně vyslechnu po čtvrté. Pokud jde o školu, nemám se čím chlubit. Byl jsem flink. A tak pro jistotu předešlu, že jsem nakonec absolvoval i vysokou školu, byť už mi bylo přes 40. Mě ale škola spíš nebavila. Měl jsem ale rád češtinu. Měli jsme výbornou paní učitelku Juříčkovou. Tehdy byla velmi mladá. Líbila se mi. S chutí jsem psal slohové práce, pravopis mi nedělal problémy, možná i díky této paní, tehdy vlastně soudružce učitelce. Dnes píšu knížky. V kabinetu kouřila a já jí za to obdivoval. Měla ve stole zásuvku, z níž stoupal dým. Vždycky tam totiž schovala hořící cigaretu, když někdo vešel. Krásně voněla, což se mi líbilo a byl jsem šťastný, když se ke mně přiblížila. I když byla velmi přísná, z češtiny jsem vždycky měl relativně dobrou známku. Vzpomínám, jak mi jednou řekla, pamatuj si, veselý, že to žvanění tě neuživí. Ale to bylo to jediné, v čem se spletla. Za to z matematiky jsem dostával 4. Hned z počátku jsem si neporozuměl s panem učitelem a vinou toho jsem už nikdy s tímto exaktním předmětem nesladil svůj krok. Tehdy se řeklo, že jsem blb, protože mám 4. Dnes si ovšem nikdo nic takového říct netroufne. Žák, jemuž nejde matematika, je dyskalkulik. Tato specifická porucha nesouvisí ani s mentální retardací, ani s nevhodným způsobem vyučování, takže jsou všichni z obliga a je klid. Já tyto vznešené diagnózy nemám rád, zkrátka jsem byl flink, nicméně jsem přesvědčený, že kdyby mě matematiku učil někdo takový, jako byla paní učitelka Juříčková, pak bych dnes možná byl absolventem matematicko-fyzikální fakulty. Měl jsem také moc rád paní učitelku Nováčkovou, která mě učila v první třídě. Nezapomenu ani na pana učitele Cvrkala, ovšem z jiného důvodu. Byl to vlastně chudák chlap. Měl pocuchané nervy, házel po nás klíče a mému sousedovi v lavici jimi rozbil hlavu. Od té doby tvrdím, že všude je šance narazit na vola. Pan učitel Cvrkal neměl za katedrou co dělat. Hrál brutálně falešně na housle a když ho někdo nebyl ochotný poslouchat a vyrušoval, tak ho zmlátil smyčcem. Za to pan učitel Gracias, to bylo jiné kafe.
učitel, jak má být. Včetně takového chlapského kamarádství směrem k výrostkovi na jedné straně a na druhé straně přísný a akurátní. Jeden z nejspravedlivějších lidí, jaké jsem za život potkal. A už tehdy mi bylo jasné, a to bylo někdy ve čtvrté třídě, že tenhle chlapík je dobrý. Dnešní žáci by určitě říkali, že je to cool týpek. Jeho jsme, na rozdíl od poloblázna Cvrkala, měli rádi všichni, ale vzhledem ke mně jsem s ním měl jeden problém. Pocházel totiž z vesnice Borač, odkud byla i moje maminka a žili tam dědeček s babičkou. Pan učitel o každém mém prohřešku informoval dědu v hospodě. Když mu řekl, Pepo, ten váš kluk nebyl dnes ve škole. Poctivý a hodný děda sedl na vlak a jel do Tišnova zjistit situaci. Ještě na jednu paní učitelku ze základní školy si vzpomínám. Přesvědčenou komunistku, kterou jsem měl na občanskou nauku. Já byl ale na druhé straně barikády, synek s neuchopitelným původem, táta šéfem největšího hotelu ve městě, babička Vojtěžka zase vedoucí cukrárny. Této paní učitelce, která bydlela blízko nás, se lidé klanili až k zemi. Nicméně ona svého společenského postavení nezneužívala a byla vlídná. Nikdy nezapomenu na den, kdy vešla do třídy v slzách a lámajícím se hlasem ze sebe vypravila. Děti, dnes zemřel soudruh Brežněv. Museli jsme vstát a držet minutu ticha, byť nás soudruh Brežněv vůbec nezajímal. Ale ty její řinoucí se potoky slz nám nedovolili ani hlesnout. Nicméně podobnou situaci jsme už ve škole zažili o dva roky dříve, v roce 1980. Na začátku prosince vešla do stejné třídy základní školy ve Smíškově ulici v Tišnově naše oblíbená paní učitelka Juříčková a byla také uplakaná. Postavila se před lavice a stichlé třídě oznámila. Včera večer v Americe někdo zastřelil Johna Lennona. Tuto epizodu jsem docenil až za hodně dlouho. Když jsem po letech v Las Vegas byl na koncertu na počest Beatles, na jeviště přišel asi 20letý mladík, posadil se k bílému klavíru, hrál Lennonovu slavnou skladbu Imagine a všichni byli dojatí. Já také. A celou dobu jsem myslel na soudružku učitelku a na to všechno okolo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Bye.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Moc peněz, 15. díl a naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, divákům.
1: V 15. díle říkal jsem si, pane Vlášku, že bychom se mohli pověnovat alespoň na začátku biznismenům a lidem, kteří dělají biznis v nejrůznějším, nebo obchod a mají firmy a tak, protože jsem slyšel od vás, pravda, že bude existovat jakási forma placení ve zlatě. Mm-hmm. Že firmy, jestli to dobře chápu, mezi sebou si budou moci ve zlatě posílat. Jak to, prosím vás, bude fungovat?
2: Nejenom mezi sebou, ale i přijímat platby od zákazníků, popíšu. Mm-hmm. My vlastně dlouhodobě provozujeme něco, čemu my říkáme inteligentní investiční plán Gold. To bylo vlastně zlaté konto, nebo je to zlaté konto, kryté tedy fyzickým zlatem pro fyzické osoby, kdy vlastně už dneska ty fyzické osoby si mohly vzájemně platit v gramech, mikrogramech zlata. Tam to funguje na 6 desetinných čísel, stejně jako třeba kryptoměny. Takže já bych vám už dneska mohl zaplatit za zboží, za služby, gramy, mikrogramy zlata. Takže tak to funguje, fungovalo delší dobu už a funguje stále samozřejmě. Nově vzniká naprosto revoluční produkt, který doplní celý ten systém. Ten revoluční produkt se jmenuje Inteligentní investiční plán Max. A tenhle ten Inteligentní investiční plán Max my vlastně spouštíme v červnu 1.6. Všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude, že to zvládneme spustit 1.6.
1: No to je, prosím vás, dneska je 29.
2: Je to tak, my se dlouho na to chystáme, Trošku jsme už posunuli ten start, plánovali jsme původně dříve, ale chtěli jsme být dokonale připraveni. Takže 1.6. bychom to měli spustit, přičemž tedy firmy si budou moct uzavřít svoje privátní zlaté konto, konto kryté fyzickým zlatem. Je tam drobný rozdíl mezi těmi konty v tom, že ty i-plány Gold pro ty fyzické osoby jsou kryté kilovými zlatými cihlami. I-plán Max pro ty firmy bude krytý 12,5 kilovým ingotem, to znamená ještě jako zajímavější cena zlata. No a vlastně tím pádem my budeme moct platit za zboží, za služby firmám ve zlatě. To znamená, nebudeme muset odprodávat svoje zlato a platit penězi, ale budeme moct napřímo ze svých zlatých kont platit firmám ve zlatě za zboží a za služby. A zároveň firmy, jak jste správně zmínil, mezi sebou také si budou moct platit ve zlatém, pokud tak budou chtít. K tomu spouštíme také v červnu teď mobilní platební aplikaci. To znamená, zákazníci u těch obchodníků budou moct platit mobilním telefonem. Jo? To znamená, řeknu, prodejci potravin, postupně třeba e-shopy, restaurace, dovolené a podobně. Prostě pohodlně zaplatím ve zlatě. A ta firma má několik motivací. Samozřejmě jedna, který získá nějakých 100 000 našich zákazníků, kteří dneska můžou používat ty produkty a budou o té firmě vědět, že u ní můžou platit zlatem, což je samozřejmě určitě pro řadu firm zajímavé. A druhá věc je, že tou druhou motivací je samozřejmě ekonomická, finanční motivace, protože když dneska firma přijímá platby platební kartou, tak zaplatí 2 až 5% tomu karetnímu operátorovi za provoz té karty. U nás nejenom, že nic nezaplatí za takovou platbu ve zlatě, ale naopak dostane 0,5% z každé platby vlastně cashback. Takže to je jedna velká motivace. No a druhou je, že samozřejmě zlato kontinuálně roste. Víme, že někde v průměru těch 12,5% ročně. Takže při tomhletom vývoji, nejenom, že ta firma vydělává na těch transakcích nějakým způsobem, nejenom, že tady má část peněz bezpečně uložené v nějakém aktivu, které je protikrizové, protiinflační a tak dále, a ještě je tam potenciál zajímavého zhodnocení.
1: Mm-hmm. Tak ještě než začneme s dotazem na některé podrobnosti, přesvědčte mě o tom, že to je legální.
2: No je to naprosto legální všechno, je to v souladu s platnými zákony. My těm firmám dodáme nejenom vlastně ten produkt, nejenom, že jim dodáme ten platební terminál, ale také jim dáme komplet metodiku, to znamená dostanou účetní metodiku na klíč, jak jejich účetní oddělení má správně s tím nakládat, správně účtovat, ten systém generuje všechny správné účetní doklady a tak dále. To znamená to konzultováno jak s generálním finančním ředitelstvím, tak se všemi orgány, které tady jsou, tak aby všechno odpovídalo legalitě, právu a tak dále.
1: Tak pane Vlášku, teď mi tedy popište, znamená to, že každý podnikatel nebo firma, nebo i třeba my živnostníci,
2: ano,
1: si založíme zlaté konto,
2: ano,
1: kde bude nějaká hodnota, dostanu k tomu nějakou kartu platební? nebo...
2: Tak, vysvětlím. Každá firma, každý živnostník, jak jste říkal správně, si může otevřít svoje zlaté konto, to znamená technicky za to inteligentní investiční plán MAX, přesný výraz. K tomu dostane samozřejmě veškeré produktové informace, dostane k tomu ten manuál, jak jsem zmiňoval, pro to účetnictví. Zároveň dostane platební terminál, takovou kartu se speciálním čipem, který právě umí přijímat ty platby pomocí QR kódu, případně pomocí právě toho čipu. Takže tím bude vybaven taky a samozřejmě stáhne si do mobilního telefonu novou mobilní aplikaci, která 1.6. také bude k dispozici, kde nejenom, že teda má jako přehled o tom svém účtu, o vývoji toho účtu, o vývojích ceny zlata, může se tam sjednávat další produkty, pokud by chtěl nakupovat, prodávat, ale zároveň tou mobilní platební aplikací bude i platit.
1: Mm-hmm. Znamená to, že kdyby nás teď sledoval někdo, kdo je podnikatelem, živnostníkem a říká si, rád bych toto měl v portfoliu vedle toho, že mám účet v 5 bankách nebo něco, tak se může ozvat?
2: Určitě
1: standardním cestou na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz.
2: Ano.
1: Napíše, jsem podnikatel, tady je moje telefonní číslo.
2: Ideálně.
1: Propojte mě s Vláškem.
2: S Vláškem úplně se to nepropojí, ale propojí to se to s týmem našich jako odborníků, kteří se mu pověnují. Protože kdyby se to mělo propojit s Vláškem, tak by čekal zbytečně.
1: Rozumím, tak za Vláška si dosaďte prostě tým odborníků cokoliv a oni už se o to postarají.
2: Přesně tak, všechno vysvětlí, ukážou, nastaví případně a tak dále.
1: Jaká je ta nejzásadnější výhoda toho? Proč bych si to měl zařizovat?
2: No je jich tam několik. Z mého pohledu, pokud se na to díváme já, tou optikou jakoby ekonomickou a tak dále, tak vidím jednu výhodu. Základní, diversifikace peněz, to znamená, mimo bankovní systém mám část peněz uložený prostě ve zlatě, což je nějaká bezpečnostní pojistka proti všem možným jakoby závadám, které v tom systému mohou nastat, zároveň je to protiinflační, zlato funguje protiinflačně. Další výhodou je, že vlastně získávám nějaká procenta navíc, jak jsem zmiňoval, vlastně když ten obchodník přijímá dneska platby platební kartou, no tak 2 až 5% odvede tomu provozovateli té platební karty. U nás nejenom, že nic neodvede, ale 0,5% z každé platby ještě dostane, to je další výhoda. No a v neposlední řadě ta výhoda, která souvisí s tou protiinflačností toho zlata, je, že to zlato v průměrně se zhodnocuje nějakými 12,5%. To znamená, ještě je velký předpoklad, že na rozdíl od toho podnikatelského účtu, kde díky inflaci a poplatkům jakoby ztrácí tu hodnotu, tak tady naopak mu poroste.
1: Takže každý, kdo má takzvané IČO, může si u vás založit tady ten plán. A vy jste poznamenal, že to je protiinflační opatření, neboli vy nevedete na tom účtu sumu peněz, ale jistou váhu zlata, je to tak?
2: Přesně tak, vy to říkáte úplně přesně. My tam vedeme...
1: Tak já už jsem taky poloviční odborník.
2: Přesně tak, ne poloviční, já bych řekl, je skoro celý.
1: No.
2: Takže samozřejmě vedeme tam evidenci nakoupených těch gramů nebo mikrogramů na těch 0,6 čísel, ale samozřejmě on v té aplikaci, v tom našem internetovém bankovnictví vidí jednak ty gramy, a vidí jednak tu finanční hodnotu těch gramů, jo? Protože ta se mění denně. My v 18.30 každý den měníme vlastně cenu zlata podle londýnské burzy, takže tam vidí obě ty hodnoty.
1: Mm-hmm. No, já bych to nezlehčoval, tu moji odbornost, pane Vlášku, protože já jsem teď chodím na takové ty vaše semináře, co jsou na YouTube.
2: Ano.
1: Takže o tom mnohé vím.
2: Já to vím, že tam chodíte právě.
1: No. A to je pro vaše obchodní zástupce, kterých také přibývá, že? Protože různí lidé, kteří třeba mají řadu kontaktů, tak chtějí obchodovat se zlatem.
2: Je to tak.
1: Což se daří, já to tam pozoruji, ale já tam nechodím, protože bych chtěl být do budoucna obchodním zástupcem, ačkoliv možná taky. Ale já nevím, komu bych to nabízel. Ale to je jedno. Mohli bychom tady ještě krátce říct, když jsme u těch biznismenů, jestli existuje nějaká šance třeba pro lidi, kteří se na nás dívají a říkají, jestli já jsem šikovný v komunikaci s lidma.
2: Mám kontakty
1: a taky, nebo při něčem při práci. Jak je těžké se stát tím obchodním zástupcem a prodávat zlato?
2: Určitě to možné je, to bych rád zmínil. V té dnešní době dokonce je to velmi zajímavá příležitost, protože samozřejmě tím, že to zlato se chová nějakým způsobem, to znamená velmi zajímavě, roste jeho hodnota, což jsme dlouhodobě prognozovali, tak ten zájem samozřejmě o něj také samozřejmě přiměřeně roste i díky těm geopolitickým rizikům a všem těm problémům, které vidíme, to je jedna věc. Druhá věc je, že startujeme ten e-plan Max vlastně. To znamená, to je něco úplně revolučního. Je to něco, jako když vznikaly kryptoměny nebo první mobilní telefony a tak dále. Znamená, jsme u něčeho na úplném začátku, kdy vlastně vzniká nějaký ucelený vlastně finanční systém podložený zlatem. Takže dobrá doba, řekněme si. Druhá věc je, že není to nic složitého, stačí opět kontaktovat, napsat, že by měl zájem někdo s námi spolupracovat.
1: Na zlato@mince.x. .cz.
2: Přesně tak. Samozřejmě my máme jednu podmínku, to je trestní bezúhonnost, to je jasné. Jinak z hlediska odbornosti a vzdělání my si ty lidi sami připravíme. To znamená, máme systém online vzdělávání, které vy jste zmínil. Máme systémy fyzických seminářů. To znamená, ten partner, který projeví zájem, tak vlastně my ho uchopíme, celkově ho vpravíme do toho systému vzdělávání, dáme mu tu naši odbornost, dáme mu veškeré podklady, podporu a může s námi začít vlastně podnikat bez jakýchkoliv vstupních vlastně v zásadě investic.
1: To znamená, že kdyby se někdo chtěl přihlásit, on nám napíše, my vás propojíme a vy se tomu člověku na samém úvodu nějak pověnujete?
2: Určitě. Zase se mu nějaký vybraný kolega, kolegyně, kteří mají na starosti zapracování nových kolegů, tak se mu ozve. Uvede ho do všeho, to znamená, kde najde jaké materiály, jakého vzdělávání se má účastnit a tak dále. Zaškolí ho v tom úplném základu, proberou s ním ty naše produkty, proberou s ním ten náš portál a samozřejmě vysvětlí mu ty možnosti, jaké s námi má. To znamená, jestli se chce zabývat jenom vlastně v uvozovkách jenom tou obchodní činností, že by vlastně získával klienty, staral se o ně a tak dále, nebo jestli třeba má ambici budovat i nějaký obchodní tým, obchodní skupinu, tak také. Ty kariéry my máme v zásadě dvě a samozřejmě seznámíme ho i s tím, že dneska může budovat ten obchod nejenom v České republice a na Slovensku, ale v dalších jako zemích v rámci Evropské unie a nejenom tam, že my dneska fungujeme v 17 zemích Evropské unie, chceme fungovat v celé Evropské unii, takže nám pár zemí zbývá. Dneska jsme zrovna řešili akvizici vstup prostě do Řecka, na Kypr a podobně.
1: Vy jste nějak zatížený na tu Evropskou unii? Máte rád zjevně, pane Vlášku?
2: Já bych řekl, že mám rád Evropu a nemám úplně rád Evropskou unii.
1: Jo, takhle.
2: Já to mám rozdělený dost. No. Takže, ale fungujeme teda v rámci té Evropy, Evropské unie, ale i mimo ní. To zná Velká Británie, typicky Švýcarsko, které nejsou členy, tak tam také.
1: Ještě. Když budu chtít, no pokusným králíkem už asi ne, protože vy to máte nějak vyzkoušené, ale jeden z prvních,
2: ano.
1: Tak já, protože mám živnostenský list, ale mám svůj u vás spoření už dlouho, tak pod tím samým účtem, nebo já si musím udělat něco nového,
2: abych
1: mohl se dostat do toho
2: rozumím.
1: Platebního styku ve zlatě.
2: Vy máte svůj, u nás otevřen svůj profil, máte přístup přes náš portál, tam je jenom 1.6. vám tam naskočí další jako je položka, která tam dneska není, e-plan Max se tam objeví a vy si ho budete moci sjednat, respektive já vám s tím samozřejmě pomůžu, všechno nastavíme, vybavíme vás všim, co je potřeba, to znamená nejenom tím platebním. No to zvládnete,
1: Já se jenom pořád bojím, co na to řekne ten finančák.
2: Neřekne na to nic špatného, ne. Normálně všechno je standardní, budete mít normální účetní doklady. Jde o to jenom to správně účtovat, ale k tomu my vám dáme vlastně tu metodiku, ten návod detailní pro vašeho účetního, že třeba je to pro ně trošku nová věc, tak aby to nemusel si někde zjišťovat, tak to dostane a všechno se účtuje úplně v pořádku.
1: Věříte, pane Vlášku, v to, že se do toho zapojí hodně firem? Jaké už máte třeba ohlasy?
2: My už dneska víme, a to jsme tomu žádný marketing nedělali. Vy jste v podstatě jako první médium větší, kde se o tom jako bavíme takhle do detailu. My jsme jenom někde něco naznačili, tak jako, ale samozřejmě u vás je premiéra, to je jasný. A víme, že ta poptávka je velká, přestože ty firmy vlastně ještě nic moc nevědí, jenom slyšeli vlastně, opravdu dneska je to první takový detailnější popis, oni slyšeli, že něco se chystá, nějaká zlatá konta a tak dále a dneska už máme desítky, ne-li stovky firm vlastně v Čechách na Slovensku, který jako projevili vlastně zájem. Takže my si myslíme, že ano, že ten zájem bude velký z mnoha těch důvodů, které jsme zmínili a skutečně je to něco, že jsme na úplném začátku, že my vlastně, čím to bude rozšířenější, tím ten zájem podle nás poroste, protože skutečně je to něco, jako vznikaly kryptoměny.
1: Mm-hmm. No a teď řekněte, je to v Čechách první vlastně systém tohoto druhu, nebo už to někdo třeba provozuje?
2: V tomto směru je to nejenom první systém v Čechách nebo na Slovensku, ale vlastně, pokud my víme globálně, to znamená celosvětové, nic podobného, takhle uceleného, takový systém vlastně ve zlatě nefunguje. Takže je to světový jako unikát.
1: No a předpokládám, že čím víc firem, podnikatelů, živnostníků do toho bude zapojeno, tím je to lepší pro vlastně pro to fungování.
2: Stoprocentně.
1: Takže bude i někde nějaká laicky se ptám, cedulička na dveřích u nás můžete platit ve zlatě? Nebo
2: je? Ptáte se úplně správně, nejenom, že budou vybaveni tím terminálem vlastně, ale budou vybaveni i právě samolepkou, kterou si můžou umístit na provozovnu a tak dále, že přijímají platby ve zlatě. Gold Pay, takový symbol, který se velmi brzy stane podle mě všeobecně rozšířeným vlastně symbolem. A zároveň taky, a to je dobře, že jste zmínil, teď mě napadá, že my vlastně těm firmám uděláme i reklamu v rámci našeho systému, to znamená naši klienti všichni, kteří mají zlaté účty, uvidí tu konkrétní firmu, že nabízí vlastně ty platby ve zlatě přímo.
1: Vy jste už poznamenal, že někde leží kus toho, nebo ty kusy toho zlata.
2: Ano.
1: Kterým je to jednoznačně tedy kryté?
2: 12,441 gramů. 12,441 gramů.
1: Dobře. A co když někdo řekne, tady z toho podnikatelského účtu dobrý a já teď nechci platit nikomu zlatem, já si chci vybrat
2: zlato.
1: Z toho kus dvě trojské unce třeba.
2: Bez problému. Úplně bez problému. Funguje to úplně stejně jako u těch fyzických osob, u těch e-plánů Gold. Prostě dá pokyn, vybere si konkrétní gramáž. Technicky se mu odprodají ty gramy, které má nakoupeny z toho velkého ingotu. V rámci toho systému si rovnou za ty peníze nakoupí prostě tu konkrétní gramáž od 1 gramu po kilo, nechá si poslat domů, má jí doma.
1: Kde ten ingot leží?
2: Z bezpečnostních důvodů samozřejmě nebudeme uvádět přesné místo, ale máme v zásadě několik úložišť, kde to skladujeme. Můžeme asi zmínit, že využíváme 24 safe v Praze, privátní trezor, jeden z nejbezpečnějších jako trezorů.
1: Počkejte, takže to není jeden kus?
2: Ne, je to samozřejmě víc kusů, protože všechny peníze těch klientů jsou uloženy ve fyzickém zlatě. To znamená, všechny ty peníze, které se tam naposílají ty firmy, jsou uloženy v tom fyzickém zlatě. To znamená, jak poroste objem prostředků na těch účtech, tak poroste objem těch kusů, těch ingotů. Tak, aby to bylo
1: neboli, kryté. Když už bude vyčerpáno těch 12 kilogramů,
2: ano.
1: Protože když se do toho zapojí firmy, předpokládám, že to může být velmi rychle,
2: rychle.
1: Tak už to nebude za měsíc, za dva, za tři, nevím, 12 kg, bude to třeba 100 kg.
2: Přesně tak. My samozřejmě máme nějakou nakoupenou dopředu, aby nevíme, jak ten nástup bude rychlý, tak abychom nebyli překvapeni. A samozřejmě průběžně se bude doplňovat, tak aby každá koruna byla krytá tím velkým ingotem, stejně jako dneska u těch fyzických osob, každá koruna je krytá tou kilovou cihlou vlastně. Mhm.
1: Říkáte, že dáte k tomu veškerou metodiku a všechny věci. Bude to mít nějakou reklamu, marketing, tak aby byla naděje, že se to rozšíří ve velkém? Televizní reklamu.
2: Dobrý dotaz. Televizní reklamu úplně neplánujeme. My s tím mainstreamem úplně nejsme zas takový kamarádi. Ale to, co jsme teď určitě udělali, natočili jsme velmi, řekl bych, pěkný video s Markétou Šichtařovou, teda pěkný hlavně díky ní, díky mě tolik ne, ale díky ní určitě, který si myslím, že velmi pěkně těm podnikatelům vysvětlí, o co právě jde, a to budeme šířit prostřednictvím prostě těch různých našich mediálních kanálů, které máme k dispozici.
1: Uh-huh. A vy říkáte, 1.6. se to spouští. Uh-huh. Neboli jako už teď vlastně může někdo psát. Když jsme...
2: Ať se nebojí, ať nemusí čekat na 1.6. klidně, ať píšou dopředu, my samozřejmě se vytváříme nějakou databázi a ti, kteří se dřív ozvou, také dřív budou kontaktováni, protože my očekáváme, že ta poptávka může být, nebo už víme, že bude velká a my na to máme vyčlen jenom určitý tým lidí, skutečně specialistů, speciálně vyškolených právě na tenhle ten produkt, takže nebude to navízet celá obchodní síť. Naše, takže tam může vzniknout trošku přetlak, takže vlastně je výhoda, když se ozvou dřív. Tak...
1: My toto video natáčíme 29. května, to je potřeba přiznat.
2: Ano.
1: A vyběhne v dalších dnech, takže už třeba možná v této chvíli někdo. A když jsme u toho, a pořád to říkám dokola, to zlato zavináč mince.cz.
2: A telefon.
1: Tak tam se dá psát všechny tady ty věci, podnikatele, živnostníci, ale doufám, že stále platí tedy 30% sleva pro ty, kdož by chtěli spořit ve zlatě,
2: ano.
1: Pro ty nepodnikatele,
2: pro ty fyzické osoby
1: a napíšou a vaši lidé se o ně postarají a pořád, jak to tak sleduju, je o zlato zájem a i když je zlato hodně nahoře, tak lidé kupují.
2: Je to tak. Toho všechno samozřejmě platí. 30% sleva na vstupní poplatky. Naši kolegyně, kolegové do 40 hodin, 48 hodin spíš teda.
1: Telefonní číslo
2: se jim ozvou. Dokonce minulý týden jsem trošku vypomáhal já, že kolegyně nestíhal, jak jsem volal některým. A měl jsem z toho radost, že byly pozitivní reakce a byli překvapeni, že jim volám zrovna já. Já zase naopak vždycky rád volám lidem, protože mám rád tu zpětnou vazbu, mám rád ten kontakt, takže ano, poptávka je velká i z těch důvodů, které my jsme tady zmínili, no, růst ceny zlata, inflace, ty věci.
1: No a já si tady musím ohřát polivčičku, protože na streamu pátečním k Summer Live týden co týden budeme z těch uzavřených smluv z aktuálního týdne.
2: Ano.
1: Minulý týden jsme losovali ze 4.
2: Ano.
1: Uvidíme, jak tento týden. Losujeme krásnou jednouncovou stříbrnou minci.
2: Lady Fortuna.
1: Z
2: britské královské mincovny.
1: To je teda překrásná.
2: Jsem objednával další várku, abych jich měl dost pro vás. Takže
1: no jasně.
2: Jsou objednané.
1: Takže
2: těším se na pátek, na losování.
1: No já se těším na všechny pátky, když to teď nějakou dobu. Takže ještě jednou zlato@mince.cz. Nebojte se ničeho, napište, ať jste podnikatel. Ano. Máte zájem o ten podnikatelský účet, s kterým se dá platit.
2: Určitě.
1: Nebo o to spoření. Pane Vlášku, co vezmeme příště? Jsme na konci.
2: No,
1: máte nějaký nápad?
2: Mám. Spousta lidí se třeba ptá na zákaz držby zlata, že tady historicky někdy byl, jestli to nehrozí dneska, nebo něco podobného, třeba, že by stát nějak do toho vstoupil.
1: Tak na to se těším.
2: Já taky.
1: Jestli je legální držet zlato.
2: A jestli třeba se něco neplánuje, nechystá, že co by to mohlo omezit, tak na to se můžeme podívat. Podíváme se do historie trošku, jak to bylo, v čem ta situace byla úplně jiná než dneska, co je neopakovatelné, a že vlastně ti, kteří uměli se k tomu rozumně postavit, tak je to nepostihlo. No a podíváme se na nějaký prognózu budoucnosti.
1: Tak to už bude 16. díl. Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Taky moc děkuju. Naschledanou.
1: Moc peněz. Toto byl 15. díl a naším hostem byl jako vždycky pan Robert Vlášek.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne, diskutuji.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.